0: Rádio Junior.
1: Dnes ráno nevstanu z postele, dnes ráno nebudu vstávat, je mi tak všelijak po těle, nemoc mě začala zmáhat. Pošlete někoho pro prášky, nalejte mi živou vodu, dejte mi malíček do vlášky.

mám naběhlou žílu, staženou cévu a nervový tik.

A dala se paraplata, které je víc do kulata. Povídalo

0: lednici.
1: Posloucháš?
0: Rádio Junior.
2: Začneme jemně. Vítám tě, země.

víš, ale důležité je sdílet pravidelně, třeba dejme tomu 9 večer, si vyfotíš fotku, dáš na to nějaký dobrý filtr, prostě nasdílíš to na face rovno a jedeš, chápeš to.

žádná srst tam nebyla. Řekl jsem si, to jsou oni, to jsou ti afričtí sloni. Bylo jich tam dost, celková hmotnost 8 tun a 3 kg.

soused odešel do práce, doma je sama, jen jeho máma, její 65. Zvěř nikdy neměla ráda, ke všemu jí berou záda.

řekla to, že ne.

se tomu divit, jak je chce ta ženská živit. Už není mladá, slony nezvládá, plot je celý nakřivo. Volám sousedově matce, že se slonům už kakat chce. Řekla, to se ví,

0: si okopat řetvičky.
1: Už se těším, až si dám k svačině.
0: Já mám radši rajčata, krajíc chleba, namažu lehce máslem a na to uložím na plátky nakrájená rajčatka. Mňam.
1: Nedělej mi chutě. Ale žížala.
0: Chytila jsem na pasece žížalu, už ji držím.
1: A proč na ryby přeci nechodíš? Žížaly pomáhají kypřit.

nejednou ztratí se v lesní spleti. To je pak smutno a kvůli tomu, volejte je, ať vám trefí domů.

fleky. Schválně hádej, proč má slon oči jasně červený. Víš, aby ho nikdo nepozdol, když krade jahody.

0: štěňátko, ptakopiska, jmenuje se
1: Takopiskátko.
2: A štěňátko Klokana jmenuje se
1: Klokaňátko.
3: A štěňátko Ježury
1: Ježurátko.
0: A štěňátko

0: se Kondorátko.
1: A štěňátko Anakondy jmenuje se
0: Anakondiátko. A štěňátko Jaguára.

0: vibrátor.
1: Co?
0: Ne.
1: To ne, to ne.
0: Má zuby, takže ježkátor.
1: Ježulátor.
0: Ne. Prostě ježkátor.
1: Hele, a co? Ježkoláček.
0: Ježkátor.
1: Ne.
0: Ježkátor.
1: Ne. A ježkolačka.
0: To je jasné. Ježkátor říká.
1: A teď je to malý ježe.
2: Rádio Junior.
3: Co ti ušlo za života, z toho tě vlastní duch nevymotá. Já musel sloužit, že jsem krat, ale lásce sloužil rád. Pryč je zlato mého rodu, konečně může duch do důchodu.

0: Petrem a Karlem.
1: Dobré ranko, holky, kluci.
2: Ano, krásné, dobré pondělní, usměvavé, příjemné, pozitivní.
1: Ano, i když trošičku chladnější.
2: Ano, chladnější, ano, je pravda, že už ten podzim je tady.
1: Je to tak.
2: Je tady, ale krásné pondělní ráno, zkrátka.
1: Ano, přesně tak, 6 hodin a vy posloucháte ranní restart Radio Junior s Komajzem.
2: A Karlosem.
1: Oh yeah, baby.
2: A dneska to bude takový, bych řekl, hodně na klouby, jo? Dneska to bude takový hodně ostrý.
1: Že mě vohneš přes koleno, nebo co?
2: Přesně to udělám, protože naše téma jsou kosti, klouby, naše zdraví.
1: A pohyb obecně.
2: Přesně tak. Takže bych řekl, že i pokud to nebude v ranní pomstě, u které upřímně podívám se, kdo měl v pátek vysílání, co můžeme čekat.
1: Já se trošičku bojím.
2: Aha, ano. A bojíš se absolutně oprávněně.
1: Super.
2: Pátek měl ranní restart pan Kohout, takže já se neobávám, já očekávám to, že ten pohyb nám taky dneska udělá radost a
1: jo,
2: přijde.
1: Jo, věřím tomu, že jo.
2: Viď?
1: Ano, ale... Viď? To a vše a více asi až po zprávách?
2: Ano, takže my si dáme zprávy.
0: Radio Junior. Minutové zprávy.
2: Je pondělí 12. října a je 286. den roku. Do konce roku zbývá 82 dní.
1: Svátek dneska slaví Marcel, takže všem Marcelům přejeme všechno nejlepší k jejich svátku. No a dneska nám také začíná světový týden kostí a kloubů. Peťo, co sport? Pojďme.
2: To ti moc rád řeknu a dneska to bude taky překážkový dostih Velká Pardubická podruhé za sebou vyhrál irský kůň. Znovu se v jeho sedle radoval žokej Kate Michael Doněhů. Počasí bude, Karlíku, jaké? Bude pršet, bude zima, bude mráz. Kam se, Kájo, kam schováš?
1: Hele, Peťo, dneska nás čeká poměrně studenější den. Bude oblačno až polojasno a co se týče teploty, tak ta se nám bude pohybovat od 6 stupňů až do pouhých 14 stupňů Celsia. Takže, holky, kluci, všem, co posloucháte, vemte si teplejší oblečení, protože, jak už jsme řekli, podzim je tady.
2: A takový kapesní deštník, ten se hodí taky vždycky.
1: Přesně.
2: To

0: 6 hodin, 6 minut. No a vy ladíte Český rozhlas Radio Junior, ranní restart.
1: S Kumajzem
0: a Karlosem. No a naše dnešní téma je kosti, klouby, naše zdraví. Pohyb.
1: Ano.
0: Protože nám dnes začíná Světový týden kostí a kloubů a to je každoroční osvětová kampaň, která začíná právě dnes 12. října a jejím cílem je upozornit na význam péče o pohybový aparát a důležitost včasné diagnostiky jeho onemocnění. Tuto iniciativu společně vyhlašují Organizace spojených národů OSN a Světová zdravotnická organizace WHO.
1: Nemoci kostí a kloubů patří v České republice k nejčastějším příčinám dlouhodobé pracovní neschopnosti. No a právě kampaň reaguje na varovné statistiky, podle kterých počet pacientů s těmito problémy neustále roste. Přičemž se čím dál častěji týkají i mladší generace kvůli sedavému životnímu stylu, obezitě nebo právě nesprávným pohybovým návykům.
0: Ano, přesně tak. Je to tak?
1: Je to tak, no. A
0: já se nechci stavět do nějaké pozice, já nemám rád takový to, že potom, no vlastně, vy mladěši, vy si to, ale
1: já jsme taky mladěši.
0: Jsme mladěši, ale já už třeba jako pociťuju, že prostě, ano, je to tím, že jsem byl obézní, je to tím, že jsem vážil hodně, je to tím, že jsem měl trošku blbej životní styl, takže ty klouby mě to trošku asi dávají, jako
1: najevo.
0: Najevo.
1: Ale tak teďka sportuješ.
0: Teďka mě děkujou. Teďka opravdu se cítím jako mnohem lehčej a teďka mě děkujou. Ale musím říct, že ano, klouby jsou prostě problém.
1: To chápu, ale tak, hele, včera jsi byl na fotbale.
0: Přesně.
1: Včera jsi byl začutát.
0: No. A to by táhne na 20, takže ty zase máš ty klouby v blbým prostě stádiu, může stárne kvůli tomu.

0: kolena, zejména kolena, jsou prostě problém.
1: Takhle, špatný kolena jsou problém. Kolena jsou fajn, jako.
0: Ne, podle mě kolena obecně. Koleno, holky, kluci, na kolena dávejte obecně pozor, ať budete třeba tančit, dělat nějaký sport, tak kolínka si chraňte.
1: A nebo kotníky taky.
0: Kotníky taky.
1: Kotníky jsou taky jako průser kolikrát, no.
0: No.
1: A ježišmarja, to mi teďka úplně, jak jsi říkal, že kolena jsou jako špatný, velký špatný a dávat se na ně pozor. Znáš takový to video, jak jako si ty mladí užívají a rozběhnou se a chtějí přeskočit lavičku a narazí do té hrany.
0: Ne, neznám a nechci koleno ho udělá... Ne, vůbec, tohle nechci znát, tohle mě dělá hrozně blbě.
1: Já to jenom dávám jako špatný příklad.
0: Ano, špatný příklad, ale je krásné pondělní ráno.
1: No samozřejmě.
0: Takže. Co pomáhá, abychom si i neublížili, tak pomáhá třeba taková ranní rozcvička.
1: Určo.
0: To my teďka dělat nebudeme, protože my už jsme vzhůru nějakou tu minutku.
1: No hlavně jo. Si ji dáme tak za 30 minut.
0: Dáme si ji v rámci ranní pomsty, o tom nepochybuju, to taky jsem ne. Si celkem jistý.
1: S trenérem Kohoutem.
0: Ale vy si klidně rozcvičku dejte. Vy klidně vstaňte a protáhněte se, protože to protáhnutí je právě jako mnohdy potřebný.
1: No zachrání je to hlavní, vás. No, většinou.
0: Přesně tak, takže dnešní téma,
1: klouby. Kosti, klouby, pohyb.
0: Přesně tak, dobré ráno.

0: 6 hodin a 14 minut a vy posloucháte Ranní Restarter Radio Junior s Komajzem
1: a Carlosem.
0: No, Peťo, my už jsme to tady nakousli. Fuču, cvičení, všechno. No a co my a sport, tak jako obecně.
1: No, tak.
0: Ale o nás se tady jako, my to tady celkem razíme to, že my úplně nejsme sportsmeni.
1: Nejsme úplně sportsmeni.
0: Ale sportu se zároveň taky nebráníme.
1: Teď už ani já ne.
0: No, to je krásný. No a ty jsi vlastně teďka byl včera na Fočusu, ale říkal jsi, jestli si pamatuju dobře, ty jsi hrál jako malej, ne?
1: Ano, já jsem byl fotbalista.
0: Za Brno.
1: Lokomotiva, Brno, no, Horní Heršpice, kamaráde. Byl jsem v bráně od nějakých, od 6. třídy, no od 6 let, ne od 6. třídy, od 6 let do 11 let jsem hrál fotbal. Mm-hmm,
0: to je dobrý. Já jsem, ale tak, ty jsi hrál fotbal a byl jsi v bráně.
1: A ty jsi podle mě, protože takhle, to fakt, my jsme to teda probídali mimo éter.
0: No jasně.
1: Ale já jsem řekl, prostě Kájo, ty jsi mega takový ten typ florbal, jo, ty to máš v očích. A Kája mě na to řekl.
0: Že ano, že jsem hrál nějak od třeba, tyjo, 7, 8 do nějakých těch 11 třeba, chvilička to byla. A ne na nějaký jako extra úrovni, ale ano, hrál jsem florbal a stejně jako ty z pozice brankáře.
1: Ano, což brankáři jsou za mě jedny z nejlepších pozic.
0: No jasně, a hlavně nejvíc taktický, protože já jsem teda začal chodit do té brány, protože mě se nechtělo za tím míčkem běhat. Já jsem věděl, že když budu v bráně, tak ten míček stejně budu mít, dotknu se ho a nechtěl jsem být potom takovej ten, co sedí na té střídačce furt a čeká,
1: pravda.
0: A když je nasazený na hřiště, tak už se pak nedotkne ani míčku. Takže já jsem věděl, že když půjdu do té brány, tak ten míček jednou přijede za mnou a on ve florbale, jako jak to jsou potom rychlý řachy, tak to už není kolikrát ani na brankáři, to jenom typuješ, kam to půjde. A když typneš špatně, takže než kluci, tak ale obrana, ne?
1: Obrana, ano, to byla, to se taky říkal. Já jsem tady sám, pojďte mě pomoct, obrana, ano. Pravda
0: jo,
1: je,
0: jo.
1: Že brankář, a to mě tehdy někdo řekl, že gól je z 20% chyby brankáře.
0: Ano,
1: z toho
0: přesně
1: zbytku
0: tak.
1: Je to chyba obránců.
0: Ale ve finále, jako když jsi brankář, tak stejně typuješ, jak v tom florbale, tak v tom fotbale.
1: Jo.
0: Protože stejně to letí doprava, ty se nakloníš doleva, no ale už víš, že tam nemá smysl skákat, protože už jako máš celou váhu na jiný noze.
1: A pak je problém, když třeba jako přijdou takový ty housličky nebo jesličky.
0: Jo, to je potom strašná sranda, no. Ale v tom florbale se to tak jako dělá, no.
1: No, tak ve florbale dostat housle, tak můžeš skončit kariéru pomalu.
0: Ale měl jsi nějakou speciální rutinu nebo nějaké jako nějaký protažení, nějaký svůj osobnější trénink jako takhle před zápasem? No, trénink ne úplně, ale nějakou tu rozcvičku, protože
1: ne, jako
0: já vím,
1: měl jsem tréninky osobní, že jsem byl jenom já. A trenér brankář Tomáš Sýkora, byl výborný, výborný brankář v Brně. A běhali jsme kolečka, no a pak takový to, že chytneš, spadneš, zvedneš se, chytneš,
0: no, jasně,
1: spadneš, zvedneš se. No a potom jsem plival do rukavic.
0: Plival
1: do
0: rukavic.
1: To byl takový můj jako rituál. Oni to brankáři dělají, aby ty rukavice lepily. Tak jako by pliveš, protože ty rukavice jinak jako oni kloužou poměrně.
0: No jasně.
1: Takže plivneš, jo, a takhle uděláš ručičkama.
0: A aspoň to jako chvilku
1: to. A to mě bavilo.
0: Jo, já jsem do rukavic neplival, protože tam máš přímo jako už, dejme tomu takový gumový čárečky prostě na úchop toho míčku, onak je malej a všechno, ale já jsem dělal speciální protahování, protože ve fotbale, že jo, stojíš, skáčeš všechno, ale ve fotbale tak u toho tak jako dřepíš, klečíš. No a
1: to musí hrozně bolet celý tělo potom.
0: No celý tělo, kolena a kyčle hlavně.
1: Kolena a kyčle, ano, a jsme u toho, kolena a kyčle. A kyčle, mimochodem, to mám nějaký problém s kyčlema.
0: Jo,
1: z toho baletu.
0: Víš, čím
1: prostě
0: to bude?
1: Čím to bude?
0: Tobě taky táhne na 20, kamaráde. A velmi rychle.
1: Ale ne, zdaleka ne tak rychle jako tobě, kamaráde.
0: Já mám ještě hodně času.
1: Ano, tobě ta artrózka, tak ta už klepe na dveře.
0: No pojď, tak rovnou pojď mi, co je artrózka.
1: Dobře, tak jo, tak pojďme si říct onemocnění a potom dáme písničku Líbej mě, protože chci líbat.
0: Líbej mě, jdem se líbat, jdem se seznamovat.
1: Přesně tak. A my se teď se seznámíme zejména s onemocněním, který nás můžou čekat v rámci kloubů a kterým ale my můžeme předejít v rámci kampaně Světový týden kostí a kloubů. Tak je to artróza, což je nejčastější kloubní onemocnění. Jde o mechanické opotřebení a úbytek chrupavky kvůli věku, přetěžování či obezitě. Nejčastěji postihuje kolena, kyčle a páta.
0: Tak,
1: takže pozor.
0: A jsme tam. Jako takový další onemocnění tak je revmatoidní artrída. Autoimunitní zánětlivé onemocnění, kdy vlastně imunitní systém tak napadá svoje vlastní klouby, což potom vede k bolesti, otokům, ranní stuhlosti a deformacím. Často tak postihuje právě drobné klouby třeba u rukou.
1: Mm-hmm. Tak jedna. A tu nemoc znám, ne, že bych já osobně s tím měl to, ale tu jsem už několikrát zaslechl a viděl jsem lidi dna, neboli nemoc králů. Metabolické onemocnění způsobené usazováním krystalů kyseliny močové v kloubech. Projevuje se náhlými, velmi bolestivými záchvaty zánětu. Nejčastěji postihuje palec u nohy. To je třeba z hodně hovězího masa nebo hodně červeného vína.
0: Přesně tak. No a dejme si takový poslední infekční artrída, což je akutní zánět kloubu způsobený bakteriální infekcí, například třeba po úrazu nebo po nějaký operaci, který vyžaduje okamžitou léčbu antibiotiky.
1: Mhm. Takže pozor na to, vidíte. A co to jsou vlastně kosti a klouby? To si taky řekneme, ale teď už líbí mě za chvilku Verona a za chvilku taky vtípeček. Takže buďte s námi, jsme rádi, že jste s námi 6 hodin a 20 minut.

0: Vtípek Rádia Junior.
1: Mladí muži, máte štěstí. Nikdy nebudete vědět, co je to za nemoc. No, to jste mě, paní věštkyně, nepotěšila. Jí totiž už třetí rokem studuji medicínu.

0: Šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
3: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.

A tak putujeme světem, život je jak hlavolam, na který jsme krátký. Všichni spolu, přesto jsme tu každý sám. Smysl mizí mezi řádky.

0: intimní verše napsaný.
1: Pondělí, 6:30 ráno, dobré ráno, vyladíte Český rozhlas Rádio Junior.
2: Zkoumaj zem.
1: A Karlosem, chtěl jsem ti nějak pomoct a dneska od mikrofonu vás zdraví.
2: Komajs.
1: A Carlos.
2: Oh yeah.
1: Ano. A hlavně naše klouby. Já mám pocit, že mě třeba někdy klouby vržou v kostech. Cože?
2: Že ti co?
1: V kolenech.
2: Že ti klouby, ano.
1: Že mě vržou kolena, to jsem chtěl říct. Ale pojďme si hlavně říct. Nám nezačíná světový týden kostí a kloubů.
2: Ano.
1: Ale co to vlastně jsou kosti a kloby? Pojď nám říct, Karliku, co to je kost.
2: Tak jo, tak kost je tvrdá, mineralizovaná pojivá tkáň, která tvoří základní stavební prvek kostry, ať už člověka nebo ostatní zvířat. No a takhle bych to asi shrnul, to je tak jako obecně.
1: A co, jaký funkce nebo vlastně k čemu máme v našem těle kosti?
2: Tak jo. Chceš si to vzít ty, nebo...
1: Řekni ty, pojď, tak jo, si kosti,
2: tak
1: já si vezmu
2: klouby. Tak ty si vezmeš klouby. Tak jo, takže opora a tvar. Kosti tak drží tělo pohromadě a dávají mu takový stálý tvar. Taky nás chrání měkké vnitřní orgány, například třeba jako lebka, která chrání mozek, nebo hrudní koš, chrání srdce a plíce právě. Potom také slouží jako pevná páka, na kterou se upínají svaly a umožňují nám tak jako se pohybovat. No a uvnitř kosti tak se vlastně v kostní dřeni tvoří krvinky a zároveň kosti slouží jako taková zásobárna důležitých minerálů, zejména teda vápníku a fosforu. Takže i když kosti působí jako takové neživé objekty, tak je to živý a dynamický orgán celkem, když to takhle vezmeme, který vlastně se neustále přestavuje, přeměňuje, regeneruje a roste.
1: Měl jsi někdy zlomenou kost?
2: Měl.
1: Fakt?
2: Měl.
1: Já nikdy, ty.
2: Já jsem se strašně dlouho chlubil a byl jsem pyšný za to, že ne. A bylo to 2 roky zpátky, kdy se to stalo a byli jsme s brachou v akvaparku.
1: Počkej, tak to já jsem tě musel schytat se zlomenou kostí. A to si
2: i když možná to bylo ještě předtím, hele.
1: To muselo být ještě dávno, protože já si tě se sádřičkou nepředstavu.
2: To byl prosinec. Byl to prosinec a roku 2024. Tak to jsme ještě... To jsme tady asi ještě to... Vím, že v ulici se to řešilo, že jsem to schovával do mikin, do klokánek, jako vždycky ruka do kapsy a děláš něco levou rukou, jenomže já jsem měl ještě i tu pravou. Takže já jsem nebyl ani schopný psát prostě nic ve škole, takže testy za mě psali profesoři a já jsem mi to tam diktoval. Což byla výhoda, protože
1: ano,
2: vždycky, když se blbě podíval...
1: Neunavil si z ručičku.
2: No ne, když si nevěděl odpověď a začal si něco mlít, tak oni se na tebe jako podíval a řekl si, aha, tak tohle je špatná cesta.
1: Aha.
2: Takže to, ne, ale měl jsem zlomený malíček, ale kvůli tomu ti jako zasádruju a dej dlahu. Ne,
1: fakt?
2: Ale jako komplet. My k tomu se dostaneme teďka, ale já jsem měl zlomený malíček a kloub, že jo, jak máš tady prostě normálně, tak já jsem ho měl až někde tady. Mě úplně skočil celý malíček dozadu.
1: Tohle je vlastně fakt nechutný téma na pondělí.
2: Je, ale...
1: Vykloubený rameno, to je taky pojem, jako, ze kterého mám úplně hrůzu.
2: A hele, teď mě zajímá, u kotníku říkáš zvrtnutý kotník, zvrt, anebo zvrknutý, sk?
1: Počkej, tak mu se zvrtl. Zvrtl.
2: Zvrtl? Že jo, zvrtl.
1: Zvrtnutý kotník.
2: Zvrtnutý kotník, někdo říká zvrknutý kotník a já vůbec nevím, co je správně vlastně.
1: Hele, správně je to, co chceš, aby bylo správně.
2: Přesně. Hele, když jsme u těch kloubů, tak pojď mi.
1: Ano, dobře.
2: Pojď mi o ní něco říct, pojďme se o ní dozvědět
1: víc.
2: Tak
1: co je to ten kloub, jo?
2: Ano,
1: tak je to pohyblivé.
2: Otázka.
1: Pohyblivé spojení dvou nebo i třeba více kostí, které umožňují tělu provádět nejrůznější pohyby, jo, takže ručičky, ohýbat ručičky a podobně. Funguje jako přirozený kloubový mechanismus, který zabraňuje tomu, aby se kosti při pohybu o sebe třely a tím pádem se poškozovaly. A hlavní části typického kloubu tvoří, jo?
2: Ano.
1: Z čeho se nám tvoří kloub? Tak jsou to kloubní plochy. A to jsou konce kostí, které do sebe zapadají. Kloubní hlavice a kloubní jamka. Pak tu máme chrupavky, tohle znám, ten pojem chrupavku znám. To když třeba, nevím, někdo jí kuře, tak někomu třeba chutné chrupavky.
2: Ano.
1: Mně třeba ne.
2: Mně tež ne.
1: Chrupavka je hladká a pružná vrstva, která kryje konce kostí, tlumí nárazy a snižuje právě to tření. Pak máme kloubní pouzdro a to je obal, který kloub uzavírá a chrání a uvnitř vytváří kloubní maz. To je taková synoviální tekutina, která funguje jako mazivo pro hladký pohyb. Když držou dveře, Jo, panty.
2: No, naolejuješ.
1: To je kloup v podstatě. Pant u dveří je kloup. Naolejuju li Julie. Ne, naolejuju li to sám. A pak máme i vazy. A vazy to jsou pevné pruhy tkáně, které kloup zvenčí stabilizuje a drží kosti ve správné poloze. A vazy máš několikrát za život natáhlý.
2: Ano.
1: Taky problematika.
2: Tak. Je to taky problematický a vím, že jsou na to i speciální triky, nebo triky ne, ale třeba i cviky v posilovně právě, když jdeš na zpevnění vazu.
1: Přesně tak a hlavně přesně tohle třeba dělá fyzioterapeut. A
2: ano.
1: I na tohle dneska přijde. No ale hlavně je právě teď 5 minut po 6:30, což je čas, že si musíme, ale my vlastně chceme dát. No, někdo tady, my tady jsme, my žijeme.
2: Ale oni žili.
1: A taky.
2: Byli.
1: Takže víte, co přichází.
0: Český rozhlas Rádio Junior uvádí Žili byli.
3: Žil byl jednou jeden akrobat, Charles Blondin. Jestli se bojíte výšek, bude pro vás tenhle díl Žili byli obzvlášť výživný. Budeme si totiž povídat o pánovi, kterého živila nezvyklá disciplína. Byl to provazochodec. Provazochodectví je akrobatické umění, při kterém se člověk snaží udržet rovnováhu na laně napnutém mezi dvěma místy. Aby provazochodec nespadl, musí zvládat vyrovnávat i ty nejmenší pohyby lana. Pomáhá si roztaženýma rukama nebo takzvanou balanční tyčí, která rozloží jeho váhu. Je to už velmi stará zábava a lidé ji provozují dodnes. Různé podoby chůze po laně znali už ve starověku a později se z toho stala oblíbená součást pouličních vystoupení, cirkusů a divadel. V 19. století se provazochodectví proměnilo v opravdovou atrakci. Umělci začali lana natahovat stále výš, aby byl jejich výkon nebezpečný a šokující. Kdo chtěl, aby diváci trnuli hrůzou, nepoužil navíc žádné jisticí lano nebo síť, která by ho zachránila v případě pádu. To byl případ i našeho hrdiny, který také vystupoval bez jištění a jako kulisu svého nejznámějšího a dechberoucího kousku si vybral Niagárské vodopády. Tenhle přírodní zázrak, složený ze 3 samostatných vodopádů, si můžete představit jako obrovskou masu vody řítící se přes skalní hranu. Všude kolem to hrozivě duní a ve vzduchu se vznáší mlha z husté vodní tříště, která promočí každého, kdo se přiblíží. Niagárské vodopády nejsou nejvyšší na světě. Jejich síla spočívá jinde, v množství vody, která jimi proteče. Je jí opravdu hodně. Celé oblasti se říká Niagara a našli byste ji v Severní Americe mezi americkým státem New York a kanadským Ontáriem. Vodopády vznikly po poslední době ledové, když tající ledovce vytvořily systém takzvaných velkých jezer a voda si postupně začala prorážet cestu přes skalní podloží. Když do Ameriky přišli evropští osadníci a po nějakém čase se tam zabydleli, začali taky jezdit na výlety a cestovat. Právě Niagara se stala jednou z prvních oblíbených turistických oblastí v USA. Mezi těmito turisty byl i francouzský akrobat Charles Blondin. Majestátní scenérie mu ihned učarovala a možná právě tehdy se mu do hlavy vplížil jeden šílený nápad. Narodil se v roce 1824 a původně se jmenoval Jean-François Gravelet. Jako dítě viděl akrobaty v cirkuse a o své budoucí dráze měl jasno. V pouhých 5 letech odešel na gymnastickou školu do Lyonu. Po pár měsících už vystupoval před lidmi a vysloužil si přezdívku Malý zázrak. Později přijal umělecké jméno Charles Blondin, nebo také Velký Blondin, což údajně vzniklo díky jeho zlatým, blondětým vlasům. Proslavil se svou obratností, elegancí a hlavně nápaditostí. Vystoupení měla být podívanou, na kterou diváci jen tak nezapomenou. V roce 1859 se tak pokusil stát prvním člověkem, který přejde po laně nad Niagarskou roklí, ležící pod vodopády. Nechal natáhnout zhruba 340 metrů lana ve výšce asi 50 metrů. Hlavní lano bylo ke břehům upevněno mnoha šikmými kotevními provazy, aby se kvůli své délce příliš nehoupalo a neprověšovalo. Blondin prý věřil, že příprava na katastrofu jen zvyšuje pravděpodobnost jejího vzniku, a tak neměl žádné bezpečnostní jištění. Za to měl slušivé růžové punčocháče zdobené flitry. Plán zněl jednoduše. Vyrazit z americké strany rokle, přejít ji na kanadskou stranu, tam si chvíli odpočinout a vyrazit zpět. Stačil jediný špatný krok nebo poryv větru a vše mohlo skončit katastrofálně. Pod sebou viděl nejen rozbouřené vody řeky Niagara, ale i zhruba 25 tisíc diváků. Ti měli nervy našponované k prasknutí. Někteří omdlévali hrůzou, jiní se sázeli, jestli blondin spadne nebo ne. Nespadl. Na cestu zpět si dokonce vzal tehdejší velký a těžký fotografický přístroj, aby si ze zhora pořídil obrázek davů na památku. Přechod mu zabral asi 20 minut a proslavil ho po celém světě. Svůj výstup v následujících měsících ještě mnohokrát zopakoval. Nechtěl ale, aby se divákům okoukal, a proto ho pokaždé vylepšil něčím novým. Na laně se tak odehrávaly neuvěřitelné výjevy. Celou vzdálenost třeba překonal na chůdách, poslepu nebo se svým manažerem na zádech. Ale to nebylo všechno. Metal salta, poběhoval a jednou si dokonce přímo na laně usmažil vaječnou omeletu. Jak ho to napadlo, netuším, ale je na tom krásně vidět, že to byl opravdu velký showman, který věděl, jak pobavit publikum. Později vystupoval také v Londýně a dalších světových městech. Možná byste si řekli, že se mu takové nebezpečné povolání muselo vymstít a že určitě zemřel mladý při nějakém strašlivém pádu. Omyl. Ještě v 72 letech se proháněl po provaze. Blondin okouzlil 100 000 lidí a pomohl jim si uvědomit, že nic není nemožné. A Niagarské vodopády? Ty dál lákaly nejrůznější dobrodružné povahy. Hlavně takové, co se je snažili sjet v podivných plavidlech, třeba v sudech. Prvním doloženým člověkem, který přežil takovou šílenou jízdu, byla americká učitelka Annie Edson Taylorová. Historie je hold plná odvážných bláznů.
0: Pracovní listy a další díly Žili byly najdete na stránce pořadu na webu radiojunior.cz. Poslouchat ho můžete i v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách.
1: Holky a kluci. 6:43. No a to znamená v našem prostě jazyce rádio.
2: V našem světě tady.
1: V našem světě jedinou věc. A ta věc zní nějak takhle.
0: Ranní pomsta.
1: Ano.
2: Já jsem myslel, že řekne, že zní takhle.
1: Je. A písnička a tu jsme nechtěli, ale samozřejmě je to v pořádku.
2: Nevadí. Já jsem právě myslel, že řekne, že v našem světě tenhle ten průcer zní takhle. Kikiriki.
1: Ano, náš problém zní kikiriki a my máme právě kikiriki samozřejmě na drátě. Dobré ráno.
4: Krásné dobré ráno, kluci. Krásné dobré ráno, holky a kluci. Pondělí, to je prostě pondělní ráno. To je takový to nejkomplikovanější z celého týdne, protože se prostě fakt nechce. Ale kluci, já bych pod vás něco potřeboval, protože mě se taky dneska nechce.
2: Ano.
4: Já bych potřeboval, abyste nás nějak hezky probudili a udělali nám rozcvičku, takovou tu klasickou prostě, dřepy, může tam být i nějaký klik. A pak bych potřeboval na závěr, abyste jako káčátka takhle obešli studio, jo? Mm-hmm. A to něco zaspívali.
1: Mm-hmm.
2: No, tak jo, no. Jo? Tak
4: pojďte na to, nemáme moc času, ranní pondělní ráno je vždycky hrozně rychlý, tak koukám na vás, jdeme na to.
1: Dobře, tak jo. Takže hele.
2: Možná vytáhni, Peťo, všechny mikrofony, co jdou.
1: Fakt?
2: Ne, asi jo.
1: To pak budeme podle mě hrozně, ale hrozně to, dobře, ale pípat. Takže. Zapínám všechny mikrofony.
2: Bum, bum.
1: Právě teď jdou. A přátelé, my jdeme na to.
2: Tak jo.
1: Takže ano. Krásné, dobré ráno, holčičky a klučíci.
2: Oh yeah. Mhm. Tak jo.
1: Dnešní pondělí musíme rozproudit a hlavně musíme rozhejbat naše pánve.
2: Takže
1: začínáme tím,
2: dole,
1: že kroužíme pánvičkou.
2: A pořádně, jako bychom měli obruš na sobě.
1: Přesně
2: oh yeah.
1: Tak, je to něco jako aerobik.
2: A pokud
1: okay.
2: chcete, můžete se u toho otáčet i vy, samozřejmě.
1: Otáčíme se u toho a přidáme k tomu protahování našich krásných svůdných ručiček. Takže takhle protáhneme, spojíme prstíky vepředu a u toho stále kroužíme pánví.
2: A pořád tlačíme ruce dál od těla, ať si pořádně protáhneme svaly a ramínka.
1: Ano, a teďka trošku bych udělal takový polodřepy.
2: Polodřepy
1: jo, a
2: s výpadem.
1: Ano, polodřepy s výpadem, protože my chceme být krásní kluci, zejména po ráno.
2: A mít zdravý kolínka.
1: Chytneme si hlavičku a něžně, ano, protože u některých víme, že tam toho moc v té hlavičce není, takže něžně chytneme hlavičku a protahujeme.
2: Peťo, takový zajímavý fakt, četl jsem, že kohouti mají takový menší mozeček.
1: No vidíš to, já měl pocit, že žádný. Druhá strana hlavička. Protahujeme.
2: A pořád dřepujeme, holky,
1: pořád dřepujeme, už cítíme, jak nám čurka potu stéká po zádech.
2: Čurka potu, jak nám stéká po zádech. Peťo, já bych teďka přemístil trošičku naše soustředění.
1: Kam?
2: A začal bych předkopávat. Potřebujeme
1: teďka jdeme se proběhnout po studiu a předkopáváme, jo?
2: Ano, předkopáváme.
1: Předkopáváme a užíváme si každou minutu,
2: miluju,
1: každou sekundu,
2: každý
1: okamžik, co můžu předkopávat ve studiu Rádia Junior.
2: A cítíme každý sval, každý klouk.
1: No, cítím úplně všechno právě.
2: Cítíš úplně
1: vše. A teďka přecházíme do zakopávání.
2: A zakopáváme.
1: Trošku si zakopeme do zadyčku. Užíváme si to.
2: Pořádně, ať se natřásá.
1: Natřásáme se. A teď bych přešel do těch kačáků.
2: Ano. Jdeme si ještě dál protáhnout kyčle, kolena a kotníky tež.
1: Ano.
2: A co si vybereme za kačáku. Písničku? Já bych dal kdy.

0: se běhá po dvoře, máma finka pláče doma v komoře. Krásný, krásný.
1: Kolego, já vám děkuji.
0: Kolego, děkuji. Jsem spocené, ale šťastný.
1: Já jsem zrobené.
0: Tak. Jiříku, jsi spokojený?
2: Kluci, to byla nejlepší rozcvička za poslední roky, kterou jsem viděl, mohl jsem si s vámi udělat. A hlavně jsem se strašně zasmál a pobavil. Takže super, díky moc.
1: My děkujeme taky.
0: Jiříku, měj krásné pondělní ráno.
2: A když tak si utřete ty čůrky a hezky si to dovysílejte, a teď to bude všechno líp.
1: Určitě.
0: Přesně tak, jsme probuzení a proto dáme novinku z hitparády, ať se vydejcháme.
1: Oh yeah.
0: Hezké ráno.
1: Čau. Ahoj, čau.
0: Klárko, zachraň nás.
3: Novinka hitparády Rádia Junior.
4: Na druhou novinku chceme s hudebním dramaturgem Rádia Junior Davidem Janečkou vždycky tip od vás. A tentokrát získáváme od Viktorky Tiché. Tak chce do našeho žebříčku dostat písničku od teprve 16-leté Freji Sky z Anglie. Jmenuje se Bad Taste, tedy špatný vkus. A Freja v ní s nadsázkou zpívá o tom, že ji občas přitahují kluci, o kterých sama ví, že možná nejsou úplně ten nejlepší nápad. Prostě, že má na kluky tak trošku špatný vkus. Freja pochází z Buckinghamshire, nedaleko Londýna, a do většího povědomí se dostala už v roce 2022, kdy reprezentovala Velkou Británii na Junior Eurovision. Zajímavé je, že fanoušci písničku Bad Taste znali ještě před jejím oficiálním vydáním. Freja ji totiž zpívala na koncertech a posluchači si ji hodně oblíbili a žádali si ji jako nahrávku. Freja je vyslyšela. Písnička vyšla letos v září. Freja je kromě zpěvačky také herečka a tanečnice a letos vydala své debutové EP Stardust. Takže jestli máte někdy pocit, že máte na někoho tak trochu bad taste, rozhodně nejste sami.

Na šesté příčce je Ignor od Pokáče. První pětku otevírá Eva Farná a její Perpétu.

čtvrté příčce je Jonej se singlem Tanči. Třetí jsou Lollipop s písní Všechny barvy máme.

0: Na druhém místě máme skupinu Botox s hitovkou My 2. A ve 318. kole vítězí Lilian se singlem No Stress. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
2: No Peťo, teďka jak Klárka říkala no stress, tak já mám pocit, že vždycky, když má před náma ráno Jirka, tak je to big stress.
3: Ano, přesně tak, Jiří Kohout je velký stres.
2: Ano, ale máme ho rádi, ale ve finále můžeme si za to sami, co jsme začali před rokem. Tyjo, před rokem, to už je hustý.
3: To je před rokem. Válka.
2: No.
3: Válka rádií je před rokem.
2: No.
3: To je už tak dlouho, ne.
2: No jako 3/4 roku podle mě, ne. Ale jo.
4: Tak dlouho tady nejsme.
2: Peťo, my jsme tady od roku 24.
4: Co?
2: Jo, já jsem na to nedávno koukal s Evou, když jsem u ní byl tady právě na rozhovoru a 24.
4: No ale...
2: Říjen 24 jsme měli první směnu, ano, dobře, jako vykryvali jsme to, ale...
4: Že to je teďka fakt 2 roky.
2: Mhm, jo.
4: 2 roky vstávání.
2: Přesně.
4: A hlavně zejména 2 roky.
2: Týhle co... skvělý dvojky.
4: A 2 roky, co slyšíme právě tady tohle.
5: Ranní restart s Petrem a Karlem.
4: Ano. Druhá hodina.
2: Já jsem se na to zvykl celkem rychle, na tu znělku.
4: Já ji miluju.
2: Já taky. Skvělej jingle.
4: Skvělej jingle, výborně, hudební dramaturg David Janečka. Davide, děkujeme, zdravíme tě, milujeme tě.
2: Ano.
4: Ranní pomsta je taková naše líbůstka tady s Jirkou Kohoutem. Ty jsi říkal, máme ho rádi. Nemáme, my ho milujeme. To je ten
2: důvod. To je pravda, to je rozdíl.
4: My se vlastně těšíme na to, že on zavolá.
2: Ano, protože, hele, co si budeme, oba dva, nebo takhle, v obě strany, tak máme strašně rádi, když si vyžijeme my tu, vyžereme si tu ranní pomstu, a potom víme, že jako, aha, tak ty jsi udělal tohle, tak já můžu teďka přitvrdit ještě víc.
4: Dneska bych řekl, že nám nedal nic moc komplikovaného. Udělal něco, co by udělal kdokoliv jiný, ale s tím bonusem, že on nám volá.
2: Ano, přesně tak. A vstává kvůli nám. My mu taky občas voláme. A hele, co si budeme? Minulý týden to bylo fajn celkem. Já jsem si to užil, dělali jsme se tady zvířátka ve finále.
4: Ano, balónky byly výborný. A kde skončili?
2: Já vůbec netuším.
4: Někdo je vyhodil.
2: Já nevím, někdo, ale já mám doma svoji žirafu furt.
4: Fakt? Ale nebo hlavně je, že máš všechny kosti, všechny klouby a hlavně, že jsme zdraví.
2: Protože jsme se hýbali.
4: Že jsme se hýbali. Protože to je naše dnešní téma.
2: Ano.
4: Kosti, klouby, naše zdraví.
2: No a ještě nás to čeká celkem dost, Peťo, ale...
4: Ano, a teďka zejména nás čeká taková věc, která nás čeká a nemine.
2: Zprávy.
4: Co jsi řekl fakt strašidelně?
2: Děkuju.
4: Bojím se.
2: Halloween.
5: Rádio Junior.
1: Minutové zprávy.
4: Je pondělí 12. října a je 286. den roku a do konce roku už nás zbývá pouze 82 dní.
2: Svátek dneska slaví Marcel, takže všem Marcelům přejeme všechno nejlepší k jejich svátku. No a dnes nám také začíná Světový týden kostí a kloubů. Peťo, co sport?
4: To ti moc rád řeknu a teď to bude trošku zvířecí. Jo! Překážkový dostih Velká Pardubická, tak právě tu podruhé za sebou vyhrál irský kůň a v jeho sedle se znovu radoval žokej Keith Michael Donahue. Karlíku, bude zima, bude mráz, kam se, Kájo, kam schováš, jaký bude dnes počasí?
2: Peťo, dneska nás čeká studenější podzimní den, bude oblačno až polojasno a co se týče teploty, tak ta se nám bude pohybovat od 6 stupňů až do 14 stupňů Celsia. Takže holky, kluci, vemte si určitě teplejší oblečení a jak ty si říkal, nějaký ten kapesní deštník by nevadil, taky neuškodí.
4: Ano, do kabelky, do baťušku.
2: Přesně.
4: Přece nechce zmoknout, pak bude nemocný.
2: Ano.

0: 6 hodin, 7 hodin a 6 minut, já už jsem koukal na ty minuty. A vy posloucháte ranní restart Radio Junior s vaší oblíbenou rozhlasovou dvojkou.
1: Jo, jo.
0: S Komajzem.
1: A Karlosem. Ano, hezké, dobré pondělní ráno.
0: Dobré ránko všem.
1: Pojďme si říct, my jsme, je to taky už nějaká doba, 2 týdny, 3 týdny, kdy jsme odstartovali takovou rubriku, kterou bychom chtěli dělat aktivně. Tím, že je to pondělí, otevíráme tím týden,
0: Určo.
1: Tak pojďme si shrnout opět, co se stalo a nestalo za poslední týden. Kájo, vem jednu věc, která ti udělala radost, co jsi prožil, kterou bys chtěl říct.
0: My jsme byli s rodinkou teďka o víkendu v Opavě. Na rodinné oslavě, slavili se prababičiny narozeniny, trošku opožděně, moje trošičku dřív, a slavili jsme 90 a 20 dohromady, takže krásných 110 dohromady.
1: Wow.
0: Což už je hodně. Je to hustý.
1: Je to hustý.
0: Je to hustý, takže to určitě, to jsme si užili, s prababy to bylo fajn a všechno.
1: To je radost.
0: Rodinné
1: to je
0: smilování
1: radost.
0: A tak.
1: Krásný. Jasně.
0: Takže asi tak, a tripík do Opavy samozřejmě taky.
1: Tripík do Opavy.
0: Viděli jsme kamarády, který jsme dlouho neviděli, takže všechno super. Co jo. U tebe?
1: U mě je to taky krásný.
0: Jo?
1: V sobotu jsem byl v Plzni, tam jsme hráli Děti ráje, to byl zážitek. Takže to bych vypíchl. Děti ráje bych vypíchl, to tak teďka bych řekl, že dělá moje bytí. Protože je to zážitek ve velkých halách hokejových pro několik tisíc lidí, tak je to radost. Takže to bych vypíchl já, Děti ráje v Plzni.
0: A to je strašně hezký. Já vždycky koukám právě, jak dáváš na socky, tady příspěvky a videa z toho. Asi se půjdu podívat zase s mamčou.
1: Ty jo,
0: my jsme byli na té dvojce vlastně tenkrát.
1: A tohle je jednička a je to tour. Tak nevím, v Pardubicích, tak ty jsou blízko.
0: To je bláho, Pardubice, jo.
1: Teďka jsme v Českých Budějovicích, jsme i v Bratislavě, jsme i v Košicích. Jo, ale to jsem zapomněl. No to ano, a to bych vlastně hrozně rád řekl. No, protože se blíží Vánoce. A to
0: je,
1: se,
0: ne.
1: Jo, ano, blíží
0: za
1: se
0: dlouho.
1: Vánoce. Za dlouho, no ani ne, ani ne, ani ne, kamaráde. A to je taková intenzivní věc, která odstartovala tady minulým týdnem. Bude velký koncert.
0: Ano.
1: Bude vánoční koncert a bude tam mít takový jedno ale. Nebude to jenom vánoční koncert. Já mám takový názor, že se má o Vánocích pomáhat.
0: Ano.
1: A že se má rozdávat radost.
0: Ano.
1: V tuhle chvíli ještě víc nemůžu prozradit.
0: Dobře.
1: Ale nebude to jenom pouze a jen vánoční koncert.

0: Ale nikam dá, si že... to
1: nepíšeš, já to vidím, nepíšeš.
0: Já si to vrývám do mozku.
1: Dobře, víš? Tak jo, 18.
0: prosince. Já nejsem kohout, totiž...
1: Ano, vidíš.
0: Nejsi ne, to. Napíšu si to.
1: Děkuju, a vy taky všichni. Hlavně sledujte socky, bude to krásná věc. Bude to krásná věc, někomu se bude pomáhat. Mm-hmm. Ale jak, proč a komu?
0: Santa Clausovi.
1: Přesně, no tak tomu pomáháš ty tradičně.
0: Já?
1: Ano, i to se vlastně blíží, to by se blíží tvoje brigádní období.
0: Jo, to je pravda, no. Ježiš, a jo, to tady zase prosinec odejdeš sám pomalu. Já budu v dílně.
1: Fakt budeš?
0: No budu.
1: Ne.
0: A na ten koncert si dám volno.
1: Pustí tě Santa?
0: Já nevím. Uteču se malej, se ztratím.
1: To je pravda. Ale vlastně jo, takže všichni malí lidi. Vám začíná brzo brigádka.
0: Lidi, nám začíná za chvilku šichta.
1: Šichta. Ale hele, potřeba je pomáhat.
0: Jo.
1: Jakýmkoliv slova smyslu. Viď?
0: Určo. A já jsem teď dostal povýšení, že jo, loni, takže já mám kancel.
1: A v něj vousy.

0: Holky, kluci, 7 hodin a 17 minut a vy posloucháte ranní Restart Rádio Junior s Komajzem.
1: A Carlosem, ano, hezké dobré ráno. My jsme dneska odstartovali týden kostí a klubů. O tom si povídáme vlastně celé dvě hodinky v podstatě, nebo hodinku a 17 minut. No ale bychom mohli mluvit a mluvit a mluvit, ale někdo nám k tomu neřekne, no my k tomu neřekneme to, co je potřeba říct i třeba z odborného hlediska. A proto máme na drátě
0: fyzioterapeutku a není to nikdo jiný než Iva Bílková z Fyziokliniky Praha.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
2: Dobré ráno, pánové, a dobré ráno, děti.
1: Krásný, taková obligátní otázka.
0: Ano, přesně tak. Jak se vstávalo takhle brzo ráno?
2: Já jsem zvyklá vstávat do práce brzo, takže pro mě to není nic špatného, nového, zajímavého, zvláštního. Prostě já vstávám buď do nemocnice, nebo do praxe takhle brzo pořád.
0: Mm-hmm. Takže jste ranní ptáče.
1: Ranní ptáče.
2: No to nejsem ranní ptáče, ale musím.
1: Ranní ptáče dalo skáče a odnesou to kolena, tady to skákání. Vy jste říkala, že do nemocnice vstáváte. Tak co vlastně jako práce fyzioterapeutky, co to obnáší a proč vlastně je potřeba chodit do nemocnice?
2: No do nemocnice, nevím, jestli mluvíme jako asi k těm dětem, že jo, tak ty se tam dostanou po nějakých úrazech většinou. Většinou to bývá, co se teda těším, jo, z uvozovkách, prosím vás, děti, oberte mě jako s nadhledem. Těším se, protože zase budu mít krásný zlomeninky ze snowboardu, z bruslí, ze všech těch jako zimních sportů, kdy to krásně klouže, tak vám ty nohy podjedou a já zase budu mít krásný cvičeníčko v nemocnici i v ambulanci potom. Na to se těším.
0: Mm-hmm. No vlastně holky, kluci tak nám furt rostou a rostou pomalu jako z vody. Co se tak jako děje v tom, teď ani nechci říkat dětským těle, ale v tom těle během právě vývoje, třeba právě s kostmi, kloubami a svaly?
2: Oni ty kosti rostou do šířky a rostou i délky. A to, že se tam množí nějaký buňky, to celku asi děti moc nemusí úplně interesovat, ale může je zajímat, že někdy může je něco bolet, přitom jsou zdraví a vlastně jako nic se neděje. Tím bych je chtěla trošku sklidnit, jo. Kolem 5. roku věku a kolem kluci tak 17, děvčata 12 let, my máme, říká se tomu akcelerace růstu, to znamená, že ty buňky se najednou jako v uvozovkách zblázní a začnou se množit rychleji a honem rychle roste ta kost, jo, a hrozně rychle. Ale ty svaly to nestíhají. Oni prostě nejsou ty svaly tak rychlí jako ty kostičky, takže táhnou za ty svoje úpony na těch kostičkách, šlacha se to jmenuje, mezi svalem a kostí je šlacha, a jak ta šlacha táhne za ten prokrovený a inervovaný periost, což je obal té kosti, tak to děti cítí jako bolesti. A většinou to bývají právě bolesti kolínek. A u kluků to potom bývají bolesti těsně pod šlachou toho kvadricepsu, toho stehenního svalu pod kolenem vepředu. A jinak to bývají bolesti zevnitř strany těch kolínek. A pak je docela průšvih u těch kluků, kteří vyrostou v těch 17 letech velmi rychle. Ona se jim bortí, ale děvčatům taky, teda v té pubertě, bortí se jim potom páteř ve smyslu skoliozy, že se začíná křivit do esíčka a ten sval prostě potřebuje posilovat a zároveň potřebuje dobrou výživu, aby dohnal ten růst kosti. A v tomhle období ty děti potřebují cvičit strašně moc. Oni potřebují naposilovat tu svalovinu, aby udržela ten skelet, tu kostru v protigravitaci, v tom stoji vzpřímenou, aby se jim nekroutila.
1: Mm-hmm. Takže abychom si odpověděli i na otázku, co dělá fyzioterapeutka, tak zkoumá takhle vývoj kostí, svalů, kloubů, aby bylo všechno tak, jak má.
2: No přesně tak, já to dělám od miminek, prosím vás, každý si myslí, že miminko je zdravý, ale mě, když maminka položí miminko na stůlek, na každém miminku najdu nějakou odchylku, ale ty odchylky jsou třeba ve smyslu, že jednu ručičku si cucá víc než tu druhou, nebo když se plazí, tak se plazí jednou ručičkou víc dopředu než tou druhou, jo, takže já tam hledám teda ty odchylky, aby v tom pohybovém aparátu ty děti potom používaly obě končetiny, obě strany páteře, obě strany bříška, obě strany zadečku, aby používali stejně a aby pak neměli ty skoliózy nebo to vadné držení těla, aby prostě ty zádička nebo nožičky nebolely.
1: A tak co je vlastně ta nejlepší varianta, jak my tomu můžeme pomoct nebo zabránit nějakým onemocněním? Jak častý pohyb, jaký pohyb by třeba my v tomhle věku, nám je téměř 20, co je ta věc, kterou bychom měli dělat? Co je ten pohyb? Kolo, brusle, lyže?
2: Rozhodně je to přirozenost. Jo? Nikdo se do ničeho netlačte, pokud vás to, třeba fotbal, pokud vás baví fotbal, tak si vůbec nedělejte z toho nic, že vám někdo bude říkat, jo, ty budeš mít nohy do, prostě jako je špatný. Nebo když má někdo rád tenis, tak mě jako fyzioterapeutovi, ano, vadí mi to, že ten tenis je jednostranný, že hraju jenom jednou stranou rukou, jednou raketou. A nebo že florbal se tam taky točím k té holi pořád jako v ohnutí a v jedné straně mám rotaci páteře. Ale zas na druhou stranu já to hodnotím tak, že jsem šťastná, když to dítě se mi hýbe. A je mi jedno, jak se mi hýbe, ale hlavně, že se mi hýbe. A pak trošičku ťukám do těch dětí a i do těch rodičů, aby jsem jim řekla, hele, on hraje ten florbal, jo, je tam takhle tak bohnutý, je tam takhle izrotovaný v tom předklonu. Bylo by dobrý, aby šel třeba s váma ještě jednou za čas na plavčo do bazénu. Nebo co kdybyste ze srandy, jo, hráli ten florbal nebo ten golf i jako tou druhou stranou, jo? A nebo co kdybyste z legrace si vzali tenisovou raketu nebo bowlingovou kouli i do té druhé ruky. Jo? Takže takhle jako trošičku si s nima hraju.
1: To je zajímavý, děkuji.
0: No, tak teď jste krásně narazila na ten sport všechno. Hejbat se a sportovat je teda důležité. No ale co se potom nějak jako s tělem děje, když právě naopak to jakoby přeženeme a přetrénujeme se třeba, kdy přesně jak jste říkala, že tady je florbal a chodí do bazénu třeba, ať se jako vyrovná to tělo, ale když je třeba jako na to tělo větší náchylnost při těch sportech, tak jako jaký to má potom dopad třeba?
2: Tak rozhodně by se měly děti pokaždé před tréninkem, po tréninku nebo řekněme před cvičením, po cvičení, to je i na tělocviku, by se měly velmi dobře protáhnout. Jo? Můžeme se protahovat buď švihově, ale to by se nemělo dělat, když ten sval je ještě tuhý, nezahřátý. Švihový protahování může být po tom cvičení. Ale před tím cvičením bychom měli do té pozice třeba do předklonu nebo do úklonu nebo do rotací velmi, velmi pomalonku, vždycky s nádechem, s výdechem, jako když se chceme ještě víc předklonit. Tak rozhodně je dobré mít ty svaly v teple, takže nějaký, když teďko je venku už chladno, takže neběháme v kajaskách a v tričku jen tak po žebra, ale budeme mít pěkně zakrytý záda celý, až tričko zasunutý do těch tepláčků a tepláčky až ke kotníku. Moderní jsou, že jo, takový ty ponožtičky, kde jak vidět ta achilovka, z toho já úplně rostu, protože ty děcka ještě nevědí, že je bude bolet kotník a že je bude bolet achilovka. Achilovka musí být taky pěkně zahřátá v teple. Když se pojete podívat, dám jenom takový příklad, jo. Když se pojdete podívat do taneční konzervatoře, tak ty všechny holky, když necvičej, tak mají na sobě ještě návleky, jako kdyby měly huňatý kozačky. Jo? Oni mají normálně bačkorky do školy, že? A přes ty bačkorky a přes to lítko mají prostě pletený návlek.
1: Ano.
2: Takže oni vědí, že potřebují mít tu achilovku v teple. No ale když nás potom něco ještě nebolí, ale je fajn si to kompenzovat, jak jsem říkala o tom bazénu, tak do bazénu si jít zaplavčit. Potom bazénu skočit do sauny, aby se ty svaly pěkně prohřály, prokrvily, aby ty látky, které my vyplavujeme při tom cvičení, jmenuje se to kyselina mléčná, tak aby se hezky vyplavila z těch svalů, aby nás ty svaly potom nebolely. No a pak můžeme s rodičema udělat výměnný obchod. Jo. My řekneme mamce, taťkovi, dědovi, že budeme chvíli masírovat. Jo, krásně je masírujeme. A pak to otočíme a mamka nemasíruje nás.
1: Krásný. To bych zavedl tak nějak takový nepsaný pravidlo. Mockrát děkujeme za to, že máme tady teďka tohleto ESO v rukávu
0: názor,
1: a odborný
0: ještě,
1: názor. Ano. Ale já bych na závěr, je to, podle mě na to není moc nějaká jako odpověď, protože jsem těch názorů na to slyšel spousty. Ale co křupání? Většina... Já osobně se přiznám, že to někdy dělám, že ve volné chvíli si jako prokřupnu prsty, klouby na ruce a někteří to dělají i s krkem, i třeba s kolenem, s palcem na noze. Co je to křupání? Je to v pořádku?
2: Mně to nevadí. Jsou situace, kdy to není dobré a jsou situace, kdy je mi to jedno. Většinou lidi říkají, že si nemají prokřepávat prsty, jo? Nebo že udělají třeba pruskou rotaci v hrudní páteři a ono jim to tam jako mezi těma lopatkama odpraskne. Já lidem říkám, že mě to nevadí, protože V každém těle se vždycky tvoří někde nějaká blokáda. Ty blokády mají i ty miminka, jak se hejbou nebo nehejbou. A když si to odkřupnu, znamená to, že já sama sebe dokážu odblokovat. Ten obratel, jsou to křupání, jsou vlastně jako zvukový fenomén mezi dvouma obratlema, nebo mezi dvouma kloubníma ploškama na těch prstech, jo, mezi kostma mám prostě klouby a v těch kloubech mi to může odkřupnout. A já když oddálím třeba ty dvě kostičky na tom prstu, tak se tam vytvoří podtlak a ten mi udělá ten zvuk. Je to stejné, jako když si děcka strčí prst do pusy a vlastně tím prstem tlačí proti vnitřní straně tváři, pusinku mají zavřenou a pak nejenom ten prstík vystřelí ven a udělá to ten podtlakový zvuk, tak je to vlastně úplně to stejné. Takže nebát se toho. Ale pozor, je tady prstík vztyčený. Není to dobré často dělat na krční páteři, protože ty vazy nebo šlachy se tak jako vyčvachtají a pak je ta krční páteř volnější a pak se častěji zblokuje. Ale zase, když na druhou stranu naposilujeme svaly kolem toho krku, budeme hezky cvičit, že? Běhat, skákat, pohybovat se, tak ty svaly mi udrží pevnost té páteře a zase tu tendenci k blokacím potom nemá. Takže nebojte se toho, že vám někdo řekne, nekřupej si ty prstíky, ono to nic špatného nedělá, naopak odblokováváte se.
1: Říká fyzioterapeutka Iva Bílková o křupání. Moc krát děkujeme, bylo to naplňující, to téma je obsáhlé, náš čas je minimální, takže nás to mrzí. Moc krát děkujeme a všem bychom doporučili, navštivte fyzioterapeuta, i když třeba máte pocit, že žádný problém nemáte.
0: A hýbejte se.
1: Hýbat se.
2: A já dětem přeju dnešní krásný školní den a tím to uteče.
1: Moc krát děkujeme. Děkujeme. Ještě jednou fyzioterapeutka Iva Bílková. Mějte krásné ráno. Děkujeme a nashledanou.
2: Nashledanou. Děkuji za zavolání.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Ahoj holky a kluci, máme tu další díl Zvídavce. Tak jakou zajímavost se dozvíme dnes? Na podzim hraje příroda všemi barvami, hlavně tedy oranžovou, žlutou a červenou. Možná i vy venku hledáte pěkně zbarvené listy a doma si je necháváte pro radost. Víte ale, proč se na podzim listí zbarvuje? Všechny listy hrají na jaře a v létě mnoha odstíny zelené. To způsobuje barvivo chlorofyl. Ten ve vegetační době, což je období, kdy přetrvávají příznivé podmínky pro růst a vývoj rostlin, zachycuje sluneční energii a díky fotosyntéze vytváří látky důležité pro stavbu rostliny. Když začne odcházet léto, začne se postupně ochlazovat. Sníží se samozřejmě příděl slunečních paprsků a tím pádem klesá aktivita fotosyntézy a chlorofyl se začíná rozkládat. Tím uvolní místo pro žlutá, oranžová a červená barviva, která se v listu také nacházejí. Jsou to žluté karotenoidy a červené antokyany. Tato barviva jsou v listech po celou dobu. Například karotenoidy také pomáhají při fotosyntéze a chrání rostlinu před účinky příliš silného slunečního záření. Antokyany zase poskytují listu určitou ochranu před chladem. Na podzim se jen dostávají do popředí. Jsou totiž odolnější než chlorofyl, který ale zase v listech dominuje a větší část roku ostatní barviva překrývá. Přesnější je tedy říci, že se listy odzeleňují a ne, že se zbarvují. Výsledná barva každého listu tedy záleží na tom, jaké barvivo v něm nakonec převládne. To, jak sytě budou listy zbarvené, ovlivňuje počasí. Pokud je na podzim hodně slunečno a nemrzne, barvy jsou výraznější. Mrazíky totiž narušují produkci antokyanů, které mají na svědomí červené odstíny. Ani deštivé počasí zářivým barvám moc neprospívá. Zbarvování i opadávání listů se stejně jako období rašení nebo kvetení nazývá fenofáze, tedy každoroční dobře rozpoznatelná fáze projevu vývinu nadzemních orgánů rostlin, která je závislá na vnější podmínkách. Zbarvování i opadávání řídí rostlinné hormony. A jak to vlastně stromy poznají, že je čas podzimu? Na pochody v rostlinném těle má vliv délka dne, intenzita denního světla a teplota. Tyto signály značí, že vegetační období končí a v rostlinném těle se začnou uvolňovat hormony, řídící procesy, pomocí kterých se rostliny připravují na zimu. Tak teď už víte, proč listy na podzim hrají barvami. Na opadávání se podrobněji mrkneme zase někdy příště. Moji milí zvídavci, pokud chcete o tom, proč se listy na podzim zbarvují, někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu, kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior. I'm from the east side of America, where we choose pride over character. And we can pick sides, but this is us, this is us, this is. I live on the west side of America, where they spin lies into fairy dust.

0: 7 hodin. 7 hodin a 41 minut. A vy ladíte.
1: Ranní restart.
0: Dožvýkáváš.
1: Rádio Junior. S Komajzem.
0: A Carlosem. Taký ASMR trošku. Takže ASMR je věc, kterou jsme už podle mě probírali někdy spolu, ale to je věc, kterou já jsem
1: nepochopil.
0: No,
1: neprobírali, my jsme ji provozovali tady.
0: My jsme provozovali ASMR. Mm-hmm. To je věc, kterou já nechápu.
1: A
0: nechápu,
1: přesně
0: proč to tak jakoby lidi baví.
1: A vím přesně kdy. No, nás to taky bavilo dělat.
0: Já nevím.
1: Pamatuju si,
0: mlaskání do mikrofonu.
1: Červen nebo květen, něco takového. A byl světový den jahod. A přinesli jsme sem ty jahody.
0: Jo, aha, tak to se ty také máš v hlavě, jakoby kroniku.
1: No, protože to bylo skvělý téma, já jsem to úplně miloval.
0: Letopisy ranních restartů s Petrem a Karlem.
1: Ano, prostě. Přesně tak, všechno tam je v tom archivu, tady.
0: V lavičce.
1: No, přesně.
0: No,
1: a vím, že jsme přesně si vzali jahodu a říkali jsme, já mám hezkou červenou velkou.
0: To je hrozný.
1: A teď jsme si do toho kousli.
0: To je hrozný.
1: Jo, ale tohle jsme dělali.
0: To je tak zvláštní věc.
1: Ale tohle jsme dělali a do vysílání, do éteru, my jsme tohle pustili ven.
0: Do éteru, jsme tohle pustili ven. Tak to je, ale třeba mám pocit, že opravdu ta doba je tak rychlá, že i mám, že prostě někdy už mě taky unikají nějaký trendy, které teďka jsou a kterým nerozumím.
1: Víš, čím to je?
0: 6-7,
1: víš? To taky nechápu.
0: Skibidi, toilet, jo, tady ty věci. Mm-hmm. To je, ale dělám to, jako baví mě to, nesnažím se být jako, hej, jste trapný, 6-7, ne. Mě to taky celkem baví, taky si přijdu a když nevím, tak řeknu 6-7.
1: Ale nerozumíš tomu.
0: Ne.
1: A víš, co je hezkým?
0: No.
1: Víš, čím to bude? Že nám tahne na 20.
0: Jo,
1: že
0: dobrý.
1: Nám už není jako to.
0: Pořád to zdůrazňuji, říkej, já to mám za díl, ty to máš za 2 dny. Takže
1: já to mám za dlouho.
0: Ty máš za 2 dny oficiálně.
1: To je ještě několik hodin, to je 48 hodin ještě.
0: No,
1: 48 dobře. Hodin, několik tisíc minut, to dáme.
0: Ale teď, když nám paní fyzioterapeutka Iva Bílková schválila křupání prstou, rukou.
1: Ano, tak jde by dělat ASMR.
0: Tak já si vám prokřupnu prsty, pardon, já se rozmluvám. Bylo to slyšet?
1: Šlo to slyšet hodně.
0: Pardon, ale podle mě se to všichni chtěli slyšet.
1: Ale
0: to.
1: Kdyby si neřekl, že si křupal prstama, tak to znělo jak prasknutí dřeva v ohni.
0: Je, a to mám zrovna rád.
1: Já taky.
0: Je. Praskání dřeva v ohni. A už se blíží to období, kdy nám bude skřípat a praskat dřevo v ohni, v ohništi, v krbu.
1: No, nebo my, co nemáme krb, ohniště, tak si pustíme
0: v televizi
1: ten 10-hodinový a...
0: No, jasně. To já dělám často.
1: Já taky. Ček, knížku k tomu.
0: Zima se blíží, bude dlouhá. A hlavně Harry Potter období.

0: 7 hodin a 51 minut za krátký okamžik, 8 hodina raní.
1: A vy posloucháte raní Restart Radio Junior s Carlosem.
0: A komajžem. Ano, přesně tak. A za krátký okamžik v 8 hodin nás čeká malá pohádka a dnes to bude první díl z 12, takže odstartováváme další takovou, že dneska začnete nový takový jako seriál a jsou to pohádky a ne Cesta pavoučka Vinska. První díl z 12.
1: My otvíráme jako hodně nových věcí. Otvíráme týden nový.
0: Otvíráme dneska nový seriál, pohádek.
1: Ano, malých pohádek. Taky jsme otevřeli dneska právě Světový den.
0: Týden.
1: Kostí a kloubu. Ano, to jsem přesně myslel.
0: Ano, Světový týden kostí a kloubu.
1: Ano, takže dneska to máme, dnešní pondělí je hodně otvírací.
0: Ano.
1: Tak mě zajímá, co nám ještě jako dnešek otevře.
0: Hlavně, aby se nám neotevřely třeba dveře od nemocnice. Takže buďme na sebe opatrní,
1: ano,
0: sportujme zdravě, sportujme, mějme rádi svoje tělo.
1: Ano.
0: Buďme vděční za tu krásnou schránku, kterou naše tělo má, protože to není jen tak, to tělo si nás vybralo, tak o něj pečujme.
1: Dobře.
0: Pečujme o to tělo. A buďme opatrní, mějme se rádi. A dneska si pusťte Klub Rádia Junior od 5, protože bude speciální vysílání z 58. dětského filmového festivalu v Ostrově od Otty Hoffmana. Bude to velký. Moderuje Klárka Nováková a Jiří Kohout.
1: Aha, tak to je
0: opravdu
1: jo.
0: Speciální.
1: Takže opravdu special, no.
0: Ano.
1: No, Peťo, my jsme, já když přemýšlím, jako řekli jsme si toho dneska dost.
0: Řekli jsme si toho dost, samozřejmě bychom o tom mohli mluvit dalších několik hodin, ale zkrátka kosti a kluby jsou podstatný.
1: Určo.
0: Takže protahovat se, že nechodí do fitka, a to třeba dělám někdy i já, že se neprotáhnu, tak chyba. Protahovat se, opravdu nebrat to na lehkou váhu.
1: Neprotahuješ se, jo, kolikrát?
0: No, začnu.
1: Začneš?
0: Začnu.
1: Je to fajn, hele, pomáhá to hodně. A nejenom jako kosti klouby, ale i svaly, aspoň rozehřeš a všechno.
0: No právě.
1: A právě, jak říkala i fyzioterapeutka Iva, tak právě ta kyselina mléčná, tak to si odbouráš buď do sauny, anebo potom si uděláš zase rozcvičku.
0: Miluju saunu a mám v plánu tento týden jít opět do sauny.
1: Fakt jo.
0: Byl jsem minulý týden, bylo to krásný. S Filipem Raimontem a Zuzkou Polišenskou jsme byli v sauně. Bylo to nádherný, já s Pavlem Čalitrošem, samozřejmě trenérem, takže Lucka, Filip, Pavel a já bylo to skvělý.
1: Já si pamatuju, jak jsem byl poprvé s váma v sauně.
0: Ano.
1: S tebou a s Filipem Raimontem.
0: Ano, poprvé.
1: Tam bylo vedro jak saunu, pekle.
0: Miluju saunu. No nic, mějte krásné pondělní ráno a my se těšíme opět příště.
1: Oh yeah, mějte se krásně, mějte se fanfárově.
0: Ahoj.
1: Ahoj. Da.
2: Rekapitulace.
3: Jo, ta škola je občas velké.
4: Bea Wolf přichází s novinkou Škola.

Na šesté příčce je Ignor od Pokáče. První pětku otevírá Eva Farná a její Perpetuum.

Na čtvrté příčce je Jonej se singlem Tanči. Třetí jsou Lollipop s písní Všechny barvy máme.

0: Na druhém místě máme skupinu Botox s hitovkou My dva. A ve 318. kole vítězí Lilian se singlem No Stress. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

0: Země je kulatá, žijí na ní krásné bytosti, víly, skřídci, lidé, rostliny a zvířata. Kamarádi, pojďte do pohádky, zavede vás dnes ke staré lípě. Tam dřímá malé miminko. Chcete vědět, jaké? Tak zavřete očka a nastražte ouška.
1: Paní Noc předala korunu panu Dni a šla si odpočinout. Sluníčko na nebi si ještě hovělo mezi mraky, ale dole na zemi pod ním už vše po nočním odpočinku ožívalo. Dělo se tam tolik zajímavých věcí. Stromy šuměly, ptáci zpívali, v lese to hučelo, ševelilo, pískalo, na louce to bzučelo, šustilo a hvízdalo. Celá příroda se probouzela do nového dne. Sluníčko začalo být zvědavé a chtělo všechnu tu krásu vidět. Protřelo si oči, zamrkalo, protáhlo se a zlatýma ručkama odhrnulo obláčkovou peřinu. Jú, jaká nádhera. Krásné ráno všem, zavolalo dolů a usmálo se. Všem na zemi se radostně rozzářily tvářičky. V kmeni stařičké lípy najednou v tom slunečním světle zazářila pavučina. Byla překrásná. Z jejího středu vycházelo zvláštní vlákno. Bylo jiné než ostatní, takové křehčí a barevnější. Tiše se houpalo ze strany na stranu, jako by kolíbalo děťátko. A opravdu, na jeho konci visel malý kokon, zámotek z pavoučích vláken. Byl upletený s velkou láskou, trpělivostí a pečlivostí pro malé miminko, které v něm ve vajíčku tichounce oddychovalo. Vycházelo z něho růžovo-zelené světlo. Kdo to tam asi odpočívá? Vedle lípy stojí hodná a velmi moudrá stará sudička. Ta teď svýma rukama chová pavučinkový zámotek, pohupuje se s ním do rytmu a něžným hlasem mu zpívá krásnou píseň o všech barvách světa. Na pavučině a všude kolem ní a zámotku s vajíčkem tancují a zpívají maličcí houboví skřídci a květinkové víly. Šeptají malému miminku různé pohádky. Třeba o tom, jak ze semínek rostou rostliny, jak se den mění v noc, jak z deště a slunce vyroste na nebi duhový most a jak je na zemi krásně. Miminko ve vajíčku cítí tu velikou lásku a něhu všude kolem sebe. Je mu přenádherně. Zatouží se vyklubat a všechno poznat na vlastní oči.
2: Lupi lup, křupi křup a kuky kuk.
1: Vajíčko praskne a z něj vyleze malinkatý pavouček. Je stejný jako ostatní pavoučci a přece tak jiný. Má hlavu s tělíčkem, zadeček a 8 dlouhých nožiček jako jiní pavoučci. Ale je celý růžovo-zelený a na zádech má zvláštní zlatou skvrnu ve tvaru lipového listu. Možná ji tam má proto, aby nikdy nezapomněl, kde se narodil. Pavouček si prohlédne celé své tělo, zkoumá, co dělají jeho nožičky. Kývá jima, mává jima, všelijak je ohýbá. Nejdřív zkouší hýbat jen jednou nožičkou, pak dvěma, třema, čtyřma, pěti, šesti, sedmi a nakonec všema 8. Začne se chichotat, připadá mu to legrační. Poskakuje po jedné straně, pak po druhé, tancuje, skotačí a z toho dovádění se mu najednou všechny nohy do sebe zapletou, až je z něj malé klubíčko a padá ze svého zámotku k zemi. Vypoulí svá velká očka a čeká, co se stane.
2: Pomoc!
1: Najednou však zjistí, že nepadá, ale že letí. Větřík ho unáší daleko, daleko od jeho lípy. Z jeho zadečku visí pavučinové vlákno, které je tak lehoučké, ale zároveň tak pevné, že ho udrží.
2: Je, já umím létat. Je, to mě baví.
1: Raduje se. Do ouška mu zašeptá moudrá sudička.
0: Vincku, vždyť ty umíš i spoustu dalších věcí. Jsi kouzelný pavouček. Používej svá kouzla dobře. Budeš tak pomáhat i všem ostatním kolem. Objevuj všechno s takovým nadšením a radostí a uvidíš, jak krásně se ti bude žít. A věz, že jsem ti stále na blízku. Kdyby ti bylo smutno, nezapomeň, že ti vždy pomohu a utěším tě.
2: Děkuji.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: kde vznikl chleba, sýr, sendvič nebo zmrzlina?
1: No jasně, že nás to zajímá.
0: Tak to si nenechte ujít nové pohádky od Skřítka Hajaji s názvem Sladké a slané cestování. Rádio Junior je vysílá od 12. října každý den v 19.50.
1: A pustit si je můžete i na webu radiojunior.cz a v aplikaci Můj rozhlas, že jo?
0: Přesně tak.
1: A já, jak myslím na ten sendvič, tak jsem úplně dostal hlad.
0: Víš, že já taky.
1: Tak pojdem si dát něco k jídlu.
0: Jupi, už běžím.

Přestože vypadám jako tisíciletá dýně, jsem ve skutečnosti skřítek a jmenuji se Aladin. Já jsem skřítek Aladin, rád s vámi dovádím. Já jsem skřítek Aladin, rád s vámi dovádím. Úsměvem vás pohladím, příjemně vás naladím. Úsměvem vás pohladím, nezbednosti provádím. Čarodějnou lampu mám a v ní přání ukrývám. Dospělých i děťátek, lítám tam i na zpátek. Jo, to je dřina lítat po celém světě a plnit přání, ale co mám dělat, když mě to tak baví? Na koberci kouzelném, ať je noc, či ať je den, já jsem skřítek Aladin, hlavně, že vám nevadím. Čarodějná lampa hned vykouzlí vám celý svět. Ať je noc, či ať je den, lampa splní každý sen.

Sám i popelkám, pro každého něco mám. Potěším i kašpárky, řekněte si o dárky. Na koberci kouzelném, ať je noc, či ať je den. Já jsem skřítek Aladin. Hlavně, že vám nevadím, já jsem skřítek Aladin. Dědečka vám omladím. Každé přání vyplním, pro lidičky oceán, pro sluňata porcelát. Pro maminky prstýky, pro tatíky mašinky. Já jsem skřítek Aladin.

0: Kluci, ahoj, Jani.
1: Vítejte v Ušounově pohádkové školce. Ahoj, Ušoune.
0: Ahoj, holky a kluci, určitě slyšíte, že nejsme s Janou ještě ve školce.
1: Byli jsme na procházce v lese.
0: Jo, ale už běžíme. Nebojte se.
2: Ruce vzhůru a sem s vašimi poklady.
1: Ha! Fuj, to jsem se lekla.
0: Já taky, ale my žádné poklady nemáme.
2: Ale něco určitě máte.
1: No, máme tu třeba jednu pěknou písničku.
2: Tak sem s tím.
0: Ušounova písnička.

0: kluci, posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: A my jdeme v pohádkovém lese, kde jsme byli přepadeni.
2: Se nezlobte, ale to je moje práce. Mě to taky zrovna nebaví, ale táta říká, že když jsme loupežníci, tak prostě loupíme.
0: To tedy ale není hezká práce.
1: Jo, to musíš tátovi vysvětlit.
0: Vždyť kdyby se někdo vážně hodně lekl, musel by do nemocnice.
1: A taky třeba bys mohl někomu vzít jeho poslední peníze, které má třeba na jídlo pro děti.
2: Možná máte pravdu, možná ne, ale určitě ještě máte něco, o co bych vás mohl oloupit.
0: Tak měli bychom tu ještě jednu hezkou pohádku.
2: No, taky koukejte na valit.
1: To je tady ale hulvát, kdyby si o pohádku aspoň řekl hezky.
2: Tak navalte tu pohádku hezky.
3: Ušounova pohádka.

0: Podívej se, Jasánko, jakou máme hezkou vaničku.
1: Na co, mami?
0: Dáme do ní vodu a...
1: Do vody dáme rybičky a já si s nima budu hrát na rybník.
0: Ale v té přece budeme koupat miminko.
1: S rybičkama?
0: Kde pak s rybičkama? Miminko se musí každý den koupat v čisté teplé vodě.
1: To bude moc špinavé.
0: Moc špinavé nebude. Každý se myje denně, i kdyby ležel celý den v čisté bílé posteli. A miminko budeme koupat v téhle vaničce.
1: My spolu, mami?
0: Spolu. Budeš mi přece pomáhat, ne?
1: Ano, ale jak?
0: Třeba podávat mýdlo, žínku nebo osušku.
1: Já mu budu česat vlásky.
0: A budeme s ním cvičit a povídat si.
1: Vždyť si říkala, že nebude umět mluvit.
0: Nejdřív mu budeme vyprávět a on bude jenom poslouchat.
1: A kdy už to bude, mami?
0: Už brzo.
1: Mami, a ty velké kapesníky v koupelně jsou taky pro miminko?
0: To nejsou kapesníky, ale plínky. Až se usuší, krásně je nažehlíme, poskládáme a pak je dáme bratříčkovi.
1: Všechno dáš jemu.
0: Snad bys nežárlil. Uvidíš, že ho budeš mít taky rád.
1: Mami, a já mu mám taky něco dát.
0: Komu?
1: Miminkovi.
0: Vidíš, to bys mohl. Bylo by docela hezké, kdybys mu přichystal nějaký dárek.
1: Jenže já nevím, jaký.
0: No, tak přemýšlej. Třeba bys mu mohl dát nějakou hračku, ne? Víš co? Běž do svého pokoje a něco mu vyber.
1: Když já nevím, co bude chtít, a stejně bych chtěla radši povídat pohádku, než hledat dárek.
0: Já mám ještě práci, Jasánku. Zkus vymyslet dárek a já si zatím rozmyslím pohádku.

0: asi tebe, medvěde. Stejně si s tebou nehraju. Nemáš jedno ucho, tak co? Auták si nechám, ten potřebuju. A autodráhu ne, to si nechám. A račky jsou moje, všechny si nechám. Ať si miminko hraje samo, žádný auták nedostane.
1: A to je mi pěkné, Jasánku. Nejdřív se nemůžeš bratříčka dočkat a pak bys mu nedal ani obyčejný auták.
0: Ale já jsem mu chtěl dát dárek, jenže jsem nevěděl jaký. Můžu mu dát stejně jenom medvěda.
1: Já jsem tě slyšela. Medvěda s utrženým uchem. Dát někomu věc, kterou už nepotřebujeme nebo nechceme, to není žádný dárek. Opravdový dárek je to, co máme nejraději. Jinak je lepší nedávat nic. To je aspoň poctivé.
0: Ty se zlobíš, maminko?
1: Ty jsi vlastně ještě nikdy nikomu dárek nedával. Musíš se to nejdřív naučit.
0: Táta říká, že všechno popletu, ale nikdy se nezlobí.
1: Ale vždyť já se také nezlobím. A chceš tu pohádku?
0: Chci, mami.

0: Byl jednou jeden kohoutek a slepička a ti šli do lesa na jahody. Cestou si řekli, že se o každou spravedlivě rozdělí.
1: Jako já budu s bratříčkem.
0: Ano, půlku kohoutek, půlku slepička. První jahůdku našla slepička. Zakývala na kohoutka a dala mu polovičku. Pak našel kohoutek, ale se slepičkou se nerozdělil. Chtěl spolknout sám celou jahodu. Ta mu ale uvízla v hrdle a kohoutek se začal dusit. Jak slepička uviděla, že je s kohoutkem zle, rozběhla se ke studánce pro vodu. Studánka vodu slíbila, ale chtěla za ní lípový lísteček. Slepička běžela k lípě. Lípa chtěla za lísteček šáteček od švadlenky. Švadlena zase hedvábí od královny. Slepička utíkala ke královně pro hedvábí, ale královna chtěla za hedvábí střevíčky od ševce. Švec si poručil štětiny z vepře. Slepička doběhla k prasátku, ale to zase chtělo za štětiny zrní. Slepička běžela do mlýna pro zrní, ale ve mlýně ji zase poslali pro smetanu. A za smetanu musela slepička sezbírat velikou plachtu trávy. Tak se dala do práce. Za trávu dostala smetanu, za smetanu zrní, pak štětiny, střevíce, hedvábí, šáteček, zlípy lísteček a nakonec od studánky vodu. S vodou doběhla ke kohoutkovi, ten se napil a bylo mu dobře. Slepička byla moc ráda a kohoutek se styděl, že se s ní nechtěl rozdělit ani o jahodu.
1: Pak už byl kohoutek na slepičku pořád hodný.
0: Určitě.

0: Jasánku, to je tvůj bratříček. Jak se ti líbí?
1: Líbí, ale je moc mrňavej.
0: Budeme mu říkat Kuba. Kuba je Jakub, víš? Kubičku, podívej se na Jasánka.
1: Když on má pořád zhasnuté oči.
0: Nemá je zhasnuté, ale zavřené, protože hodně spí. Oči se zavírají a otvírají. Zhasíná se to, co svítí.
1: Já vím, třeba svíčka u dědy. Je, mami, Kuba se teď dívá a na mě.
0: Vidíš, jaké má hezké oči? Jako ty. Jsi rád, Jasánku, že máme Kubíčka?
1: Jsem, ale nejvíc jsem rád, že ty jsi už zase doma. Nejlepší je, když nejsi pryč.
0: Ale Jasánku, já jsem musela odjet, abych přivezla Kubíčka.
1: Taky tam měli holky?
0: Měli.
1: To je dobře, že jsi nám nepřivezla holku.
0: Proč je to dobře?
1: Protože by tatínek musel ostříhat růže.
0: Růže?
1: Aby se nepíchla, jako šípková růženka. Kdyby se píchla, tak bychom všichni usnuli a všude by bylo jenom trní. A nemohl by přijít žádný princ.
0: Proč by nemohl?
1: Děda Venda říkal, že žádní princové u nás nejsou, jenom v pohádkách. A strašidla také. Lepší je, že máme kluka.
0: No to jsem ráda, že nemáš starosti s tím trním.
1: A mami, mohli bychom Kubíčka taky poklopit?
0: Poklopit? Myslíš položit na bříško?
1: Ano.
0: Až Kubíčka vykoupeme, tak ho můžeme dát na bříško.
1: A nebude plakat?
0: Když se mu to bude líbit, tak nebude.
1: Já nemám rád, když brečí.
0: Když jsi byl takhle malý, plakal jsi mnohem víc.
1: To já nevím. Vlastně jsme Kubička ani nepotřebovali. Stejně si se mnou nemůže hrát. Nic neumí.
0: Však on vyroste a všechno se naučí. Musíš mu ale pomáhat a...
1: Zatím si budu hrát se Šimonem. Mami, Šimon ještě neviděl našeho Kubička. Musíme mu ho ukázat. A taky Zuzaně a Petrovi... A všem dětem ve školce.

0: Tak holky a kluci, právě skončila pohádka a my jsme stále v pohádkovém lese a máme ruce nahoře, protože jsme byli přepadeni. Tak máme ruce nahoře, musíme se vzdát?
1: Jo, hele, ty loupežnický synku, můžeme už dát ruce dolů?
2: Ne, jen si pěkně cvičte.
0: Ale to zase není tak špatný nápad.
1: Už jsou novocvičení. Tak holky a kluci, nedá se nic dělat, jsme přinuceni cvičit. Dejte pěkně ruce nahoru a mějte je pořád nahoře jako my s Janou.
0: A pravou nohou můžeme dělat kroužek. Tak, krásně stojíme na jedné noze a děláme pravou kroužek.
1: Jo, a levou taky děláme kroužek.
0: Počkej, ale neřík si, musíme tu pravou postavit na zem.
1: No, to víš, že jo, přece nemůžeme kroužit ve vzduchu. No a co teď?
0: Kroužíme i celým tělem. Jo, tak, paráda.
1: No jo, a když už máme obě ruce nahoře, jednu máme, takhle dole jednu dáme. Nahoru ještě víc, jako kdybychom se hlásili ve škole, jo? Nebo jako kdybychom chtěli utrhnout třešni.
0: A hlásíme se i druhou rukou?
1: Jo, hlásíme se vám z pohádkového lesa, kde jsme byli přepadeni loupežníkem, teď ale děláme cvičánkování, abychom si tu celou tu situaci zachránili. No takže se hlásíme i druhou rukou a zase tou první.
0: A druhou.
1: A zase tou druhou, jako když trháme třešni.

0: Konečně, nebo jako když se hlásíme, hlavně to tu tady musíme zachránit.
1: Já jsem si ani nevšim a už cvičím s vámi.
2: Vidíš, a tohle je o dost lepší než loupit. A hele, stejně jako kamarádi, dostaneš za to cvičení odměnu.
0: Jo, a nemusíš si ji ukradnout.
2: Za odměnu vám zaspívám popletené pohádky a můžete si u nich klidně ještě zacvičit. Lépe řečeno, můžete si nacvičit vztekání, protože tam se zpívá ale ne, ta pohádka je jiná,
3: ale ne, tak to nemá být.
2: A vy si u toho vždycky pěkně dupněte jednou nohou a dejte si ručičku v pěst a jako kdybyste s ní chtěli bouchnout. Ale ne!
0: Jo, přesně tak,
2: a ještě
0: ne.
2: Druhou nohou si dupněte a dejte v pěstičku druhou ruku. Ale ne!
0: A ty loupežníku loupežňáckej to taky tak udělej. Aspoň tě přejde nálada na loupení.

strašná babice. Naštěstí ho osvobodí čtyři krásné víly a z babice je stará krabice.

0: kluci, posloucháte mou, tedy ušou novou pohádkovou školku, kde už jsme napravili našeho loupežníka.
1: Máte pravdu, už nebudu loupit, když stačí se snažit a všechno si zasloužit.
2: Máme z tebe obrovskou radost.
0: No vážně, veliká nanánskou.
2: A víš co, pojď si s námi zahádat.
0: Ušou nová hádanka.
2: Holky a kluci, milý, malý, napravený loupežníku, teď vám pustíme někoho, kdo je taky známý tím, že krade. Tak nastražte

0: Jo, jo, my to víme, holky a kluci. Je to raz, dva, tři, straka!
1: Jasně, to si pamatuju, že mi říkal minule nějaký pocestný, že kradu jako straka a že se mám stydět.
2: Tak vidíš, stydět už se nemusíš, protože už nebudeš krást. A když si budeš přát nějakou pohádku nebo písničku, poslechneš si Ušounovu pohádkovou školku.
1: Přesně tak. Děkuju vám moc. Ahoj.
0: Tak ahoj.
2: Ahoj, napravený loupežníku. Teda to se nám Ušoune fakt povedlo.
0: No to teda jo. Tak mi dej pě, plácneme si, jo.
2: Teda, no, ty máš čtyři, ale pláclo to stejně pěkně.
0: Jasně, my jsme teda ale šikovní napravovači a víš, co ti řeknu? Tohle se může stát opravdu leda v naší pohádkové školce.
2: Malý loupežník je napravený a naše dnešní pohádková školka pomalu končí.
0: No tak vás ještě poprosíme o obrázky.
2: Namalujte nám prosím loupežníka.
0: Nebo Bambitku, to je taková ta loupežnická pistole. A nebo třeba tu straku.
2: A nebo loupežnický klobouk.
0: Jo, prostě, co vás napadne.
2: A pak stačí, když rodiče nebo paní učitelka váš obrázek naskenují nebo vyfotí mobilem a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
0: Oni už budou přesně vědět, co mají dělat a my taky, protože my pak někoho z vás za obrázek odměníme dárečkem.
2: A teď už ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně a pamatujte si, krást se nemá, je to opravdu, opravdu hodně, hodně ošklivé.
0: Ano a nemá se ani loupežňákovat, ani loupit, tak pozor a ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi váš Ušoun Rušoun.
2: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A zazvonil zvonec, teda ještě ne, ještě vám na závěr zaspívám písničku pohádky.
0: Jo, jo, jo, tu mám moc rád. Ušounova písnička k tanci.

lach, lach, lach. Jedna lachtaní rodina rozhodla se, že si vyjde do kina. Jeli vlakem, metrem, lodí a pak tramvají a teď u kina vesmír lachtají. Lachtaní úspory dali dohromady, koupili si lístky do první řady. Táta lachtan řekl, nebudem třít bídu a pro každého koupil pytlík a raší.

hezky a tak lachtani si vyjeli na grotesky. Těšili se, jak bude veselo, když zazněl gong a v sále se setmělo. Co to ale vidí jejich lachtaní zraky, sníh a mráz a sněhové mraky. Pro veliký úspěch změna programu, dnes dáváme film ze života lachtanů.

ze sedadla, nevídaná zlost ho popadla. Proto jsem se netrmácel přes celý svět, abych tady v kyně mrznul jako turecký med. Tady zima, doma zima, všude jen chlad, kde má chudák lachtan relaxovat. Nedívte se té lachtaní rodině, že pak rozšlapala

0: Jana Lachlach.
1: Posloucháš Rádio Junior.

0: sledujete filmy,
1: nebo jen posloucháte muziku, která hýbe žebříčky světových hitparád.
0: Ať je to cokoliv, vše najdete v novém klubu Rádia Junior.
1: Každý všední den od 17 do 20 hodin se na vás těší dobře naladění moderátoři Rádia Junior,
0: skvělí hosté a témata, která hýbou světem.
1: Těšíme se na vás.
0: Více na webu radiojunior.cz.

0: po celý. Už o tom víš.
1: O čem?
0: No, že na hitparádu Rádia Junior nemusíš o víkendu čekat až do 5 odpoledne. Nově si ji můžeš poslechnout už v sobotu v 9 ráno.
1: Je, tak to si ji dám k snídani. A co hlasování? Bude už fungovat?
0: No jasně, že jo. To taky startuje v sobotu v 9 ráno, kdy se ti na webu radiojunior.cz objeví nové pořadí 10 hitů a dvě novinky k tomu.
1: Hlasovat můžu až do středy do 8 večer?
0: No jasně. A znáš i tu vychytávku s hlasovací tabulkou?
1: Že když v ní klikneš na jména zpěváků a zpěvaček, tak se dostaneš na rozhovory s nimi?
0: Jo.
1: Ha, sypiš? Už jsem se takhle dívala třeba na videorozhovor s Lollipop, s Rebelkami, Pokáčem nebo Ivanou Korolovou.
0: No, tak to jsem čekal.
1: Já zas vždycky při poslechu hitparády čekám na to, až se dozvím odpověď na soutěžní postřehovku, protože chci vyhrát meč od zpěváků a zpěvaček.
0: A už jsi něco vyhrála?
1: Ještě ne. Ale dozvěděla jsem se spoustu fun facts z pop music a to se taky vyplatí.
2: Stih jsem spravit motorku, vysadit strom na dvorku, jo, stih jsem koupit ponorku,

0: pohádkové poklady.
1: Královna Koloběžka, Bubáci a Hastrmani,
0: Zlatovláska, Sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

věřit tomu, že nejhezčí ze všech cest je cesta domů.

dílo střechu nám pokryje, kdyby snad lilo. Držte si klobouky, nasaďte helmy, mistr to provede způsobem střelným.

konečná.

0: Právě vyšlo nové CDčko. V prodeji je super knížka.
1: Do kin jde skvělý film. Pořád je něco nového a ty se o tom dozvíš.
0: Každý všední den v odpoledním vysílání
1: na rádiu Junior.

0: Rádio Junior.
1: Spadlo prase do strouhy, nehluboký, nedlouhý. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Koho by to napadlo, že by prase upadlo? Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Svalilo se s heknutím, zakvičelo leknutím. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Prase to je těžký, zvlášť když spadne z vejšky. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Kdo to prase postaví, když je strašně špinavý? Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Postaví ho zase nějaké jiné prase. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Až to prase bude stát, můžem se ho otázat. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Co se vlastně semlelo, že se prase skácelo? Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Prase to nic neřeklo, kviklo a pak uteklo. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Tím pádem je prakticky prasetem už navždycky. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. No a nyní závěrem k hlavnímu se doberem. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Není těžké do louže spadnout a to proto,

0: otázek a odpovědí.
1: Jenom pozor na chytáky.
0: Je meloun zelenina nebo ovoce?
1: Která ryba vypadá jako obří plovoucí hlava? Proč žere pštros kamení?
0: Vyzkoušej zábavné kvízy na webu Radio Junior.cz.

všech cest je cesta domů.

0: správy. Je pondělí 12. října a je 286. den roku a do konce roku už nám zbývá pouze 82 dní.
1: Svátek dneska slaví Marcel, takže všem Marcelům přejeme všechno nejlepší k jejich svátku. No a dnes nám také začíná světový týden kostí a kloubů. Peťo, co sport?
0: To ti moc rád řeknu a teď to bude trošku zvířecí. Jo, překážkový dostih Velká Pardubická, a tak právě tu podruhé za sebou vyhrál irský kůň a v jeho sedle se znovu radoval žokej Keith Michael Doňahů. Karlíku, bude zima, bude mráz, kam se, Kájo, kam schováš, jaký bude dnes počáso?
1: Peťo, dneska nás čeká studenější podzimní den, bude oblačno až polojasno a co se týče teploty, tak ta se nám bude pohybovat od 6 stupňů až do 14 stupňů Celsia. Takže holky, kluci, vemte si určitě teplejší oblečení a jak ty si říkal, nějaký ten kapesní deštník by nevadil, taky neuškodí.
0: Ano, do kabelky, do baťušku.
1: Přesně.
0: Přece nechce zmoknout, pak budeme nemocní.
1: Ano.

0: Žili byli...
1: Ne, to není začátek pohádky.
0: Neuvěřitelné příběhy, které uslyšíte v podcastu Žili byli, se totiž opravdu staly.
2: Seznamte se s celebritami i zapomenutými osobnostmi dějin.
0: Je pravda, co se o nich říká?
2: Těšte se na historické historky, drby i fakta.
0: Věděli jste, že Napoleon nebyl prcek? Marie Terezie měla 16 dětí a Masaryk nerad pil vodu?
2: Nalaďte si vždy v pondělí v 6.30 naše vysílání. Všechny díly i pracovní listy pak najdete na
0: radiojunior.cz.

0: Šudiku Jany Richterové.
1: Koukneme se všude.
0: Do vesmíru, za zvířaty, mezi kytky, na premiéru filmu, do světa módy a zkoukneme i z brusu novou apku.
1: A třeba zbyde čas i na drby.
0: To všechno nabízí Všudyku Jany Richterové.
1: Nezapomeň, každou neděli v 9 ráno na rádiu Junior.
0: A klidně u toho můžeš ležet, Jana to za tebe odběhá.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Kamínek z orlího hnízda prý dokáže zázraky a mohl by pomoct Tonince, nevěstě Zemana z Boří, které se to v hlavě trochu popletlo. Jenže kouzlo pohádek spočívá mimo jiné i v tom, že nic není tak, jak se na první pohled zdá. Pohádku Orlí kámen napsal Karel Šiktanc, režie v roce 2004 Jaroslav Kodeš. Hrají Valerie Zavadská, Svatopluk Šuler, Vladimír Brabec, Miloš Lavica a další.

0: vidíte to? To je habán. To je bydlo. No ten, co si tak píská. Ten by snad mohl hvězdy večer blejskat. A přelomit ho na půlku budou z něj dva malí. Teda takového tady na Boří ještě neviděli. Jenže bůhví, kam se hrne kolohnát. Jeden jeho krůček, jak mý dva.
1: Počkat, ať jsem trajcem. To je přece orel. Orel skalní, veličenstvo ptactva. Odkud se tu? Je to někde tady. Uvnitř.
2: Pán Božíčku, kdo tě takhle lapil? Do rybářský sítě a ještě do klece. Počkej, teď máš skrvavený křídlo. Ukáž.
3: Hej, co se tady motáš u té klece? Sip z té kůlny pryč.
2: Má tu ránu samou krev.
3: No a co? Jsi snad doktor?
2: To ne. Ale hlídal jsem ptáky na Hořanském zámku.
3: A takže ptáčník, oh, to je jiná. Takovýho tu náš pan Zeman zrovna potřebuje.
4: Číči, tak kde jsi? Co je s tebou?
3: Hej, žáho, dojdi pro pána, že tu máme ptáčníka. Pan Zboří neví, jak zdravcem dál. Čekali jsme na něj týden pořád nic. A pak ho žáha trefil rovnou pod křídlo. Dobrá rána.
4: Číči, máš ho přivést do zahrady.
3: Tak pojď. A chovej se slušně. Nevěsta pana Zemana je nemocná. Žádný křičení a žádný tajtrlíky, rozumíš?
2: Mm-hmm.
3: Na to jsme tu přísní. Dobrý den, jasnosti.
2: Dobrý den.
5: Ticho. Splav. Přes něj lávka. Vír se točí. Od sluníčka mě slzí oči.
6: Ano, ano, ano, Toninko, dáme ti křesílko do stínu. Tak, no tak se ukáž, chastníku. Krutí, brko, ty jsi dlouhej. Kolik měříš, člověče?
2: Já to neměřím, pane. Pes mi snědl metr.
4: Hele, mladej, nech si legrácky. Nikdo na ně není zvědavý.
6: Ano, jsme tu teď trochu všichni moc vážní. Kvůli mé nevěstě.
2: Je krásná, pane. Jakživ jsem...
4: Ticho! To se nesluší.
6: Má pravdu. Má nevěsta chlapče je jako divotvorný květ. Není odtud, je zdaleka, ale postihla nás smutná věc. Ze samého štěstí, ze samého velkého těšení na svatbu, jak by se jí všecka ta radost v hlavě trochu popletla. Jen si takhle povídá, neusměje se, nedbá, co kolem, nic.
2: Třeba by se našel někdo, kdo to umí léčit.
6: Je to už pár týdnů a bylo jich tu dost, ale kde pak? Jen stoletá bába od oujezda, že prej možná kámen z orlího hnízda, že má velkou moc.
2: Orlí kámen. Aha, tak proto tu máte toho krasavce.
6: Jo, to žáha se síčem. Jo, jsou to pašáci, co?
2: To jo, ohromní, pane. Ale k čemu vám je? V síti, v kleci.
6: No. K čemu, na co? To snad víš ty? Říkali, že jsi ptáčník. Tak se předveď.
2: Jsem lecos, pane. Kočí, pastýř, kovář, převozník. A hořanskému panu knížeti jsem střežil vzácné ptactvo.
6: Hořanské milosti, pána krále! Tak to řeknu hned. Pan kníže má moji plnou úctu. Vozíme mu kořist z obory a obilí a medovinku.
5: Slyšíš? Les tichne. Křik se ztrácí. Nejpěknějc ze všech mluví ptáci.
6: Ano, ano. Ano, Toninka už je unavená. Odveďte ji rychle, vezměte to křesílko a jeďte s ní pomalunku posvátně. Naschledanou, krasotinko moje. Uvidíme se u večeře.
2: Nebude to lehký, pane. Ptactvo je samé tajemství. Síkorka lítá vlnovkou a zvláštně zpívá. Cicipán, cicipán.
4: Hleď, nech pány na pokoji. U stolu s nima nesedáš.
3: Říkal jsem ti, abys mluvil málo.
7: Tohle tak, ticho. Vezmeš si prostě toho dravce na starost, chasníku, a zjistíš, kde má hnízdo. Ten orlí šutříček už si potom vybereme sami.
2: Odpusťte jasnosti, příkaz je to pěkný, to jo. Ale já u vás nesloužím.
3: Ty slombidlo, co si to dovoluješ k pánovi?
4: Síči, popadni ho za lokítek, naučíme ho poslušnosti.
2: Tak to pozor, páni. Ani krok. Říkají mi Vinca s bičem. Čahoun Vinca s bičem. A nikomu jsem nic neproved, tak se mě nikdo ani dotýkat nebude.
3: No to
7: snosí, žáho, nechte toho. No, s bičem to koukám umíš, chasníku. Půjde-li ti to takhle i s králem ptactva, nebudeš litovat, že si k nám našel cestu. Šetřit na tobě nebudu. Skoupí, já nejsem.
0: A tak dále, a tak dále. Zeman zboří mluvil a mluvil. O bohaté odměně, o povinnosti, o svatbě, že musí být brzy. A Čahoun Vinca se pomalu tiše smiřoval s tím, že tu hold pár dní zůstane a popróbuje slečnu nevěstinku léčit. Zvlášť, když mu to za ní, jak mizela v tvrzi, Bůh ví proč, táhlo nepokojné oči.
8: Sedm kozlů, do to trojcí, je snad konec světa.
2: Dobrý den, teta. To ne, já jsem Vinca, Čahoun Vinca. Zkoušel jsem si bič.
8: No, zrovna mě pod okny. Copak, chceš, abych ti vyložila z ruky?
2: To ne, jdu stvrze na boří a...
8: Tak pojď dál. Ukaž dlaň.
2: Ale...
8: Každý je zvědavej. Jen si vezmu cvikr. A už si někam sedni, prosím tě. Jdi si jako čára. Nebudu se porád koukat do nebe.
2: Přemluvil mě Zeman, abych mu ošetřoval orla, ale hlavně, abych zjistil...
8: Jo, čáru života máš pěknou, dlouhatou. A žádný velký překážky tu nevidím. Jen tak jsem tam něco.
2: Teta... Že prý jste mu poradila orlí kámen.
8: Má velikou moc.
2: Ten, že jeho nevěstu zachrání.
8: To jsem neřekla. Řekla jsem to jinak. Vlk nad ovcemi, pámbu nad štěstím.
2: Tomu nerozumím.
8: Víš, připadá mi to celý podivný. Přivede si bůhví odkud nevěstu a ta jako by ztratila rozum. Mluví z cesty, všecko se jí rýmuje. A v té křehonký dlani má zapsáno jedno dost velký neštěstí.
2: Opravdu?
8: A to neštěstí je už v tom, že si ji vybral zrovna náš Zeman.
2: On je divnej, co? A žádný mladík.
8: No, jako jeho táta. Mluvnej. Lakomej. Mazanej. A co vidí, chtěl by na to tata mít. Jak se říká, jaký otec takový syn? Jaká voda takový mlín?
2: Jenže co já? To se mám tomu orlovi pověsit na křídla, abych se dozvěděl, kde má hnízdo?
8: No, baborať. Jenže v tomhle ti nepomůžu, hochu. Já jen vím, že dravci tyhle šutráčky snášejí mladým do hnízda, aby je naučili tvrdýmu životu. Aby se jim odmala neleželo moc lehko.
2: Jo. No jo. To je všechno hezký, teta. Ale já myslel, že mi poradíte jak na to. A vy nic. Tak hold. S pánem Bohem.
8: Nepospíchej. A co kdybys tomu raněnýmu kápnul vždycky ráno do jídla trochu živý vody? Třeba bude mírnější. Počkej, pár kapek ti dám.
2: Děkuju, teta. Děkuju.
0: Moc klidnější po té živé vodě orel nebyl. Jen pořád tak divně upřeně na Vincu hleděl, když mu převazoval poraněné křídlo. Skoro bys řekl, že probuje řeč, že už promluví jako člověk. Vincovi ho bylo líto. A nevěsty Toninky taky. Té snad ještě víc. Neboť jak tam v zahradě celé hodiny s očima zavřenýma seděla, slunce jí tak nádherně rozsvěcovalo vlasy a obočí a spánky a líčka, že v něm vše sladce stálo jak uhranutý.
2: Pán Božínku, je jako z kaple obraz. Pano nevěstínko, nachytal jsem ti světlušky. Večer ti budou na terasce svítit.
5: Splav, přes něj lávka. V tůni bílo. Kolo se náhle zastavilo.
2: Kolo? Ty myslíš mlýnské kolo? No jo, možná si odněkud z vodní země.
5: Na přes rok, loni, jinda, zrovna, nebeská voda, vodorovná.
2: Chudáčku, máš to v hlavě jedno přes druhý. Kdo se v tom má vyznat? Ale nebeská voda, to je přece ta napršená. Ano, na tu se v malým mlejně čeká někdy hodně dlouho.
5: Jasmínek, bez. Dým táhne z polí. Hlava z té vůně celá bolí.
2: Aha, ano, už si na tom sluníčku moc dlouho.
9: No tak pojďte někdo pro slečnu.
4: No jo.
9: A odveste ji na terasu.

0: Jenže, co teď dál? Nejlíp by bylo ztratit se, veď? Ale jak? A potom, já bych té krásné Tonince na mou duši hrozně rád pomohl, aby se uzdravila. Jestli má stoletá bába pravdu s tím zázračným kamínkem z vašeho hnízda.
1: Kr, kr.
0: Ano, už ti jdu pro vodu.
1: Kr.
0: Žádnej křik.
2: Radši mě pusť.
0: Herdek, Filek. Kdo to tady mluví? Hej, je tu někdo?
2: Radši mě pusť na svobodu.
0: Krindáčka. Co pak je tohleto možný? To ty mluvíš?
2: Ale musíš rychle. Krr! Mám tam dvě malé děti na hnízdě.
0: No, počkej, počkej. Tobě se to lehko řekne, pusť mě. Ale co já? Zavřou mě na 9 západů.
2: Jen se neboj. Krr! Učíš si od Zemana koně a pojedeš k Černým horám. Já se ti pak ukážu. Krr! Slibuju.
0: Je to daleko. Abychom se jeden druhýmu nestratili.
2: Zavedu tě až k hnízdu. Krr! Já stejně odletím s malými pryč. Musíme výš do hor. Lidi jsou zlí.
0: A dáš mi jeden ten zázračný kamínek pro Toninku?
2: Můžeš si vzít orlých kamínků, kolik budeš chtít. Utrhne ti to kapsu.
0: Mají opravdu takovou moc?
2: Copak já se vyznám v lidských tajemstvích? V lidském čarování? Na drobném kameníčku lehají po narození všichni skalní orlové, aby brzy přivykli svým skalám.
0: Já jsem z toho ze všeho na moutě kutě jelen. Ale co? Hned letím za Zemanem. Zkusit se musí všechno.

0: noci nic nebojí.
1: Je ti nějak do zpěvu a slyším, že si i na nemoce troufáš. No tak se poklub ptáčníku. Jíš tu u nás chlebíček pro nic za nic nějak dlouho.
2: Ano, a proto taky zrovna utíkám za vámi, pane. Hledal jsem nejdřív síče a žáhu,
1: je
2: ale...
1: Je pátek. Pátek co pátek vozí úrodu a kořist do Hořan, to nevíš? Co pak je ti po nich?
2: Chtěl jsem, jestli by mi neosedlali koně.
1: Ale, máš snad někam namířeno, chasníku? Ještě si nesplnil, co jsme ti nařídili.
2: Já vím, pane, ale právě se chci vydat pro ten orlý kamínek a...
1: Cože? Ty víš, kde je?
2: Popravdě řečeno, vymyslel jsem si takovou lest. Pustím orla na svobodu a pojedu na rychlém koni za ním, až k jeho hnízdu. A tam si kámen vyberu.
1: No, to je lest o 106. Dej ti ulítné hlupáku, to by uměl každý. Na to není třeba ptáčníka.
2: To ano, pane, to máte pravdu. Jenže já mu trochu přitáhnu provázkem křídla. Ne moc, jen tak mazaně, aby se mu lítlo pomaleji, aby mi moc neutíkal.
1: Co? To se dá? To by mě nenapadlo.
2: Chce to pár kliček a pár uzlíků?
1: No tak onem, dělej. Jdi a vyber si nejlepšího koně a jeď. A jestli se vrátíš s tím kamínkem, člověče, to mi věř, bude ti u nás dobře.
2: Děkuju, pane. Hned se přichystám na cestu.
1: Ale ptáčníku, kdyby ses chtěl náhodou na tom koni někam ztratit, svět ti buď milostiv, to tě varuju. Budeme tě hledat třeba celou věčnost. Pak poznáš, co je moje černá věž.
2: To ne, pane, to já bych neudělal. Na to je vaše pana nevěsta moc krásná a moc smutná.
3: To s tím provázkem, to s těmi kličkami a uzlíky, kterými se posvazují křídla, samozřejmě žádná pravda nebyla. To jen, aby se pán Zboří moc necukal a svolil orla pustit. Ano, takže vše podle předpovědi. Pryč klec,

0: pryč síť. Bylo čisté slunečné poledne, nebe vysoké jak chrám a země mírná. Mohutný pták se vznesl z Vincovy napřažené pravičky a dravě nedočkavě letěl vzhůru a štetelil se vzduch.
1: Grr! Děkuju ti, kasníku!
2: Leď, ale nezapomeň na mě!
1: Jeď, jak jsem říkal! Pořád k horám! Grr! Vidíš, je!
2: Kousíček je jich vzadu na obzoru. Ale abych tě našel, je to dálka!
1: Neboj se! Krr! Já si tě najdu sám! Krr! Krr!

0: No jeď, siváčku! Cesty máme před sebou dost. Trmácení to bude dlouhý. Ale co? Heleď, stoletá bába zrovna pokropila prádlo. Pojď, ať nás postříká pro štěstí.
1: Ty z toho orla pustil, co?
0: Jo, orlí kamínek na něm přece nevykoukám. Slíbil, že mi ukáže cestu.
1: Aha, on nejspíš umí mluvit.
0: Bodeť, po té vaší živé vodě najednou promluvil jako člověk.
1: Aha, a tu lidskou řeč si od něj ze všech lidí slyšel jenom ty jedinej, viď?
0: Teta, co se budem přít? Radši mi řekněte, není tu někde v okolí nějaký potok? Nebo řeka?
1: Tady. Leda namalovaná na papír barvičkama. Člověče, teď to vidíš, kraj skoro bez vody.
0: Myslel jsem, jestli by tu někde nebyl třeba drnčák. Nebo krcálek.
1: Uj, ty smutku, to spíš drnčí tobě ve věži, co to jako má být?
0: No malý mlejny. Krcálek, ten je na nebeskou vodu a drnčák na drnovou. Z pramenů pod drnem.
1: Ne, nejsou. Snad někde dál, tam v horách, nebo pod horama.
0: Teď jste na to kápla, teta. Musím se cestou dívat na všechny čtyři strany.
1: Jo, to jo. Tak pámu s tebou, hochu.
0: S Bohem, teta.
2: A čahoun Vinca v sedle siváka začal se zvolna vytrácet na konci pastvinek a luk. Zbylo po něm jen práskání a hvist, jak si rád na světě taktoval do štrapáce bičem. Kdo ví, jak mu to vydrželo dlouho. Ráno bylo však už všude při nich ticho jako v kostele. Šli zvolna, oči obou zakoukané do země. Jakoby kolem dokola nestrměly jim hory skoro do nebe.
0: Tak počkej, dál už naslepo jít nemůžeme. Slyšíš, siváčku? Co je to s tebou? Jsi najednou na klíček. Aha, jsem hle k té propadlině, viď? Máš pravdu, tady bude trochu místa pro oba. Siváku! Slyšíš?
3: Lesníku, podívej! To jsou moje děti. Začaly už lítat.
0: Počkej, já tě nevidím.
3: Tady! Krr. Nad tou kropenatou skálou.
0: Jo! Jeden, dva, tři!
3: Krr, krr. Letíme pryč, vysoko do hor.
0: A co já?
3: Vidíš, tamhle ten hranatý převis naproti vypadá jako věž.
0: Ten celý holej, tam se nikdy nedostanu.
3: Zepředu ne, ale obejdi ho přes těch pár šutrů v úžině. Krr, krr. No pojď, zkus to.
0: Počkej, uvážu koně.
3: Ano, tam. Tak. A ještě dál. Krr, krr. A teď vzhůru. Jsou tam výstupky. Skoro jako schody.
0: No, žádný schodiště moc nevidím. Ale po kouskách, po kousínkách se tam doškrábu.
3: S Bohem, kasníku. Krr, krr. Nahoře je naše hnízdo. Tam najdeš, co hledáš.
0: Děkuju.
3: Já tobě děkuju. I za děti. S Bohem.
0: Je to tu čím dál hladší.
3: A chasníku, až budeš nahoře, nespěchej. Dobře se rozhlédni kolem. Krr, krr, krr, krr, krr.
2: Ptákům je ve výškách lehounko, člověku pěšímu trudno. Vinca už sotva mohl. Ruce a nohy, jak objímali v jednom kuse kámen, byly samý škrábanec a šrám. Ještě, že nebyl čas přemýšlet, co kde bolí. Tu a tam táhle hvízdl vítr, tu a tam stříkla sprška přehánky, ale ví pánbů, zda si toho Vinca vůbec všiml. Oči mu táhla k nebesům, jenom ta špička skály, jenom ten vrcholek s orlým hnízdem.
0: Pánbů zaplať. Všechno se to se mnou točí. Ale je to tu jako na nebeským trůnu.
3: Hej a hej!
0: To je krása. A kde pak máme? Aha, tady. Velký hnízdečko. No bodeď, když jsme u králů. A kamínků tady. Páni, kolik si jich vemu? Dva... Tenhle je drobonký, tenhle větší a tohle je tedy pořádný šucíček. Ten si schovám na památku. No, jen mě nesfoukni. Orel mi radil, abych nespěchal. Jedanánku, odtud je výhled jedna paráda. Hory kolem jak natřáslý peřiny a mraky blizoučko. Počkej. Pro pána. Tamhle dole, tam v té kotlince. Že je to nebeská voda. A vedle? To je přece krcálek. Ach ano, ano. Mrňaveček Mlejn. No, tak to musím honem dolů.
2: Řeklo by se, z vejšky dolů je to na to šup. Ale zlatý oči, bylo to dlouhatánské jako cesta nahoru. Kousek po kousku, schůdek po schůdku a ruce a nohy osláblé z té námahy, že dole dalo práci i odvázat koně. Přesto Vinca pospíchal. Mlejny měl od malička rád a tenhle mlejnek nebesáček, schovaný nízko ve skalách, mu připadal v horském bludišti jako učiněný zázrak.
3: Hej! Je tu někdo?
0: Kde pak? Nic. Ten je chudák opuštěný. A škoda. Stačilo by kolu trochu pomoct a vodu vepředu zvednout kamením.
1: Slyšíte? Tady jsem.
0: Jakoby zevnitř někdo křičel.
1: No tady. Nahoře, na půdě.
3: Počkej, už jdu.
1: Všecko je zamčený. Musíš zezadu, střechou. Ale pospěš si.
2: Z Vinci všechno dlouhé trmácení spadlo. Pustil koně a pobídl ho nahoru do stráně, kde blištila se tráva. A jak byl dlouhý, honem přehoupl se přes zítku, přeběhl mlýnský dvůr a už lezl vzadu po hromadách dřeva k okapům a začal kousek po kousku rozebírat střechu. Šlo to rychle. Vincových 7 řemesel šiklo se náramně. Jenže jak slézal potom krovem dolů na půdu, v úleku strnul.
0: Pane bože, co tu děláš?
4: Ale...
0: Uvázanej na provaze jako nějaký.
4: Jen to řekni jako pes. Mizerové. Dokud prej nedostanu rozum, budu tady na provaze a na zámek. Ve svým vlastním mlýně.
0: Ty jsi mlýnskej.
4: Jsem?
0: Je to tu krásný. Na mou duši. Všecko krásně, bytelný a prťavý.
4: Bylo tu jak v svatý pobožnosti, než přijel ten urozený náfuka a nespatřil mou dceru.
0: Pro krindáčka mlináři, že je to Toninka.
4: Jo, Tomka, moje holka. Že se mu líbí a že ji chce za ženu, že z ní učiní velkou paní, jasnost, ničema jeden, povídám, ani za nic. Když ty bys jí mohl být otcem, frajírku.
5: A co on?
4: On? Že prej ještě rád svolím.
5: Pst, mlináři, někdo sem jede s vozem.
4: A to nebudou ti dva.
5: Kdo?
4: Dneska je neděle, viď? Jídlo mi vozí v pátek.
6: Počkej tady, žáho. Hele, tamhle nahoře se pase kůň. No jo.
4: Ale jo, jsou to oni.
6: A vypadá jako sivák našeho pána.
7: Kouknu se mu zatím na zoubek.
4: Tarebáci.
5: Mlináři, musím pryč.
4: Ale prosím tě, nenech mě tu na pospas.
5: Neboj se, vrátím se pro tebe.
4: Člověče. Pán Bůh s tebou.
2: Páni marcipáni, heleme se Vincu, heleme se, jak se nese. Ačkoliv pěšmo, ačkoliv bez koně, kterého musel zanechat na horské louce na pospas těm dvěma, aby se neprozradil, a přesto jako by mu náhle v zádech povyrostla křídla. Jak by se rozžal svět?
8: Nevěstinka, která prej samým štěstím ztratila hlavu. To tak. Jenom proto, že jsi to tak usmyslel, panáčku. Proti její vůli. Proto se jí to chudince v hlavě všechno porouchalo.
2: Čahoun Vinca upaluje, byč jen tak, k rozmachu, k lepšímu kalupu. Na velké práskání, na velké hvízdání je málo času. Dyť ví sám pámbu, jak ho přivítají na boří. Třeba ho zavřou dřív, než stihne promluvit.
7: A neříkal jsem vám to jasnosti, sebere toho dravce a frr, zdechne se jako prach. A takže jo, na mý slova došlo.
6: Kolohnát na nicovatej, že prej ptáčník.
7: A ještě si půjčí od jasnosti koně.
4: Však si ho najdeme, žáho, neboj se. Ale je to stejně divný. Proč toho koně pouštěl? Proč neutek s ním? To je zvláštní, ne?
9: Pšenka je žlutá. Žito bílý?
4: Cože?
9: Někdo jde křížem přes obilí.
4: Co to říkáš, Toninko?
6: Že přijde někdo přes obilí.
4: Opravdu přes... Přes pole? A já nikoho nevidím, Toninko. Spíš se ti něco zdálo.
7: Máme se za ním vypravit hned, pane? Myslím, že na to se síčem stačíme.
6: Vezmeme ho každý z jedné strany, mezi kobylky na andělíčka.
4: Klid, nespěchejte. Možná, že si vědu s vámi.
9: Strž plná šípku. Kvetou stráně. Někdo jde kruhem k hlavní bráně.
4: Co pak to pořád na dálku slyšíš, Toninko?
6: Je, koukněte, pane. Opravdu, ten kolohnát je před vraty.
4: Cože, Vinca? No, na mou duši!
7: Ty máš teda kuráž, habánku.
4: Jeho, síči, chopte se ho!
5: Ano. Puste, nebo... Co pak se děje, pane? Sám jste mě na tu cestu poslal? Či jsem se nesměl vrátit?
4: Půjčil jsem ti nejlepšího koně! Kde pak je?
5: To bohužel nevím. Když jsem slez z orlího hnízda, na smrt utahanej, padnul jsem do trávy a usnul jako špalek. A nějakej parchant mi zatím ukradl koně.
7: Co si to dovolíš, ty?
4: Ticho, ani slovo!
10: Ty chceš říct, že jsi našel to orlí hnízdo, chasníku?
5: Proto jsem tam přece jel?
10: No proč to nepovíš hned? Pojď sem, honem, honem. No tak, a ukaž mi ten kamínek.
5: Jo? Jestli mě tihle vzácní muži pustí, hned vám ho dám, ale drží mě trochu fest.
4: Safra, puste ho, neslyšíte. Ukáž, ukáž. Já, ale že je tak malinký, ptáčníku. Proč si nevzal větší?
5: Víte, jasnosti, bál jsem se, aby slečno moc netížil, až si ho uváže na pentličku. Vždyť s ním asi bude i spát. Ale kdybyste myslel... Můžu se tam samozřejmě kdykoliv vrátit.

0: Ano, o to šlo teď Vincovi nejvíc. Ještě jednou se vrátit do hor a pomoct mlynáři. Snad se kvůli tomu začal v duchu i modlit, jen aby ten orlí kamínek nezačal kouzlit příliš brzy. Aby s tím zázrakem alespoň chvíli počkal. V tvrzi na Boří se ty dny chodilo divžené po špičkách a mluvilo se šeptem. Dlouho to ale urozený pán nevydržel. Vida, že kamínek nezabírá, popadl Vinska a rozjel se s ním do oujezda.
1: Hej, babo, vylez!
2: Co pak?
1: Přišlo mi na rozum, že se ti možná stýská po mé černé věži.
2: Proč tak zhorta, urozený pane? Co jsem udělala?
1: Obelhala si mě.
2: Já?
1: A tuhle ptáčníka si hnala z Bůh darma do hor pro čarovný šutr, který vůbec nečaruje.
2: Při čistotný vodě, při ledový skále.
1: Darmo se zaklínáš, to ti nepomůže.
2: Leda by se ptáčník porozhlíd v tom orlím hnízdě ještě jednou. A líp. Musí přivést větší kámen.
3: No, to já rád, pane.
1: No, dobrá, ale jestli ten kámen nezačne dělat zázraky, nepřejte si mě, skončíte v černý věži, oba dva.
0: Hromy a blesky. Ale Vincovi to nevadilo, už mu všechno dokláplo. A taky věděl, co udělá. Naskočil na siváka a pustil se k horám. Měl to tak. Žáha se Síčem vyjeli už ráno do Hořan. Někdy večer by mohli být zpáteční cestou ve Mlejně. Takže teď pěkně z čerstva, siváčku. Mlynář už jistě nemá stání.
4: Jsi moje spása, chasníku. Jestli se to povede, dám ti půl Mlejna na mou duši.
5: Mlýnskej, žádný dojímání, teď na to není čas. Nahoru sem na půdu. Chodí vždycky jenom jeden.
4: Je pohova. Už jsem měl ruce i nohy skoro dřevěný.
5: Jo, jeden jde sem, druhej čeká dole u vozu. Takže koukni. Budeš sedět jako vždycky. Jakoby nic.
4: Ty mě do toho zase uvážeš?
5: Jenom jako. Na jeden uzel. Stačí sebou trhnout asi volnej. Jasný?
4: Jasný. Chasníku, mám dole v kůlně dobrou sekeru. Dlouhou. Kdybys mi ji šoupnul tadyhle za tráp.
5: Pán táto. Žádný mordování. Na ty dva se musí pomalu a s fištrónem. Za tím trámem budu schovaný já.
4: Aha.
5: A při mě tenhle pro vás. Vidíš?
4: Aha.
5: Pro ten ty se ohneš, jen co po chlapovi zezadu skočím. Šátek nemáš?
4: Tadyhle. V náprsní kapse.
5: Už jsou tady. Tak ukaž. Sedni si stejně jako prvé.
6: Takže dneska jdu já.
7: Střídáme se, ne?
6: Jo, stejně napůl chrápeš. Dej bacha, Síči, ať se nesvalíš ze šejtroku.
7: No, jsi nějak moc starostlivý. Hlavně dělej. Už bych byl rád doma.

0: Tak co, starouši? Jsi ještě naživu? Přinesem ti něco do žaludku. Ať se poměješ.
1: To víš, do ceruščiny veselky to musíš vydržet. Tvý požehnání je důležitý. Bez něho by pan farář nemohl...
2: Však on vydrží. Dělej, mlýnskej.
0: Co to? Hrbot!
2: Nejdřív ruce.
3: A teď ukaž nohy. Mizera!
0: Hrbiři, to vás bude mrzet. Oba dva!
2: Trochu křičí. Uč mi ten šátek, pan tát.
3: Tady!
2: Tak, převážeme mu pusinku.
3: Jen se cukej. Aspoň vidíš, jaký to je.
4: A bylo ticho. Žáha ani nedutal. Nemohl. Zatím Vinca s mlynářem se potichu plížili dolů mlejnem ven a pak skrz křovíčko až k vozu.
5: Obejdeme ho. Aha. A přisedneme si každej z jedné strany. Tady vezmeme tuhle ručičku.
3: A tady vezmeme druhou ručičku.
6: Co je? Krucina? Co to děláte?
2: A svážeme je k sobě. Hezky, jemně.
3: Ale bytelně.
2: Ano, nohy zrovna tam.
6: Pomoc! Žáho!
2: Tak, a takhle tady zůstaneš. Já teď skočím zpátky nahoru k Žáhovi a vyndám mu z pusy ten šátek, abyste si mohli na dálku povídat, aby vám nebyla dlouhá chvíle.
6: Ptáčníku, ty jsi blázen, člověče. Víš, co ti pán udělá?
2: Ale ty zatím vypřáhni koně mlýnské.
3: Jo, jednoho osedlám a druhýho si povedu bokem pro parádu.
6: Pomoc!
2: To se budou na boží divit, co, síči?
6: Pomoc!
3: To křičení nech. Já to zkoušel 100krát a bylo to na kočku.
2: A pak pán si pro vás jistě brzy přijede.
3: Budete mu chybět.

0: Hory čisté, nebe kalné. Dva tažní koně šli si šourem, jak jim velel zvyk. Ten třetí sivák s nimi tak rovnal krok. Však čahoun Vinca vedl ho nakrátko. Bylo teď totiž rozumnější vše stokrát rozmyslet, než pomateně spěchat. Mlynář se věčně ohlížel, jako by nevěřil, že si jdou tak volně. Vinca si úkratkem mlel něco pro sebe. Snad se tiše kasal, snad si zpíval.
1: To je dost, že jdeš, ptáčníku. Všecko je vzhůru nohama. Neviděl jsi síče a žáhu?
2: Pane, já vím. Čekal jste dlouho. No. Ale podívejte se, ten kámen. To snad stálo za to, ne?
1: To je parádní kousek. Je taky z orlího hnízda.
2: Je největší ze všech, co tam byli.
1: Toninko, jestli ti tenhle ten nepomůže, tak už nevím.
3: Hrom slyšet z dálky. Vítr zblízka. Po něčem se mi pořád stýská.
1: No vidíš, v jednom kuse stejná písnička, že je jí smutno, že se jí stýská. Sevři ten kámen hezky oběma rukama, Toninko.
2: Nebojte se, pane, to se zlepší. Za chvilku se bude smát jako sluníčko.
1: Abys měl pravdu, člověče.
2: Určitě. Vemte, Toninku, a pojďte ven. Něco vám ukážu.
1: Co to vyvádíš?
2: Čáry máry, pane. Čáry máry. A podívejte se k bráně.
1: To jsou naše koně. Fuxa a Groš. A kde je vůz?
2: Ten hlídají žáha se síčem. Ale koukněte se dobře, kdože vám ty valachy přivádí. On ještě mezi nimi není pořádně vidět, ale...
3: Tatínku! Ti to zaplať.
1: Co to má znamenat, ptáčníku?
2: Nerozčilujte se, pane.
1: Zavolám na tebe.
2: A nikoho nevolejte. Pohleďte na Toninku.
3: Tatínku.
1: Toninko.
3: Není ti nic. Myslela jsem na tebe od rána do večera.
2: Teď ona se směje. Jako sluníčko. Najednou se celá uzdravila. To jste přece chtěl, ne?
1: Ptáčníku, tohle tě bude mrzet.
2: A když je teď na svobodě i její otec, snad by bylo na místě promluvit o svatbě, kterou jste si tak přál.
1: Žádná svatba nebude. Nebo, Tonka, ty ji chceš?
3: Ne, nechci, tatínku, ani za svět. S Teskem bych tu na tvrzi umřela. A být urozenou paní o to nestojí.
1: No, kdo se tě na to bude ptát? Tady rozhoduju já.
2: Ano, pane, o sobě rozhodujete vy. To máte pravdu. Ale o mlynářovi, o Tonince nebo o mně, to už ne.
1: A kdo mi v tom zabrání?
2: Nechal jsem stát toho rychlého koně, toho, co jste mi půjčil venku před vraty. Za pár hodin budu na něm u hořanského pana knížete, který mi naposled kázal, abych mu ohlásil, kdykoliv budu co potřebovat. Mám ho požádat, aby v tomhle sporu spravedlivě rozhod?
1: Či zpropadeč? Pakáži jedna. Ten, všichni ven, nebo pustím si, ať už se od vás spokoj.
0: Hromy blesky. Vyhazov se vším všudy. Ale nikdo z těch tří nelitoval. Vinca se rozloučil se sivákem a dali se pomalu šourem k horám. Mraky byly samý beránek. Stoletá bába od oujezda za nimi mlčky hleděla, jako by věděla své. Za to Toninka se v jednom kuse smála. Snad si chtěla vynahradit to dlouhé stýskání, ty ptačí brebentky.
2: Hlavně, že už nemluvíš ve verších jako dřív. Já jsem ti skoro nerozuměl.
3: Samo mi to šlo na jazyk, ale teď bych to nesvedla ani za nic.
4: Vinco, máš u nás půlku mlejna, jak jsem řekl.
2: Ale mlýnskej, co já bych si s takovým majetkem počal? A byl by hřích dělit tak krásný krcálek na dvě půlky.
3: Co víš, třeba se ti u nás bude líbit.
2: Jo, takhle za mládka nebo za stárka to bych šel. A kdybys mi sama poroučila.

0: Šli, hory byly čím dál blíž a obzor náhle nikde ani skvrnku, takže i vidět, i slyšet bylo daleko.
1: Šťastnou cestu, čahoune!
0: Tři draví ptáci táhli převysoko od jihu rozpjatí krásní. A jak k nim přes pole, přes luka dolítli, zůstali na výsostech chvíli stát. Jakoby nad nimi, nad těmi pěšími, drželi v nebi krátkou hlídku.

0: Děkuju, děvečko, že jsi tak hodná. Dneska to vínečko vyžunknu do dna.
1: Proč máš tak velké oči, baby?
0: To mám, Karkulko, proto aby... To abych tě lépe viděla.
1: Proč máš tak velké uši, baby?
0: To mám, Karkulko, proto aby... To abych tě lépe slyšela.
1: Tobě narostly fousy, baby.
0: To mám, Karkulko, proto aby... To aby mě zima nebyla.
2: Snad připravím vlka o lupu.
1: Proč máš

0: Tak jsem tady kvůli tomu, děvčeti. Dneska se tu možná bude stříleti. Stůj, babo! Teď tu ti šelmo!
1: Tak já nevím. Povídám stůj a on si lehne.
0: Je přihranej. Tak jsem tady kvůli tomu, děvčeti. Teď bych ale potřeboval věděti. Není-li v břiše, tak buďte tiše.
2: Není-li v břiše, tak buďte tiše.
0: Tady je. Snad nám ještě ožije. Vím, co s tím. Já jí z vlka vyprostím.
3: Pozor tam uvnitř!
0: Ožila. Na svět se nám vrátila. I se svou babičkou.
4: Vystrašenou dceričkou.
0: I když jsem jen prostý holub, připravil jsem vlka olub. Ještě zpívá vyřešiti, necháme-li zvíře žíti.

0: Kluci, ahoj, Jani.
1: Vítejte v Ušounově pohádkové školce. Ahoj, Ušoune.
0: Ahoj, holky a kluci, určitě slyšíte, že nejsme s Janou ještě ve školce.
1: Byli jsme na procházce v lese.
0: Jo, ale už běžíme. Nebojte se.
2: Ruce vzhůru a jsem s vašimi poklady.
1: Ha! Fuj, to jsem se lekla.
0: Já taky, ale my žádné poklady nemáme.
2: Ale něco určitě máte.
1: No, máme tu třeba jednu pěknou písničku.
2: Tak sem s tím.

0: kluci, posloucháte Užounovu pohádkovou školku.
1: A my jdeme v pohádkovém lese, kde jsme byli přepadeni.
2: Se nezlobte, ale to je moje práce. Mě to taky zrovna nebaví, ale táta říká, že když jsme loupežníci, tak prostě loupíme.
0: To tedy ale není hezká práce.
1: Jo, to musíš tátovi vysvětlit.
0: Vždyť kdyby se někdo vážně hodně lekl, musel by do nemocnice.
1: A taky třeba bys mohl někomu vzít jeho poslední peníze, které má třeba na jídlo pro děti.
2: Možná máte pravdu, možná ne, ale určitě ještě máte něco, o co bych vás mohl oloupit.
0: Tak měli bychom tu ještě jednu hezkou pohádku.
2: No, taky koukejte na valit.
1: To je tady ale hulvát, kdyby si o pohádku aspoň řekl hezky.
2: Tak navalte tu pohádku hezky.
3: Užounova pohádka.

0: Podívej se, Jasánku, jakou máme hezkou vaničku.
1: Na co, mami?
0: Dáme do ní vodu a...
1: Do vody dáme rybičky a já si s nimi budu hrát na rybník.
0: Ale v té přece budeme koupat miminko.
1: S rybičkama?
0: Kde pak s rybičkama? Miminko se musí každý den koupat v čisté teplé vodě.
1: To bude moc špinavé.
0: Moc špinavé nebude. Každý se myje denně, i kdyby ležel celý den v čisté bílé posteli. A miminko budeme koupat v téhle vaničce.
1: My spolu, mami?
0: Spolu. Budeš mi přece pomáhat, ne?
1: Ano, ale jak?
0: Třeba podávat mýdlo, žínku nebo osušku.
1: Já mu budu česat vlásky.
0: A budeme s ním cvičit a povídat si.
1: Vždyť si říkala, že nebude umět mluvit.
0: Nejdřív mu budeme vyprávět a on bude jenom poslouchat.
1: A kdy už to bude, mami?
0: Už brzo.
1: Mami, a ty velké kapesníky v koupelně jsou taky pro miminko?
0: To nejsou kapesníky, ale plínky. Až se usuší, krásně je nažehlíme, poskládáme a pak je dáme bratříčkovi.
1: Všechno dáš jemu.
0: Snad bys nežárlil. Uvidíš, že ho budeš mít taky rád.
1: Mami, a já mu mám taky něco dát.
0: Komu?
1: Miminkovi.
0: Vidíš, to bys mohl. Bylo by docela hezké, kdybys mu přichystal nějaký dárek.
1: Jenže já nevím, jaký.
0: No, tak přemýšlej. Třeba bys mu mohl dát nějakou hračku, ne? Víš co? Běž do svého pokoje a něco mu vyber.
1: Když já nevím, co bude chtít, a stejně bych chtěla radši povídat pohádku, než hledat dárek.
0: Já mám ještě práci, Jasánku. Zkus vymyslet dárek a já si zatím rozmyslím pohádku.

0: vydám asi tebe, medvěde. Stejně si s tebou nehraju. Nemáš jedno ucho, tak co? Auták si nechám, ten potřebuju. A autodráhu ne, to si nechám. A hračky jsou moje, všechny si nechám. Ať si miminko hraje samo, žádný auták nedostane.
1: A to je mi pěkné, Jasánku. Nejdřív se nemůžeš bratříčka dočkat a pak bys mu nedal ani obyčejný auták.
0: Ale já jsem mu chtěl dát dárek, jenže jsem nevěděl jaký. Můžu mu dát stejně jenom medvěda.
1: Já jsem tě slyšela. Medvěda s utrženým uchem. Dát někomu věc, kterou už nepotřebujeme nebo nechceme, to není žádný dárek. Opravdový dárek je to, co máme nejraději. Jinak je lepší nedávat nic. To je aspoň poctivé.
0: Ty se zlobíš, maminko?
1: Ty jsi vlastně ještě nikdy nikomu dárek nedával. Musíš se to nejdřív naučit.
0: Táta říká, že všechno popletu, ale nikdy se nezlobí.
1: Ale vždyť já se také nezlobím. A chceš tu pohádku?
0: Chci, mami.

0: Byl jednou jeden kohoutek a slepička a ti šli do lesa na jahody. Cestou si řekli, že se o každou spravedlivě rozdělí.
1: Jako já budu s bratříčkem.
0: Ano, půlku kohoutek, půlku slepička. První jahůdku našla slepička. Zakývala na kohoutka a dala mu polovičku. Pak našel kohoutek, ale se slepičkou se nerozdělil. Chtěl spolknout sám celou jahodu. Ta mu ale uvízla v hrdle a kohoutek se začal dusit. Jak slepička uviděla, že je s kohoutkem zle, rozběhla se ke studánce pro vodu. Studánka vodu slíbila, ale chtěla za ní lípový lísteček. Slepička běžela k lípě. Lípa chtěla za lísteček šáteček od švadlenky. Švadlena zase hedvábí od královny. Slepička utíkala ke královně pro hedvábí, ale královna chtěla za hedvábí střevíčky od ševce. Švec si poručil štětiny z vepře. Slepička doběhla k prasátku, ale to zase chtělo za štětiny zrní. Slepička běžela do mlýna pro zrní, ale ve mlýně ji zase poslali pro smetanu. A za smetanu musela slepička sezbírat velikou plachtu trávy. Tak se dala do práce. Za trávu dostala smetanu, za smetanu zrní, pak štětiny, střevíce, hedvábí, šáteček, zlípy lísteček a nakonec od studánky vodu. S vodou doběhla ke kohoutkovi, ten se napil a bylo mu dobře. Slepička byla moc ráda a kohoutek se styděl, že se s ní nechtěl rozdělit ani o jahodu.
1: Pak už byl kohoutek na slepičku pořád hodný.
0: Určitě.
1: Maminko, já už mám dárek pro bratříčka.
0: Opravdu? A co jsi vymyslel?
1: Kartáček na zuby.
0: Kartáček?
1: Ano, ale celý červený. Červené dárky jsou nejlepší.
0: Červený kartáček je sice hezký dárek, ale potíž je v tom, že takové malé děti nemají zuby.
1: Maminko, ani jeden zub. A jak bude jíst?
0: Nejdřív bude jen pít. Ani na mléko, ani na polévku zoubky vůbec nepotřebuje. Ale až mu narostou, začne si je čistit.
1: Tak si kartáček schová, až mu narostou.

0: Jasánku, to je tvůj bratříček. Jak se ti líbí?
1: Líbí, ale je moc mrňavej.
0: Budeme mu říkat Kuba. Kuba je Jakub, víš? Kubičku, podívej se na Jasánka.
1: Když on má pořád zhasnuté oči.
0: Nemá je zhasnuté, ale zavřené, protože hodně spí. Oči se zavírají a otvírají. Zhasíná se to, co svítí.
1: Já vím, třeba svíčka u dědy. Je, mami, Kuba se teď dívá a na mě.
0: Vidíš, jaké má hezké oči? Jako ty. Jsi rád, Jasánku, že máme Kubíčka?
1: Jsem, ale nejvíc jsem rád, že ty jsi už zase doma. Nejlepší je, když nejsi pryč.
0: Ale Jasánku, já jsem musela odjet, abych přivezla Kubíčka.
1: Taky tam měli holky?
0: Měli.
1: To je dobře, že jsi nám nepřivezla holku.
0: Proč je to dobře?
1: Protože by tatínek musel ostříhat růže.
0: Růže?
1: Aby se nepíchla, jako šípková růženka. Kdyby se píchla, tak bychom všichni usnuli a všude by bylo jenom trní. A nemohl by přijít žádný princ.
0: Proč by nemohl?
1: Děda Venda říkal, že žádní princové u nás nejsou, jenom v pohádkách. A strašidla také. Lepší je, že máme kluka.
0: No to jsem ráda, že nemáš starosti s tím trním.
1: A mami, mohli bychom Kubíčka taky poklopit?
0: Poklopit? Myslíš položit na bříško?
1: Ano.
0: Až Kubíčka vykoupeme, tak ho můžeme dát na bříško.
1: A nebude plakat?
0: Když se mu to bude líbit, tak nebude.
1: Já nemám rád, když brečí.
0: Když jsi byl takhle malý, plakal jsi mnohem víc.
1: To já nevím. Vlastně jsme Kubíčka ani nepotřebovali. Stejně si se mnou nemůže hrát. Nic neumí.

0: Tak, holky a kluci, právě skončila pohádka a my jsme stále v pohádkovém lese a máme ruce nahoře, protože jsme byli přepadeni, tak máme ruce nahoře, musíme se vzdát.
1: Jo, hele, ty loupežnický synku, můžeme už dát ruce dolů?
2: Ne, jen si pěkně cvičte.
0: Ale to zase není tak špatný nápad.
1: Už jsou novo cvičení. Tak, holky a kluci, nedá se nic dělat, jsme přinuceni cvičit. Dejte pěkně ruce nahoru a mějte je pořád nahoře, jako my s Janou.
0: A pravou nohou můžeme dělat kroužek. Tak, krásně stojíme na jedné noze a děláme pravou kroužek.
1: Jo, a levou taky děláme kroužek.
0: Počkej, ale neřík si, musíme tu pravou postavit na zem.
1: No, to víš, že jo, přece nemůžeme kroužit ve vzduchu. No a co teď?
0: Kroužíme i celým tělem. Jo, tak, paráda.
1: No, a když už máme obě ruce nahoře, jednu máme, takhle dole jednu dáme. Nahoru ještě víc, jako kdybychom se hlásili ve škole, jo? Nebo jako kdybychom chtěli utrhnout třešni.
0: A hlásíme se i druhou rukou?
1: Jo, hlásíme se vám z pohádkového lesa, kde jsme byli přepadeni loupežníkem, teď ale děláme cvičánkování, abychom si tu celou tu situaci zachránili. No, takže se hlásíme i druhou rukou a zase tou první.
0: A druhou.
1: Zase tou druhou, jako když trháme třešně, nebo jako když se hlásíme. Hlavně to tu tady musíme zachránit.
2: Já jsem si ani nevšim a už cvičím s vámi.
0: Vidíš, a tohle je o dost lepší než loupit. A hele, stejně jako kamarádi, dostaneš za to cvičení odměnu.
1: Jo, a nemusíš si ji ukradnout.
0: Za odměnu vám zaspívám popletené pohádky a můžete si u nich klidně ještě zacvičit. Lépe řečeno, můžete si nacvičit vztekání, protože tam se zpívá ale ne, ta pohádka je jiná,
3: ale ne, tak to nemá být.
0: A vy si u toho vždycky pěkně dupněte jednou nohou a dejte si ručičku v pěst a jako kdybyste s ní chtěli bouchnout, ale ne.
1: Jo, přesně tak,
0: a ještě
1: ne.
0: Druhou nohou si dupněte a dejte v pěstičku druhou ruku, ale ne.
1: A ty loupežníku loupežňáckej to taky tak udělej, aspoň tě přejde nálada na loupení.

0: Chlapci, posloucháte mou, tedy ušou novou pohádkovou školku, kde už jsme napravili našeho loupežníka.
1: Máte pravdu, už nebudu loupit, když stačí se snažit a všechno si zasloužit.
2: Máme z tebe obrovskou radost.
0: No vážně, veliká nanánsko.
2: A víš co, pojď si s námi zahádat.
0: Ušou nová hádanka.
2: Holky a kluci, milý, malý, napravený loupežníku, teď vám pustíme někoho, kdo je taky známý tím, že krade. Tak nastražte

0: Jo, jo, my to víme, holky a kluci, je to raz, dva, tři, straka!
1: Jasně, to si pamatuju, že mi říkal minule nějaký pocestný, že kradu jako straka a že se mám stydět.
2: Tak vidíš, stydět už se nemusíš, protože už nebudeš krást a když si budeš přát nějakou pohádku nebo písničku, poslechneš si Ušounovu pohádkovou školku.
1: Přesně tak, děkuju vám moc, ahoj.
0: Tak ahoj.
2: Ahoj, napravený loupežníku. Teda, to se nám Ušoune fakt povedlo.
0: No to teda jo, tak mi dej pět, plácneme si, jo.
2: Teda, no, ty máš čtyři, ale pláclo to stejně pěkně.
0: Jasně, my jsme teda ale šikovní napravovači a víš, co ti řeknu? Tohle se může stát opravdu leda v naší pohádkové školce.
2: Malý loupežník je napravený a naše dnešní pohádková školka pomalu končí.
0: No tak vás ještě poprosíme o obrázky.
2: Namalujte nám prosím loupežníka.
0: Nebo Bambitku, to je taková ta loupežnická pistole. A nebo třeba tu straku.
2: A nebo loupežnický klobouk.
0: Jo, prostě, co vás napadne.
2: A pak stačí, když rodiče nebo paní učitelka váš obrázek naskenují nebo vyfotí mobilem a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
0: Oni už budou přesně vědět, co mají dělat a my taky, protože my pak někoho z vás za obrázek odměníme dárečkem.
2: A teď už ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně a pamatujte si, krást se nemá, je to opravdu, opravdu hodně, hodně ošklivé.
0: Ano a nemá se ani loupežňákovat, ani loupit, tak pozor a ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme, loučí se s vámi váš Ušoun Rušou.
2: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A zazvonil zvonec, teda ještě ne, ještě vám na závěr zaspívám písničku pohádky.
0: Jo, jo, jo, tu mám moc rád. Ušounova písnička k tanci.

0: Český rozhlas Rádio Junior uvádí Žili byli.
1: Žil byl jednou jeden akrobat Charles Blondin. Jestli se bojíte výšek, bude pro vás tenhle díl Žili byli obzvlášť výživný. Budeme si totiž povídat o pánovi, kterého živila nezvyklá disciplína. Byl to provazochodec. Provazochodectví je akrobatické umění, při kterém se člověk snaží udržet rovnováhu na laně napnutém mezi dvěma místy. Aby provazochodec nespadl, musí zvládat vyrovnávat i ty nejmenší pohyby lana. Pomáhá si roztaženýma rukama nebo takzvanou balanční tyčí, která rozloží jeho váhu. Je to už velmi stará zábava a lidé ji provozují dodnes. Různé podoby chůze po laně znali už ve starověku a později se z toho stala oblíbená součást pouličních vystoupení, cirkusů a divadel. V 19. století se provazochodectví proměnilo v opravdovou atrakci. Umělci začali lana natahovat stále výš, aby byl jejich výkon nebezpečný a šokující. Kdo chtěl, aby diváci trnuli hrůzou, nepoužil navíc žádné jisticí lano nebo síť, která by ho zachránila v případě pádu. To byl případ i našeho hrdiny, který také vystupoval bez jištění a jako kulisu svého nejznámějšího a dechberoucího kousku si vybral Niagárské vodopády. Tenhle přírodní zázrak složený ze tří samostatných vodopádů si můžete představit jako obrovskou masu vody řítící se přes skalní hranu. Všude kolem to hrozivě duní a ve vzduchu se vznáší mlha z husté vodní tříště, která promočí každého, kdo se přiblíží. Niagárské vodopády nejsou nejvyšší na světě. Jejich síla spočívá jinde, v množství vody, která jimi proteče. Je jí opravdu hodně. Celé oblasti se říká Niagara a našli byste ji v Severní Americe mezi americkým státem New York a kanadským Ontáriem. Vodopády vznikly po poslední době ledové, když tající ledovce vytvořili systém takzvaných velkých jezer a voda si postupně začala prorážet cestu přes skalní podloží. Když do Ameriky přišli evropští osadníci a po nějakém čase se tam zabydleli, začali taky jezdit na výlety a cestovat. Právě Niagara se stala jednou z prvních oblíbených turistických oblastí v USA. Mezi těmito turisty byl i francouzský akrobat Charles Blondin. Majestátní scenérie mu ihned učarovala a možná právě tehdy se mu do hlavy vplížil jeden šílený nápad. Narodil se v roce 1824 a původně se jmenoval Jean-François Gravelet. Jako dítě viděl akrobaty v cirkuse a o své budoucí dráze měl jasno. V pouhých 5 letech odešel na gymnastickou školu do Lyonu. Po pár měsících už vystupoval před lidmi a vysloužil si přezdívku Malý zázrak. Později přijal umělecké jméno Charles Blondin, nebo také Velký Blondin, což údajně vzniklo díky jeho zlatým, blondětým vlasům. Proslavil se svou obratností, elegancí a hlavně nápaditostí. Vystoupení měla být podívanou, na kterou diváci jen tak nezapomenou. V roce 1859 se tak pokusil stát prvním člověkem, který přejde po laně nad Niagárskou roklí, ležící pod vodopády. Nechal natáhnout zhruba 340 metrů lana ve výšce asi 50 metrů. Hlavní lano bylo ke břehům upevněno mnoha šikmými kotevními provazy, aby se kvůli své délce příliš nehoupalo a neprověšovalo. Blondin prý věřil, že příprava na katastrofu jen zvyšuje pravděpodobnost jejího vzniku a tak neměl žádné bezpečnostní jištění. Za to měl slušivé růžové punčocháče zdobené flitry. Plán zněl jednoduše. Vyrazit z americké strany rokle, přejít ji na kanadskou stranu, tam si chvíli odpočinout a vyrazit zpět. Stačil jediný špatný krok nebo poryv větru a vše mohlo skončit katastrofálně. Pod sebou viděl nejen rozbouřené vody řeky Niagara, ale i zhruba 25 tisíc diváků. Ti měli nervy našponované k prasknutí. Někteří omdlévali hrůzou, jiní se sázeli, jestli blondýn spadne nebo ne. Nespadl. Na cestu zpět si dokonce vzal tehdejší velký a těžký fotografický přístroj, aby si ze zhora pořídil obrázek davů na památku. Přechod mu zabral asi 20 minut a proslavil ho po celém světě. Svůj výstup v následujících měsících ještě mnohokrát zopakoval. Nechtěl ale, aby se divákům okoukal, a proto ho pokaždé vylepšil něčím novým. Na laně se tak odehrávaly neuvěřitelné výjevy. Celou vzdálenost třeba překonal na chůdách, poslepu nebo se svým manažerem na zádech. Ale to nebylo všechno. Metal salta, poběhoval a jednou si dokonce přímo na laně usmažil vaječnou omeletu. Jak ho to napadlo, netuším, ale je na tom krásně vidět, že to byl opravdu velký showman, který věděl, jak pobavit publikum. Později vystupoval také v Londýně a dalších světových městech. Možná byste si řekli, že se mu takové nebezpečné povolání muselo vymstít a že určitě zemřel mladý při nějakém strašlivém pádu. Omyl. Ještě v 72 letech se proháněl po provaze. Blondýn okouzlil 100 000 lidí a pomohl jim si uvědomit, že nic není nemožné. A Niagarské vodopády? Ty dál lákaly nejrůznější dobrodružné povahy. Hlavně takové, co se je snažili sjet v podivných plavidlech, třeba v sudech. Prvním doloženým člověkem, který přežil takovou šílenou jízdu, byla americká učitelka Annie Edson Taylorová. Historie je hold plná odvážných bláznů.
0: Pracovní listy a další díly Žili byly najdete na stránce pořadu na webu radiojunior.cz. Poslouchat ho můžete i v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách.

0: Cestujete rádi za devatero hor, devatero řek a devatero údolí? Abyste se potkali s kouzelnými bytostmi, princeznami, princi nebo třeba Karkulkou?
1: V tom případě vás jistě bude zajímat, že vám to jede ve 13 a ve 20 hodin každý den ze stanice Radio Junior.
0: Velká pohádka je váš expres do pohádkového světa.
1: A když to nestihnete, mrkněte na web radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
0: Takhle vám náš pohádkový vlak už nikdy neujede.

0: Nejen o trendech.
1: Čau všichni, posloucháte Trenduj, kde rozebíráme nejen to, co trenduje, ale bavíme se i o tom, co řeší generace Z a Alfa. Takže vy. Já jsem Eva, provázím vás tímhle pořadem, ale kromě mě tu pokaždý narazíte taky na hosta. No a než vám představím toho dnešního, pojďme si říct, co nás dneska čeká. Na začátku hosta trošku poznáme, ale protože obecný info není zas tak zajímavý, zkusíme z něj dostat něco víc. Během rychlopoznání bude náš host možná malinko pod tlakem, kdyby na něco nechtěl odpovědět nebo nás chtěl odbít slovíčkem nevím, nic mě nenapadá, dočká se rozhlasové výzvy. Tak uvidíme, jestli na ní dnes dojde, nebo tu mám hosta, který se nebojí šérovat. No a pak se vrhneme na rozebírání dnešních témat a trendů. Čekají nás témata jako tenis, cestování a tvoření. Ke konci se samozřejmě celkem klasicky vrhneme na kvíz trendů, kde otestujeme, jak moc se dnešní host v tom, co trenduje, vlastně orientuje. Naším dnešním hostem je Gréta Mužíková. Čau Gréti, vítej v Trenduj.
2: Ahoj.
1: Grétě je 11, chodí do 5. třídy, má staršího bráchu, věnuje se atletice, hraje tenis a taky ráda cestuje. To, co jsem teď řekla, je ale vlastně jenom takový základní info. My se chceme dozvědět něco víc. Takže Gréti, seš připravená na rychlopoznání, aby se holky a kluci, co nás teď poslouchají, něco víc o tobě dozvěděli?
2: Jo.
1: Tak jdeme na to.
0: Trenduj lifestyleová talk show nejen o trendech.
1: Teď nás čeká rubrika Rychlopoznání. Mám na Grétku pár otázek na tělo, kdyby nechtěla odpovědět, nebo nás chtěla odbít slovíčkem nevím, nic mě nenapadá, dočká se rozhlasové výzvy. A začneme hned první otázkou. Kdybys měla po zbytek života žít v jiné zemi než v Česku, tak jakou bys si vybrala a proč?
2: Španělsko, protože tam je Lamine Yamal.
1: Ty jo, takže jsi milovnice Španělska.
2: Jo.
1: Dáme druhou otázku. Co je tvým největším přáním?
2: Asi dostat se někdy do Číny.
1: Takže bys chtěla navštívit Čínu a tam jo. Třeba velkou čínskou zeď a tak?
2: Jo.
1: Super. Třetí otázka, to možná máš připravený nebo trochu promyšlený, protože na tu se ptám každýho. Je to tvoje guilty pleasure, takže v překladu na čem ujíždíš a vlastně se za to tak trošku stydíš.
2: No, že se koukám na kriminálky.
1: Takže máš ráda jakoby prostě detektivky, kde se stane nějaká vražda a pak to vyřešej.
2: Jo.
1: No a jaká máš třeba tvoji oblíbenou, co bys tady doporučila?
2: Já poslouchám různě, ale na i vysílání jsem se koukala na Line of Duty, já nevím, jak se to teď řekne v češtině.
1: Tak stačí nám to v angličtině.
2: A pak Místo zločinu a je tam Plzeň, Český Budějovice, Zlín a Ostrava.
1: No a není to pak třeba, že se trošku bojíš, aby se taky nějaká takováhle zápletka kriminální stala i tobě?
2: No, já se na to nekoukám jako po 7. hodině večer.
1: Jo, takže to je na to ten jo. Jako tip, aby se člověk tolik nebál.
2: Ano.
1: Dobrý. Čtvrtá otázka. Kdyby jsi musela vybrat, s kým bys ztroskotala na pustém ostrově a proč?
2: S osobou, tak asi s mojíma dvěma nejlepšíma kamarádkama.
1: Že jsou takový, že byste si tam ve třech takhle poradili dobře?
2: Jo, protože oni jsou obě dvě jako jiný, takže to je jako vtipný.
1: Jo, a doplňovali byste se. A poslední otázka rychlopoznání. Kdyby ses na jeden den mohla stát někým slavným, tak kdo by to byl? Čí život nějaký hvězdy by ses chtěla vyzkoušet?
2: Asi Evy Farný.
1: Jo, takže by ses prostě dala život Evy Farný. No to se nedivím, my jsme se s Grétkou ještě před vysíláním chvilku bavili a říkal mi, že poslouchá ráda Evu, takže se nedivím, že by si to s Evou chtěla na jeden den vyměnit. Určitě by to byl zážitek. No, vy jste asi slyšeli, že si Grétka poradila s rychlopoznáním skvěle, tím pádem rozhlasová výzva jí dneska nečeká a my se můžeme vrhnout na naše dnešní rubriky a s nimi spojené trendy. Dnes nás čeká cestování, tenis a tvoření.

0: Jako první si dnes budeme povídat o cestování. Cestování už dávno není jenom o tom, že si zbalíte kufr, sednete do letadla, pak tam vyfotíte fotky z míst, kde jste ještě nebyli a to je všechno. Dneska je trend ty destinace opravdu objevovat, zažívat tam dobrodružství a taky třeba cestovat i pomaleji, poznávat i vlastní zemi. Tohle téma si Greta vybrala, protože předpokládám, ráda cestuje. V létě byla v Thajsku a taky vyrazila s rodiči karavanem po Česku. Takže pojďme zjistit, jaká dobrodružství na těchto, ale i na jiných cestách zažila. Greti, moje první otázka zní, jestli si vzpomeneš, kdy jsi byla poprvé v zahraničí a kde?
1: Já myslím, že ještě jsem se asi nenarodila, když jsem byla. A myslím, že jsem na Krétě to bylo.
0: Jo, že jsi byla v bříšku u mamky.
1: Na Krétě.
0: Ty jo, takže ještě v nula minus pár měsíců byla Gretka na Krétě. No a když už byla narozený miminko, tak víš?
1: No, asi ne.
0: Ty si pamatuješ tu Krétu.
1: No.
0: No a když se řekne dovolená, co ti napadne jako první?
1: Buď jako chození po horách, anebo prostě ležení na pláži.
0: Mm-hmm. Máš ráda oba tady ty protipóly, prostě aktivní i pohodičku.
1: Mm-hmm.
0: No a jaké bylo letošní tvoje léto z toho cestovatelského pohledu? Co jsi všechno zažila?
1: No, byla jsem v Thajsku a když jsme měli tím karavanem po Česku, tak se to změnilo a jeli jsme do Slovenska. Takže jsme byli ve Slovensku.
0: A jeli jste taky karavanem?
1: Jo.
0: Tak tím pádem dneska to tady změním na karavan po Slovensku, to vůbec nevadí. Já jsem vlastně si s Gretkou psala e-maily a ona mi právě psala v tom termínu, co jsi mi původně nabídla, jedeme karavanem po Česku, tak já ti o tom pak budu vyprávět. No tak vidíte, plány se prostě měněj, teď už to mají za sebou, tak mi bude vyprávět o jiný dovče. No a kdyby jsi mohla vybrat jedno místo, který jsi už za život navštívila, ale kam by ses teď hned vrátila, tak jaký by to bylo?
1: Do Thajska. Na ostrov Koh Samui.
0: Takže a byla jsi tam letos poprvý?
1: Jo.
0: A úplně se ti tam mega líbilo teda. Ty jo, no tak teď mi ještě pověs, než rozebereme víc to Thajsko. Jaký země si už teda navštívila za svůj život a který prostě se ti líbily, tak určitě bys teda doporučila asi to Thajsko, když se ti tam takhle líbilo, ale kde jsi ještě všude byla?
1: No, určitě v Německu, v Polsku, v Rakousku, ve Slovensku, v Thajsku, v Chorvatsku, i ve Španělsku a v Portugalsku. A dál nevím už.
0: No jo, myslím, že jsi nám toho řekla úplně spoustu. No a jsou všechny země jako podle tebe krásný, že ať je ostatní taky navštívějí, ty, který jsi ty viděla.
1: Jo, určitě.
0: No tak vidíte, že Gretka je docela cestovatelka. V 11 už byla docela v mnoha zemích, ale z toho tvýho seznamu jsem teda pochopila, že cesta do Thajska byla úplně ta nejvzdálenější, kterou jsi zatím zažila. Je to tak?
1: No já nevím, co je dál, jestli je dál jako Thajsko anebo Karibik, to jsem si taky vzpomněla.
0: No vidíš, ještě Karibik, no tak to bych řekla, že možná ten Karibik, no.
1: No, tak asi.
0: Ty jo, no tak ona má ještě tato holka Karibik na seznamu, no tak to ještě Karibik probereme potom taky. Každopádně i tak v obě jsou to vzdálený, kam se letí 10 plus hodin, prostě 10 a více hodin. Ale Thajsko máš v nejčerstvější paměti, protože tam jsi byla letos, tak co tě v Thajsku bavilo úplně nejvíc?
1: No, asi jako být u moře. A my jsme i jako chodili na různý menší jako výlety, ale nebylo to úplně jako velký výlet, takže to bylo jenom třeba chození po městě.
0: Mm-hmm. Tak ono je tam přece jenom docela horko, tak v tom horku se asi zase velký výlety úplně nedají dělat, to by člověk tam prostě upek zaživa. No a jak dlouho jste tam byli?
1: Myslím, že 3 týdny nebo měsíc.
0: Tří, jo, no a byli jste jenom na ostrově Koh Samui, nebo jste ještě projeli i jiný části Thajska?
1: My jsme přiletěli do Bangkoku, my jsme tam půjčili auto a rozhodně jsme jako cestovali po různých místech a dostali jsme se až jakoby na Koh Samui. Koh Samui.
0: A tam se ti líbilo nejvíc na Koh Samui z celého Thajska, nebo to se nedá říct?
1: No, ono je všechno hezký, takže...
0: Je pravda, že v Thajsku jsem já teda byla taky, už je to asi 4 roky, ale docela si to pamatuju, i na Koh Samui jsem byla, takže věřím, že se ti tam líbilo. Zároveň úplně chápu, že se nedá třeba Koh Samui a Bangkok srovnat. Bangkok je prostě obří město, tam to prostě žije, tam to bliká. Koh Samui, tam je to takový víc poklidnější, víc takový tropický. Možná to i víc připomíná ten Karibik. V Karibiku jsem já teda nebyla, ale ty to můžeš porovnat, že je to tam prostě takový nejvíc tropický, že jo?
1: No.
0: Bylo v této zemi něco, co tě tam opravdu překvapilo?
1: No, myslím, že ne. Ale tak mně se líbilo všechno, ale jak měly hrozně velký ty chrámy a všechno.
0: Tak to se ti líbilo.
1: Jo.
0: A to tě překvapilo možná. No je pravda, že oni tam mají, mě už to taky trochu slívá ty země, který jsem navštívila, ale mají tam takový ty obrovitánský sochy těch budhů a takhle, viď? No tak to je neuvěřitelný. No a jaký to pro tebe je, když takhle vycestuješ tak daleko od domova, ať už do Karibiku nebo do Tajska? Jseš třeba z letu nervózní, nebo to máš ráda i tu cestu a tak?
1: Já mám ráda cestu letadlem hodně, protože vždycky na tom letišti je to zajímavé, že objevím nový letiště, že třeba, že to není stejný jak v Praze a tak.
0: Takže se vůbec nebojíš lítání, užíváš si to?
1: Ne, nebojím se.
0: Je pravda, že nevím, jak to máte vy, holky a kluci, ale kdo absolvoval tady tu delší cestu, tak tam už opravdu vás vždycky čeká, že tam dostanete i to jídlo, že jo, podle toho, jestli tam zrovna večeříte nebo snídáte, tak prostě to tam dostanete, nebo třeba tam máte i dvě jídla, většinou za ten dlouhej let, a máte většinou, každý má svoji televizi před sedačkou a může se tam koukat na filmy, na seriály, takže je to taková zase jiná cesta, než když se jede třeba 2-3 hodinky, tak se většinou lítá letadlama, kde žádný jídlo nemáte a žádnou televizi, tak to je třeba trošku někdy nuda, nebo se má člověk čas strachovat z letu, ale tady si to užívá, ne? Nebo já to taky tak mám, taky si to docela užívám. No a měla jsi třeba nějaký dobrý místo v letadle, že si i z okýnka viděla nějaký hezký výhledy?
1: No, myslím, že když jsme letěli do Tajska, tak jo, ale když jsme letěli z Prahy

0: že tam třeba nějaký i miminko třeba letí a pláče, nebo prostě někdo jde na záchod a furt se tam prostě něco děje, přece jenom v tom velkém letadle letušky tam pořád procházejí, kontrolujou, takže je dobrý mít něco proti hluku. No a co ti na Tajsku přišlo úplně nejvíc třeba jiný než u nás doma? Tady v Česku.
1: No, tak nemluvíš se tam česky.
0: To je docela jiný. No a jaký ti přišli ty lidi? Přišli ti třeba milejší, veselejší?
1: No, přišli mi takový, jako že jsem si jich nemusela jako hodně bát, že tady jsou takový jako lidi, kteří jako nejsou zlí, ale vypadají třeba.
0: Že jsou třeba takový přísný a člověk jako dítě z nich má takový respekt a tam ty Tajci, že se usmívali hodně. Jako mám z toho stejný pocit, že mi ty lidi tam přišli hodně sympatický a hodně se usmívali. A já jsem tam teda s dítětem nebyla, ale věřím, že na děti ještě reagují třeba víc, že jim mávají nebo prostě jsou na ně takový milí. No a ochutnala jsi tam něco třeba skvělého, co bys nám doporučila?
1: Já úplně nevím, já jsem tam měla spíš jako jídla, které jsou evropský, ale měla jsem i nějaký tajský, ale zrovna nevím, no.
0: A ochutnala jsi tam nějaký jejich dobrý ovoce, protože oni tam mají, že jo, strašně různýho manga čerstvýho a všechny tady ty dobroty a dělají z toho různý ty smutíčka čerstvý, tak to si zkusila?
1: Jo, měla jsem mangostín, to mi jako celkem chutnalo, ale oni nám to v hotelu dali jednou, pak už to nosili takový jako nedobrý, že to nebylo úplně čerstvý.
0: A to jedla normálně jako by čerstvý to ovoce. Jo. No, mangostín, čemu bys to přirovnala? Protože i když to má v názvu mango, tak to není mango klasický.
1: Není, no, já už si to chuť jako úplně nevybavuju, ale jako bylo to, myslím, že celkem dobrý.
0: Tak když tak si to můžete zapátrat a třeba si to bude dát sehnat i v Česku, abyste to mohli ochutnat. Měli jste tam i třeba nějaký super výlet nebo velký zážitek za celý Tajsko, na co doteďka vzpomínáš?
1: No, myslím, že jo, ale už asi nevím. Tak jsme toho navštívili hodně.
0: Tak já zkusím, pro mě třeba v Tajsku, nevím, jestli jste to taky zažili, byl velký zážitek, když jsme tam šli do sloní rezervace, kde žijou sloni, který dřív byli v zajetí, ale už nejsou a mohli jsme je tam nakrmit a podívat se, jak funguje jejich den, tak to byl třeba pro mě velký zážitek. Setkali jste se tam taky se slonama, nebo ne?
1: No, my jsme je viděli jenom z dálky, protože my jsme vlastně tam táta jako se mnou chtěl jít, ale pak jsme to už nějak jako nestihli. Ale viděla jsem je.
0: No, tak to je třeba jedna věc, která mi na Tajsku přišla super, protože v minulosti se v Tajsku hodně sloni využívali k práci a k turismu, vozili turisty a právě teď už se to bere jako týrání zvířat a hodně se od toho ustupuje, aby ty sloně byly v pohodě. Zároveň ale slona, který takhle pro lidi pracoval hodně let, nemůžete jen tak vypustit do divoký přírody, protože už bys tam třeba jako neporadil, tak proto jsou tady v těch chráněných rezervacích, kde jakoby mají trochu kontakt s tím člověkem, ale zároveň tam žijou volně a nemusí pro nikoho pracovat a jsou takový šťastnější. No a třeba nějaký jiný, třeba viděla jsi tam nějaký podmořský život, třeba nějakou želvu nebo něco takového?
1: Želvy ne, ale viděla jsem opici živou.
0: No a jaký to pro tebe bylo? Bála jsi nebo se ti to líbilo?
1: No, já jsem se jí trošku bála, ale jako jinak se mi to i trošku líbilo, protože ona byla jako na střeše jedné budovy, takže...
0: Je pravda, že opice jsou docela drzí v tady těch zemích, jako je Tajsko i další, protože jsou napůl, mi přijde, zvyklí na ty lidi, takže se jich nebojej a naopak jsou hrozně zvědaví a třeba nás občas lidi v Tajsku varovali, že nemáme před opicema vytahovat žádný jídlo, nic, co se blejská nebo něco, co svítí, protože ta opice může přijít k nám a chtít nám to vzít a když jí to nedáte, tak vás třeba drápne, prostě, že to fakt chce, takže když třeba ty lidi nechtěli, aby jim ta opice ukradla mobil nebo prostě sluneční brejle, tak se radši nemá nic vytahovat. Prostě a je to bezpečný. Takže vůbec se nedivím, že jsi měla trochu z opice respekt. Mně se nejvíc líbily opice v zemi, kde byly vlastně docela neochočený a byly prostě vysoko na stromech a žili ten svůj život, tak to se mi líbilo, že jsem se je v pohodě prohlídla, ale nehrozilo, že jako přijdou a vezmou mi svačinu. Teď se přesuneme na cestování blíž domovu, což bylo vaše cestování po Slovinsku karavanem. Jaký to je cestovat karavanem? To je zase úplně jiný dobrodružství, ne?
1: No, já jsem na to už zvykla, přemýjezdíme hodně často karavanem. Ono je to vždycky, že třeba dostaneme jiný karavan a jinak to tam funguje, takže to je takový jako zajímavý.
0: Si na to vždycky zvyknou.
1: Jo, ale za mě asi lepší ten karavan než dům, protože s karavanem vždycky někam můžeš popojet a když máš dům, tak musíš mít prostě
0: auto a vracet se furt do toho domu.
1: A vracet se do toho domu a když prostě najednou

0: No, jdeš na výlet a řekneš, hele, já tady chci bydlet, to prostě si tam jenom jako zařídíš bydlení a už tam můžeš bydlet, protože máš všechno s sebou.
1: No to jo, takže toho asi člověk možná zažije víc, než kdyby byl někde v hotelu nebo na jednom místě, viď? V tom karavanu. No a na jakém třeba hodně krásném místě jste tam mohli přespat nebo bydlet chvilku na Slovensku?
0: No na Slovensku u řeky Soči.
1: Tak to je nádherná.
0: No to se mi hodně líbila.
1: To je hodně taková průhledná, viď, jak bazén.
0: No a to bylo celkem jako hezký, hodně, protože my jsme tam i s mamkou jednou šli k vodopádu, byli jsme tam na kanioningu a skákali jsme z různých kamenů do řeky.
1: Protože, to muselo být velký dobrodružství.
0: No, protože mě to prostě, já jsem jednou skočila, řekla jsem, tak to zkusím ještě jednou a pak mě začalo nějak hrozně bavit a mamka mi řekla, že nesmím skákat, já jsem to i tak skákala.
1: No, ty jsi rebelka, no a byla voda studená? Hodně, nebo ne?
0: No, tak na začátku, když jsem tam byla třeba prvních 10 minut, tak byla studená, ale pak jsem si jako zvykla už.
1: Takže už v pohodě. Tyjo, no tak to muselo být dobrodružství, tak to z toho u řeky Soči zažila víc než já. My jsme se tam jenom fotili a dělali jsme nějaký výlet okolo té řeky, ale nekoupala jsem se v ní, takže to seš jako mega dobrá. No a co se ti ještě ve Slovinsku líbilo, protože to je taky moc krásná země. Byli jste tam třeba i na nějakém výletě v horách?
0: Nebyli. Ale byli jsme tam ve městě, v Kobaridu, a tam jsme byli v různých muzeích a tak.
1: No a kdybys to měla porovnat, tak baví tě spíš cestovat do hodně vzdálených míst, jako je třeba to Thajsko nebo Karibik, anebo máš třeba radši, když takhle vyrazíte tím autem někde takhle poblíž prostě Slovinsko nebo třeba to Rakousko a tady ty lokality?
0: Já mám ráda oboje, ale asi víc do té dálky, jako, protože tam můžu pak být díl, že se pak nevyplatí třeba na 3 dny tam jet.
1: No jasně, že to je takový možná větší dobrodružství, protože víc tam lidi žijou jinak než my. No a co si myslíš, když se třeba bavíš s kamarádkama a kamarádama, co je teď mezi tvýma kámošema při cestování jako populární? Kam oni nejradši jezdí nebo co si přejou navštívit a tak?
0: No oni jako všichni jezdí někam jinam, že se nám ještě nestalo, že by se někdo na dovolený jako třeba potkal nebo že by byli ve stejné zemi. Takže to je úplně jako jediný.
1: Ale všichni teda rádi takhle vyrážejí i do zahraničí.
0: No já bych řekla, že jo.
1: A můžeš ty sama, když je ti 11, mluvit do toho, kam pojedete třeba na další dovolenou, nebo prostě to určí rodiče a vy prostě jedete?
0: No já to prostě jako třeba řeknu, že chci jet jako někam třeba na Maledivy a oni řeknou, že na Maledivy nejedou.
1: Jo, takže můžeš říct svůj názor, ale
0: jako jinou představu, že třeba jako budem chodit po horách a tak.
1: Jasně, takže jakoby názor říct můžeš, ale většinou se jede tam, kam chtějí rodiče. Ty jsi vlastně řekla, že nejradši cestuješ asi letadlem, protože to je velký zážitek. A ještě by mě zajímalo, než se přesuneme do další kategorie, co jsi si teď letos přivezla třeba za suvenýry, ať už z Thajska nebo ze Slovinska?
0: Z Thajska jsem si přivezla čuchátka, různý, proti rýmě a tak. No a tygří mast. Ale tu jsem dala učitelce.
1: Jo, takže je pravda, že ty čuchátka to jsou vlastně z různých aromatických olejů, co oni tam vyrábějí a protáhne to třeba nos nebo takhle.
0: No a pak jsem si ještě přivezla třeba takový jakoby, já nevím jak to říct, no.
1: Tak to zkus popsat.
0: Náramek to byl, no, normální, prostě pro kamarádky a
1: jo,
0: tak.
1: Jo, takže jsi přinesla i dárečky kamarádkům.
0: Ano, a taky kufr mi tam teďka koupil a přivezla jsem si různý bonbonky. A oni tam mají takový na spaní, že tam jsou takový jako nějaký jako látky, které se v Česku nehrávají.
1: A že to jako člověka prostě tak uklidní a dobře se mu usne.
0: Ano.
1: Tak to je docela taky zajímavý, protože je pravda, že jsou různý byliny, které třeba takhle uspávají, tak možná z toho i se tady ty bonbonky třeba připravujou v Thajsku. No a kam by ses chtěla podívat příště, kdyby to bylo na tobě?
0: Asi na Maledivy.
1: No tak to je velká exotika. To, když si zadáte někde na internetu Maledivy, tak vám vyjedou takový ty chatičky nebo takový ty domečky na kůlech a nádherná čistá voda, bílej písek, no tak chápu, že je to tvůj sen. Mě vlastně ještě napadá k tomu Tajsku, že se mi tam hodně líbilo to, že skoro na všech plážích byly takový ty houpačky zavěšený na těch palmách. A to mi přišlo strašně hezky.
0: My jsme to viděli jen na jedný a na to jsme zrovna nešli, ale jinak jako byla hezká ta houpačka.
1: No, jako já jsem se nejdřív teda bala, aby se tady ta houpačka nějaká třeba se mnou neutrhla, ale chvilku jsem si tam jako sedla a byl to takový hezký pocit. No a dala bys nějaký cestovatelský tip, třeba pro holky a kluky, co teď poslouchají, jakože třeba na co se připravit nebo kam vyrazit?
0: Jako v Tajsku?
1: Obecně, klidně kamkoliv, co tě napadá.
0: No tak i to Slovinsko bylo hezký, ale i to Tajsko, ono bylo jako všechno vždycky, když někam jedem, tak je to vždycky hezký.
1: Takže ať se prostě nebojej někam vyrazit a že je to všude na světě, kde jsi to zatím navštívila, pěkný.
0: Jo.

0: Verše napsaný.
1: Naším druhým trendem je sport, o kterém jsme tu podle mě ještě podrobně nemluvili v žádném díle, anebo si nevzpomínám, a je to tenis. Tenis znáte z velkých turnajů, určitě se každému vybaví nějaký slavný tenista, ale jak vypadá tenis očima mladé slečny, proč s ním někdo začíná, co ho na tom baví, to vše se snad dnes od Gretky dozvíme. Takže Greti, jak ses k tenisu vlastně dostala, kdo tě k němu přivedl?
2: No já sama, když mi bylo 5, tak jsem prostě chtěla dělat nějaký jako sport, protože já jsem odmala dělala atletiku a chtěla jsem dělat nějaký jiný sport, tak mě napadnul tenis a začal mě celkem i bavit, takže...
1: Takže jsi začala v 5?
2: No, myslím, že jo.
1: Takže to už jako děláš celkem dlouho, v podstatě půlku tvého života. Co tě na tom tenisu baví?
2: No, baví mě prostě ty jako hry a pak i zápasy, který hrám.
1: No a proč by to měl někdo, kdo to třeba ještě nikdy nehrál, zkusit? Co by ho na to mohlo zabavit?
2: V jiných sportech se třeba jako spíš hodně běhá a tady to je jakoby, že když je malý, tak hraje na menším poli, takže to není zase tak jako těžký.
1: Mm-hmm.
2: A že se stačí jen prostě natáhnout pro ten míček.
1: Mm-hmm. Trošku se třeba možná soustředit.
2: Ano.
1: No a myslíš si, že je tenis teďka mezi dětma populární?
2: Nevím.
1: Chodí tam třeba do toho vašeho klubu hodně dětí tvýho věku?
2: Jo, chodí.
1: Tak já bych řekla, že možná docela je. No a máš třeba nějaký tenisový vzor?
2: Nemám.
1: Prostě tě to jenom baví. Takže nejsi člověk, který by sledoval třeba tenisový zápasy i v televizi nebo takhle.
2: No, je někdy.
1: Znáš nějakého slavného tenistu?
2: Neznám.
1: Chápu, mě většinou taky spíš baví sporty dělat, než na ně koukat. No a v jakým hraješ klubu a kolikrát týdně trénuješ?
2: Hraju na Pragovce, Praga se to jmenuje. Mm-hmm.
1: Kolikrát týdně trénuješ?
2: Jednou týdně, ale až se dostanu na gympl a nebudu mít jako starosti s tím učením, tak budu chodit třeba 3x.
1: Jo, takže teďka prostě máš tu přípravku,
2: jo.
1: Prostě se připravuješ, takže chápu, že tak vlastně v 5. třídě se děti hlásej na gympli, takže letos tě to čeká. To mě to připomnělo, jestli už máš vymyšlený, kam se budeš hlásit. Je to mimo tenis, ale to nevadí.
2: Chci se hlásit na gymnázium Jaroslava Seiferta, to je kousek od naší školy, a pak bych chtěla ještě, nevím, jak se jmenuje, i naproti Fénixu.
1: Prostě taky další ještě nějaký pražský gymnázium. No tak budu držet pěsti, aby to vyšlo. A teď zpátky k tenisu. Ty jsi říkala, že tě baví nejenom tréninky, ale že tě baví i zápasy. Nebýváš třeba na zápase nervózní?
2: Jo, hodně. Většinou, tak ono je to takový, jakože jo, těším se, bude to super, a jak stojím už na tom poli, prostě čekám, než ten jako soupeř rozehraje, tak už je to takový hrozně to prostě...
1: Už ta nervozita.
2: Jo.
1: No a co děláš, nebo jak se snažíš poradit s tím, když se ti třeba někdy opravdu nedaří, ať už na tréninku, nebo právě při tom zápase?
2: No, tak já se třeba jako napiju a začnu se jako víc soustředit.
1: A pomůže to většinou.
2: Jo, většinou to pomůže.
1: Mm-hmm, tak to je dobrý, to je super. No a našla jsi na tenisu nějaký kamarády za ty roky?
2: Jo, našla jsem si asi 5 kamarádek.
1: Tak to je super, to je 5. Fajn. A už jsi proti některý hrála taky zápas?
2: No, jenom na tréninku.
1: Jo, no tak to je možná lepší, abyste se potom nějak kvůli tomu nerozhádali. Taky mě zajímá, jestli máš na ten tenis, třeba možná na tréninky ne, ale na ty zápasy nějaký speciální tenisový úbor. Nebo můžeš mít, co chceš?
2: No, já mám takovou modrou sukínku a takový tričko. Ono je to takový jenom lehký, takže vlastně mi v tom není vedro.
1: Jo, to je super, protože vím, že v tenise, v tom profesionálním, se hodně lidi taky jako zaměřují na to, co ty tenistky hlavně mají za ty obleky, oblečení, protože přesně nosí ty sukínky a jak to mají sladěný a tak dál, takže proto jsem se musela zeptat. V čem podle tebe musí být člověk dobrý, aby mu ten tenis šel?
2: Já nevím, podle mě jako je to úplně jako jedno, v čem je člověk dobrý.
1: Prostě když bude trénovat, tak by to mohl zvládnout. Musí být třeba mít dobrý postřeh nebo sílu?
2: No určitě by měl být jako rychlej, protože ten míček je většinou rychlejší, než se zdá. Třeba když se v televizi, tak to je takový jako pomalejší, ale v reálu je to hrozně rychlý.
1: Takže by měl být možná rychlej, mrštnej, a děláš i takový, já teda neumím hrát tenis, upřímně se přiznám, nikdy jsem ho ani neskusila hrát, takže nevím moc, jak se tam říká těm různým úderům, ale umíš třeba, máš nějaký svůj jako speciální, který vždycky, když pak pošleš, tak to většinou nikdo neodehraje zpátky?
2: Nemám, no jako mám, ale to je takové, jako že to letí úplně třeba za plot.
1: Jo, to se ale nepočítá.
2: Ne, to se nepočítá.
1: Ty jsi vlastně říkala, že moc ty slavný tenisty neznáš, takže tím pádem otázka, s kým by si chtěla dát jeden trénink, asi úplně není na místě, protože by tě to nenapadlo, koho dát, když jen úplně neznáš. Nebo no, je někdo, s kým by si chtěla dát
2: trénink? Našeho trenéra.
1: Jo, s tím bys prostě toho máš ráda, ten ti přijde dobrý.
2: Jo.
1: No a teďka trošku musíš použít fantazii. Kdybys mohla mít nějakou tenisovou superschopnost, tak co by to bylo?
2: Vyhrávání.
1: Jo, jakože bys prostě vždycky přišla, napadla to tam a vyhrála.
2: Jo.
1: Jo, tohle to není špatná superschopnost. No a chtěla by se třeba jednou tenisu věnovat profesionálně a jet třeba na US Open nebo na tady ty...
2: Jo?
1: Jo, no tak třeba tady mám před sebou budoucí profesionální tenistku Grétu a jednou ji tady už budu zpovídat, až vyhraje nějaký pohár, třeba Wimbledon. No a co bys poradila těm, co zvažujou, že by začali s tenisem?
2: No, aby se jako nebáli, když jim to na začátku nepůjde, protože ono jako na začátku mi to taky vůbec nešlo, že prostě to lítalo jinam, ale pak, když jsem třeba byla doma, vzpomněla jsem si, co mi trenér řekl, tak mi trošku jako došlo, že to asi musím dělat jinak.
1: Mm-hmm, takže prostě mít trpělivost na to, že neumí to člověk prostě hned a trvá nějakou dobu, než se to naučí.
2: Jo.
1: No a co ti... teď prostě aktuálně, protože už fakt hraješ tenis přes 5 let, tak co ti přináší do života?
2: Prostě jako baví mě to a jsem ráda, že dělám jako třeba 2 sporty, že nedělám jen jeden.
1: Mm-hmm, ten druhý je atletika, viď?
2: Jo.
1: No a v čem je to třeba jiný? Co si víc jakoby užiješ a vyzkoušíš na tenise, než třeba když máš atletiku?
2: No na tenise je to takový, jako že ty 2 sporty se k sobě nehodí, že na tenise se třeba učíme i házet a v atletice házíme jinak, takže když to dělám tenisově, tak mi vynadají, že to dělám špatně.
1: Jo, takže musíš umět obě ty metody.
2: Jo.
1: No jo, takže to potom je taky už trošku náročnější si to pamatovat. Ty jsi vlastně říkala, že jsi začala prvně s atletikou a pak až přidala tenis. Myslíš si, že to byla pro tebe výhoda, že už jsi měla nějakou průpravu v atletice, nebo je to jedno, když člověk předtím nic nedělá a začne s tenisem?
2: Já nevím, že jsem jako nikdy neskusila ten...
1: tu druhou variantu.
2: Ano, takže nevím.
1: Ale já si myslím, že rozhodně, i když nemáte průpravu v žádném sportu, tak byste se neměli bát to zkusit, třeba na to máte skrytý talent, nebo prostě vás to bude bavit a to je důležitý.
2: Jo.
1: Nějaký závěrečný tenisový tip pro ostatní?
2: Nebát se začít s tenisem.
1: Krása. Tak jo, a my se posuneme dál. Posloucháte Trenduj na rádiu Junior, já jsem Eva a mým dnešním hostem je Greta. Probíráme, co trenduje, ale taky to, co Greta jako zástupkyně generace Alfa řeší, co si myslí a tak dál. Pojďme si dát další písničku a posuneme se k 3. trendu dneška.

0: Třetí kategorie, třetí téma je tvoření. To probereme dnes jako poslední. Někoho, kdo rád tvoří, tu míváme celkem často, takže bych řekla, že tvoření je trendy u mladé generace, tak uvidíme, co ráda tvoří právě Greta. Co všechno se dá vytvořit s trochou barev, lepidla, papíru a fantazie? Proč nás vlastně baví něco vyrábět, kreslit, zkrátka si něco vytvořit úplně podle sebe? Trend tvoření má spoustu podob. Někdo kreslí, někdo vyrábí dekorace, někdo zkouší DIY návody, tedy udělej si sám návody z internetu, a někdo prostě jen tak improvizuje. Greti, tobě se pod pojmem tvoření vybaví jako první co?
1: No nějaký vlastně hmota nějaká, nebo zase nějaký mističky vyrobený a tak.
0: Takže ty si pod tvořením možná představíš spíš něco jako keramiku třeba, vyrábíš něco takovýho dle?
1: Jo, no já se pokouším, ale vždycky je to takový neúspěšný.
0: No ale tvoje pokusy jsou teda hlavně třeba různý mističky a takhle, nebo co je to, co nejraději tvoříš?
1: Se slizy jsem dělala. A teď vyrábím různý věci třeba z papíru a prostě různý jako skvišíky a tak.
0: Takže máš takovej úplně jako mix toho, co zkoušíš. Ty jsi říkala, že mističky zatím byly spíš neúspěšný. Tak je nějaký výtvor, na který jsi naopak fakt pyšná?
1: Nevím, myslím, že ne, že se mi jako zatím nic nepovedlo.
0: Ty jsi na sebe určitě moc přísná, určitě věřím, že třeba kdyby tady byl někdo z rodiny, tak by určitě řekli, že tam je něco, co je fakt dobrý. No a jaký materiály k tomu tvoření používáš nejčastějiš?
1: Mouku, k těm mističkám, vodu, a vždycky tam nějaké jako věci pak přimíchám, a k těm jako třeba skvišíkům používám různý papír, fixky a tak.
0: No a v čem si chceš úplně nejvíc zlepšit, protože se to furt snažíš vytvořit a zatím se ti to úplně nedaří?
1: Asi ve všem.
0: Prostě se chceš obecně zdokonalit.
1: Jo.
0: No a kde hledáš tu inspiraci, když se jakoby řekne, že si budeš dělat slizy, skvišíky nebo mističky, tak kde vždycky vymýšlíš ty další
1: na
0: nápady?
1: Na Pinterestu většinou, anebo na Instagramu vždycky něco vidím.
0: Takže tohle to jsou takový dvě tvoje místa, kde hledáš tu inspiraci. Jsou tam pak třeba i občas nějaký návody, který jako můžeš doma jakoby krok po kroku zkoušet?
1: Jo, ale mi ty papírový návody vůbec nejdou, že já vždycky jako třeba dvě lžičky místo tří a už je to jako pokaždé celý.
0: Takže někdy je to pro člověka spíš náročný se tím jakoby držet a možná lepší si tak jet pokus omyl. Jaký jsou třeba teďka na internetu takový tvořící trendy? Jsou to zrovna ty skvišíci nebo něco jiného?
1: Já myslím, že jo, ale nejsem si jistá.
0: Co třeba vyrábí tvoje kámošky, nebo jestli vůbec někoho z tvých kamarádů taky baví vyrábět?
1: Holky ze třídy hodně kreslí, ale já si kreslím jen když fakt jako chci. A když nechci kreslit, tak to je pak hrozně hnusný.
0: Jo, takže musíš na to mít prostě náladu.
1: Jo.
0: Takže to tvoření je možná takový víc zábavnější pro tebe než to kreslení?
1: Jo, určitě.
0: Ale teda tvoříš si jenom tak sama doma pro radost, že si prostě sedneš doma ke stolu, přineseš si na to ty věci a tvoříš. Není to zatím, že bys chodila třeba do nějakého tvořícího kroužku nebo něco takového?
1: No já jsem chodila jeden rok, ale mě to přestalo bavit, protože jsme tam dělali takové věci, které mě prostě nebavily. Že jsme si třeba sami vyráběli papír a tak, a to mě nebavilo.
0: Prostě si chceš dělat něco podle toho, co si přesně najdeš ty sama, chceš si to vyzkoušet.
1: Jo.
0: No a co bys poradila někomu, kdo si třeba myslí, že vůbec tvořit neumí a raději se tím pádem do toho vůbec nepustí?
1: Tak asi, aby to jako zkusili třeba podle nějakého návodu, anebo třeba někde prostě chodili na nějaký kroužek.
0: Protože jak jste slyšeli, tak Gretka taky není úplně, že by řekla, jsem v tom nejlepší, všechno se mi povedlo a stejně jí to baví, takže neznamená, že musíte mít prostě plnou poličku dokonalých výrobků, aby vás bavilo tvoření, můžete si prostě tvořit jen tak pro radost. Je podle tebe při tvoření důležitější umět kreslit a vyrábět, nebo spíš mít fantazii a vymyslet si s tou fantazií prostě něco originálního?
1: Asi oboje.
0: Takže bys neřekla, že je jedna ta věc důležitější?
1: Ne.
0: No a ty si zatím teda tvoříš jenom pro radost, anebo už si nějaký svůj výtvor i někomu dala jako dárek?
1: Já myslím, že ne, ale nejsem si jako jistá, protože my hodně na chalupě prodáváme různé věci, takže něco třeba se mi povede, ale ne to.
0: Takže si pak něco třeba i prodala, jo?
1: Jo.
0: No a co třeba nějakou tu mističku nebo něco jiného?
1: No my spíš jako prodáváme s kamarádkou limonádu, ale...
0: A to je taky vlastně tvoření vyrobit limonádu.
1: No ale jako jinak asi nic, no.
0: No tak mi ještě řekni, jakou děláte limonádu, jaký na to máte postup.
1: Vždycky každý, myslím, že prostě vždycky je to jinak, třeba máme malinovou, to máme takový sirup kyselý a prostě ten smícháme s vodou a pak máme bezovou s citronem. Uh-huh. Do toho vždycky dáme bezovou jako šťávu, kterou táta udělá a my do ní dáme citron.
0: Uh-huh. A máte úspěch, jo? Kupujou si lidi?
1: Jo, jednou, když jsme byli prostě všichni z chalupy, tak jsme si vydělali přes 2000.
0: Wow, no to je dobrý biznis teda. Teď už možná se to takhle na podzim nehodí dávat tenhle tip, protože to už se zase ty lidi asi nechtějí tolik osvěžit. Možná, kdybyste prodávali čaj, tak možná, dejme tomu, by se chtěli spíš zahřát. Ale v létě by se to třeba hodilo. Až se příští léto budete nudit, tak můžete se inspirovat tady Grétkou a jejím business plánem s lidma z chalupy. No a je něco, co bys třeba poradila ostatním, aby třeba hnedka dneska zkusili doma vytvořit? Nebo do čeho by měli zkusit jít?
1: Nevím, různý věci jsou prostě na
0: výrobu. No tak co třeba tebe nejvíc baví, když na
1: jako
0: tom děláš?
1: Organizéry, protože jako žádný doma nemám, takže potřebuji nějaký organizér.
0: No a to vyrábíš jak?
1: Třeba od krabice, od kapesníku nějaký jsem viděla, nebo nějaký prostě poličky z papíru.
0: Mm-hmm, že to prostě takhle pak zalepuješ nějak a máš to...
1: Ano.
0: Super, no tak vlastně je dobrý, že krabice od kapesníku je dobrý základ a pak si třeba můžete z jiný krabice nastříhat ještě nějaký předěly a ty tam nějak nalepit. No a podle tebe na tvoření je úplně nejlepší co? Nemyslím jako, že řekneš konkrétní výrobek, ale třeba jestli je to relax, zábava, nebo co je na tom, na té aktivitě to nejlepší.
1: Já u toho tvoření vždycky se na něco koukám, na ty kriminálky, takže je to jakože vždycky jako u toho něco dělám. No.
0: Takže ty prostě jedním okem koukáš, jak tam řeší nějakou vraždu a vyrábíš si u toho organizér. To je dobrý, to je ještě vlastně rozšířený guilty pleasure, že jako kromě toho, že na tu kriminálku koukáš, tak ale u toho ještě vyrábíš.
1: Uh-huh.
0: Dáme na závěr nějaký tvořící tip, je třeba nějaký místo, kde si nejčastěji na to pořizuješ svůj materiál, nebo třeba, že hodně koukáš po věcech, co máte doma a když to vypotřebuje, tak to zabavíš, aby se z toho mohla něco vyrobit.
1: Já vždycky zabavím, když je něco jako prázdný, nebo už jako nepotřebujeme, to tak já to vezmu.
0: Protože nevíš nikdy, kdy se to bude hodit. Viď?
1: Ano, přesně.
0: Takže mějte oči na šťopkách. Není potřeba si nakupovat drahý materiál někde v obchodech s tvořícíma potřebama nebo v papírnictví, ale ten materiál je všude kolem nás. Stačí se koukat a místo toho, aby to třeba vaši rodiče nebo sourozenci vyhodili, tak vy to můžete zabavit a potom, až budete mít čas na tvoření, tak třeba vás něco napadne.
1: Ano.
0: No a teď už se nám vlastně pomalinku blíží konec dnešního dílu Trenduj, ale samozřejmě Greti, i když se nám tady už pár tipů dala, tak nemůžeme skončit ještě bez nějakého závěrečného tipu od tebe. No a jak určitě znáš, protože občas Trenduj posloucháš, tak ten závěrečný tip může být na cokoliv, může to být na jídlo, na módu, na knížku, na procházku, nebo to může být takový vzkaz od tebe pro holky a kluky, co poslouchají. Nechám na tobě, jak to pojmeš.
1: Já nevím, prostě když něco dělají, tak aby prostě nepřestali, když je to baví.
0: Uhum, takže aby zůstávali u svých snů a šli si za tím a nevzdávali se, když třeba je první nějaký neúspěch, ne?
1: Ano, když mi bylo 8 a hrála jsem tenis, tak jsem řekla, že prostě v 10 skončím a teď mě to hrozně začalo bavit.
0: Uhum, takže nedávat si možná tady ty prostě cíle, spíš to tak nechat a pak třeba vás to se začne bavit, anebo prostě nenechat se právě hned tím prvním neúspěchem nebo nějakou krizí, nenechat se tím prostě strhnout, ale jít dál.
1: Ano.
0: Dáme si písničku, no a pak už nás čeká kvíz trendů. Bojíš se nebo se těšíš?
1: Oboje.
0: Tak za chvilku jdeme na to.

0: jdeme na to, máme tady další kvíz trendů. No a jak už to všichni znáte, já dám otázku, dám tři možnosti a náš dnešní host, tedy Gretka, zkusí, tipne, nebo možná to bude vědět. A pak si řekneme na konci skóre, je to jenom taková legrace, žádný stres, není to chcete být milionářem, i když budete mít plný počet, tak je to jenom na dobrý pocit, jako není tady na to žádná výhra. A jdeme hnedka na to. Jaké barvy budou letos na podzim trendovat? Za A fialová a černá, za B růžová a modrá, nebo za C zelená a oranžová?
1: Plně zelená a oranžová.
0: Gretka dala za C, zelená a oranžová, dávalo by to smysl, jsou to takové podzimní barvy, ale letos podle trendů je to fialová a černá, takže bohužel špatná odpověď. Druhá otázka. Jaké boty budou letos na podzim trendovat? Za A velmi nenápadné s úzkou podrážkou, za B s masivní podrážkou a z kvalitního materiálu, nebo za C boty ve výrazných barvách?
1: Výrazný barvy, myslím.
0: Uh-huh. Gretka dává za C, ta furt dává Cčka, ale tentokrát to jsou B, masivní podrážka a kvalitní materiál, takže bohužel špatná odpověď. A máme tady třetí otázku. Jaké prvky se budou v oblékání na podzim objevovat? Za A peří jako doplněk, za B kovové prvky, nebo za C umělá kožešina a zvířecí motivy?
1: Bčko.
0: Dáváš kovy, jo?
1: No.
0: Takže Gréti dává kovové prvky, ale já jsem vypatrala, že je to za C umělá kožešina a zvířecí motivy. Čtvrtá otázka. Trendy make-up na letošní podzim. Za A velmi úzké obočí, za B jemné kouřové líčení, nebo za C obří linky.
1: Ačko.
0: Velmi úzké obočí dáváš?
1: Asi jo.
0: Nechceš si to ještě rozmyslet?
1: Já nevím. Asi Bčko.
0: Tak nakonec měníš na Bčko, jo? A to je správná odpověď. A poslední otázka. Který film měl v létě v kině IMAX pořád vyprodáno? Za A Odyssea, za B Spider-Man, za C Toy Story 5.
1: Toy Story 5.
0: V kině IMAX, bacha, to je takový to special kino na 3D brýle, není to klasický kino.
1: Já tam nikdy nebyla. Takže asi Bčko.
0: Ty vždycky, když nevíš, tak dáš Bčko. Dáváš teda Bčko Spider-Man, jo?
1: Jo.
0: Gretka dává Bčko Spider-Man, ale správně bylo za A Odyssea, tak teď je úplně v IMAXu bláznivá a je tam pořád plno. Takže špatná odpověď. Gretka získává jenom jeden bod, ale byla to jenom taková legrace, prostě musela typovat. A byla tady na to sama, někdy tady máme dva hosty, ty se aspoň spolu můžou poradit, takže úplně v pohodě. No a to je za nás dneska z dnešního trendu všechno. Já doufám, že vás to bavilo a budete poslouchat zase příště. Trendu je to, o čem jsme si dneska povídali, protože to stanovil nějaký tým odborníků, nebo je to trendy, protože je to aktuální pro dnešní mladou generaci Z a Alfa. To nechám na vás. Každopádně největším trendem dnešní doby je být sám sebou a cítit se tak dobře. Takže všechno, co milujete, za co se nestydíte, stojíte si za tím a umíte to prodat, trenduje. Trendy tak může být opravdu úplně každý. Tipy od Gretky najdete na našem webu a zároveň mám pro vás výzvu. Chcete i vy přijít do Trenduj? Napište mi na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu napište Trenduj. Pošlete info o sobě a taky zhruba minutovou nahrávku vašeho hlasu. No a možná právě vy budete dalším hostem téhle talkshow. Budu se těšit na vaše zprávy. No a představte si, že přesně tohle Gretka udělala. V létě mi napsala, poslala mi hlasovku. No a teď je tady, tak Greti, jak to hodnotíš a doporučila bys, aby i ostatní se odvážili a napsali?
1: Jo, určitě.
0: A musela ses dlouho odvažovat, nebo ses rozhodla docela brzo, že do toho půjdeš a že to zkusíš?
1: Docela brzo, ale nám nefungoval chvíli e-mail, takže jsem to nemohla napsat.
0: Takže si čekala, až začne fungovat e-mail a pak to prostě zkusila a překvapilo tě, když jsem odepsala, měla si radost?
1: Jo.
0: No tak to zkuste jako Gretka, možná taky byla na začátku trošku nervózní a zvládla to krásně. Tak čau všichni, loučí se s vámi Eva a můj dnešní host Greta.
1: Ahoj.
0: Čau. Astro. No.

Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas

0: Pozor, pozor! V hitparádě Rádia Junior jde do tuhého.
1: Nechceš, aby z ní vypadl tvůj nejoblíbenější song?
0: Tak zapoj do hlasování i svou třídu, rodinu a známé.
1: Hlasovat můžete z mobilu, tabletu i počítače.
0: Čas na to máte každý týden do středy do 8 hodin večer.
1: Nenech se přehlasovat, jdi na radiojunior.cz/hitparáda.

0: Trápí vás něco?
1: Máte starosti?
0: Nejste v tom sami.
1: Každé pondělí v 7 večer vysíláme živě na Rádiu Junior linku důvěry.
0: V ní si můžete promluvit s psycholožkou, nejrůznějšími odborníky
1: a taky s celebritami, které si prochází podobnými problémy jako vy.
0: Adam Mišík zápasí s ADHD.
1: Gabča Drdošová a Rejgo zažívali šikanu.
0: Další zas bojovali s panikou, poruchami příjmu potravy,
1: s malým sebevědomím, starostmi v rodině nebo s nešťastnou láskou.
0: Vše společně probereme a vy se můžete ptát na vše, co vás zajímá.
1: Už teď se na vás těší moderátorky Klára Nováková
0: a Denisa Kimlová se spoustou úžasných hostů.
1: Každé pondělí v 7 večer v Lince důvěry na Rádiu Junior.

0: Klub Rádia Junior.
1: Příjemné pondělní odpoledne, holky a kluci, startuje speciální Klub Rádia Junior dnes z filmového a televizního festivalu Oty Hofmana v Ostrově nad Ohří. Ze studia Rádia Junior zdraví Jirka Kohout, ahoj, a na místě už je připravená Klára Nováková. Než se podíváme na festival, zjistíme, co se děje kolem nás a jaké zítra očekávat počasí. Příjemný čas s Rádiem Junior.
0: Rádio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: Pondělí 12. října je prvním dnem letošní zimy, kdy některá ze stanic hlásí souvislou sněhovou pokrývku. V pravidelném termínu měření v 8 hodin ráno ležely na sněžce 2 cm sněhu. Na sněžce sněžilo již během neděle a díky tomu, že teplota byla pod nulou, sníh se udržel. První sněžení letos bylo na sněžce zaznamenáno už 24. září, ale tehdy se sníh neudržel. Judista Lukáš Krpálek přivezl z mistrovství světa v Baku bronzovou medaili. Dvojnásobný olympijský vítěz slavil úspěch v kategorii nad 100 kg. Krpálek si z azerbajdžánské metropole odvezl celkově už 6. medaili ze světového šampionátu. Ve své sbírce už měl 2 zlata, 1 stříbrnou a 2 bronzové medaile. A jaké bude počasí? Zítra bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost. Později večer se v Čechách místy vyskytne déšť. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů Celsia.

0: Filmové plátno, zajímaví hosté a atmosféra, která se jen tak nezažije. 58. dětský filmový a televizní festival Oty Hoffmana v Ostrově je v plném proudu a moderátorka Klára Nováková je na místě a myslím, že už teď není sama a má tam tvůrce filmu Máma a táta jsou boží. Krásné odpoledne, Kláro.
1: Ahoj Jirko, mám tady tvůrce filmu, ale ještě jsou za rohem, protože já jsem chtěla pozdravit nejprve všechny posluchače Rádia Junior z 58. filmového a televizního festivalu Oty Hoffmana. Musím říct, že se to toho tady děje opravdu hodně, jo, protože já nevím, jestli náhodou ti teďko do vysílání neprochází koncert z Mírového náměstí, které je tady před námi. Funk Corporation. Neslyšíš náhodou nějaké funky?
0: Bohužel nic neslyšíme.
1: Tak počkej, já tam vyjdu ven, abys to slyšel, jo. Takže venku nám tady hraje funky koncert. Ostatně festival byl včera zahájen slavnostně a trvá až do pátku. Tak já jsem zvědavá, jestli už teďko slyšíš funky, co nám tady jede na náměstí. A na tom náměstí vedle toho prochází i spousta maskotů, ať už je to tady Hele, který si plácá s chlapečkem. Tamhle vidím Juheláka, teda tamhle tancuje Křemílek, Vochomorka, Večerníček a taky Mat. Takže na náměstí to aktuálně jede a já se vracím zpátky do kulturního domu v Ostrově nad Ohří, který je jeden z největších vůbec v České republice. Majestátní dům s plno nejrůznějšími sály, ve kterých prochází nebo probíhají projekce během tohoto festivalu. No a třeba vedle v takzvaném T-klubu aktuálně je beseda se známým českým hercem Josefem Dvořákem, kterého určitě taky znáš, jo, Jirko?
0: Ano.
1: Ten namluvil třeba, že jo, Králíci z klobouku, ne?
0: Přesně, ten toho namluvil tolik.
1: Takže možná nám namluví něco i do našeho mikrofonu, až skončí beseda. No a já už si tady pomaličku odchytnu režiséry filmu Máma a táta jsou boží. Krásný den, ahoj. Já jsem Klára z Rádia Junior. Pojďte se mi představit. A jak to vezmu? Od toho nejvyššího nebo od toho nejmenšího? Tak začneme od nejmenšího. Ahoj, jak se jmenuješ?
2: Dobrý den, já se jmenuji Anička Vyčítalová.
1: Aničko, kolik je ti let?
2: Je mi 14 let.
1: No a ty jsi ve filmu Máma a táta jsou boží hrála koho?
2: Já jsem tam hrála postavu Rabi, což je holčina vlastně skoro v mém věku, která je taková odvážná.
1: Skvělý, takže na začátek naprosto parádní představení. Pak tady máme o trošku vyššího, řekla bych tak 15 cm, dalšího sympatiáka. Řekni nám, jak se jmenuješ a co jsi hrál ve filmu.
3: Jmenuji se Jakub Jenčík a ve filmu jsem hrál kluka, který se zajímá o staroslovanské bohy.
1: Výborně. Jste nějak zpřízněni tady společně nebo jste jenom kámoši, sourozenci?
3: V tom filmu jsme... Nejsme sourozenci, ale vlastně, no v podstatě, stejná krev. Potkáme se tam, jsme oba dva, máme něco společného. No.
1: Mají něco společného, evidentně to nechtějí prozradit, možná nám něco víc prozradí. Tady jeden z režisérů filmu, který se nám taky představí, taky bych to typla o takových 15 cm vyšší.
4: Ahoj, já jsem Jan Chramosta, jsem teda ten nižší z režijního dua Hobzik Chramosta.
1: Ale zase Hobzik to dostatečně vyrovnává.
4: Tam je to hodně. Právě je to dobrý, že zase Adam, když se někde postaví, tak všichni vědí, kde třeba je ten plac, že jo, že prostě tady to je, no. Já se musím tam dostat nějak prostě podle něj. Tak, že moc zdravím, a na co jsem měl odpovědět?
1: No, co mají takhle společného? Většinou, že jo, když nějaká mladá dvojice ve filmu, někdy si do sebe zamilujou, někdy se nesnáší, někdy to je brácha se ségrou. Co jsou tadyhle ti dva?
4: Já právě, Adam tady z výšky na mě volá, pozor na spoilery. A je to pravda, já to vlastně nemůžu prozradit. Já můžu jenom prozradit, že opravdu se odhalí, že tam nějaký spojení je, ale nemůžu říct vůbec jaký, mrzí mě to.
1: Jasně, ona je to premiéra. Můžou na to ještě děcka jít do kina, nebo už nemůžou, nebo teprve budou moct?
4: do kina teprve budou moci chodit. Těšíme se na to, že je přivítáme v kinech od 19. listopadu. Takže prosím, zapište si to všude. 19. listopadu Máma a táta jsou boží, to startují. Ale my už jsme s tím filmem byli několikrát na festivalech. Teď jsme zrovna právě v Ostrově, ale byli jsme i třeba ve Zlíně, takže už teď to má za sebou několik tisíc vlastně divických diváků, který myslím teda, že byl velice spokojený.
1: Ti to viděli, jak se říká, v předpremiéře a já už se tady ze zdola koukám nahoru na nejvyššího člena zdejšího týmu, kterým je Adam Hobzik. Ahoj Adame.
5: Dobrý den, zdravím vás.
1: A my si na junioru všichni tykáme, takže klidně si můžeme všichni tykat.
5: Ahoj.
1: No a co bys dodal k tomu vašemu filmu? Víme, že už před premiéry byli tady, jste zažili dneska další představování filmu, jak to podle tebe probíhalo?
5: Já jsem byl místy až dojatý, protože my jsme zatím neměli takhle velký publikum, jako jsme zažili tady v Ostrově, protože jsme promítali vlastně největším sále České republiky hotelu Thermal. Tam bylo 1000 dětí, který opravdu křičeli, jásali, smáli se. Takže po těch 3 letech, který jsme tady zažili s přípravou, natáčením všeho, tak to je taková nádherná odměna, takže jsme tady všichni šťastní.
1: Co jste ochotni z vašeho příběhu prozradit? Jo? Zatím jenom víme, že tady vztah se prozrazovat nebude, to nevíme. Co můžeme vědět?
4: Tak můžeme prozradit, že půjde o film, který je dobrodružný, rodinný zároveň pro celou rodinu a ty příběhy jsou tam 2 důležitý. Jeden z těch příběhů je, že se děti ze 7. století dostanou do současnosti a ten druhý příběh je, že se společně s nima, ale do současnosti dostanou i duchové 2 pohanských bohů, kteří vlastně posednou rodiče dětí ze současnosti. No a teď ty děti ze současnosti a děti z minulosti se musí spojit, aby ty rodiče vlastně zachránili.
1: Aby je odboštili.
4: No, odboštili. Oni trošku božský už byli předtím, samozřejmě, než byli posedlí. No, ale ano, musí vlastně zachránit ty svoje rodiče a v tom musí překonat opravdu jako spoustu problémů, který se to týká. No ale zároveň ty božtí rodiče taky se trošku vymknou najednou z kontroly a začnou tady páchat věci, které právě uvidíte v tom kině.
1: A teď tady mám děti, Jakuba a Aničku. Vy jste ze současnosti anebo z minulosti? Taky to nesmí říct. Můžou to říct? Můžou to říct, dobře. Tak Aničko, můžeš.
2: Tak já jsem z minulosti.
1: Aha, takže ty jsi z minulosti. A co Kubík?
3: Já jsem ze současnosti.
1: Aha, takže teď už jasně, tak teď už to tady chápu. Jak se vám to líbilo, to natáčení?
2: Mně se to moc líbilo, protože tam byl fakt skvělý kolektiv. Všichni jsme se jako fakt hodně sedli. Našli jsme si nový kamarády, doteď se s nima vlastně se všema skoro bavím a režiséři byli úplně skvělí. Oni jsou pořád skvělí, ale hlavně při tom projektu byli fakt super.
1: Byl to váš první film? Nebo tvůj?
2: Můj to nebyl první film. Já jsem předtím ještě hrála v seriálu Ellen Supertajný deník na Dčku. A teď mimochodem bude vycházet druhá řada, teda už vyšla druhá řada. Takže to nebyl můj první projekt.
1: A jak to má Kuba? Ten už taky hrál ve spoustě filmech i ve Vyšehradu?
3: Jo, už jsem hrál, no, předtím.
1: A taky se ti to líbilo, viď?
3: Jo, moc.
1: Já předávám slovo Jirkovi Kohoutovi do studia Rádia Junior. Jestli by se chtěl na něco zeptat, já to tady případně přetlumočím, anebo může rovnou pustit písničku a dáme si další dotazy potom.
0: No, já bych se chtěl zeptat, jak probíhalo vlastně natáčení, nějaký jako zajímavý scény, nějaký příběh nebo něco, co vzniklo v průběhu natáčení.
1: Takže zajímavé historky, veselé historky z natáčení. No.
5: Ne, tak počkej chvilku, jo.
4: Levitující věc?
5: To není vtipný, ale já jsem jednu vtipnou měl.
1: To je takový to, jak to byste si měli to správně. Jako režiséři byste si to správně měli zapisovat do nějakého blbníčku, do nějakého notýsku a potom to jenom takhle vyhazovat z rukávu.
5: Mám historku z natáčení. My jsme točili jednu scénu, ve které staroslovanský mládenec se dvoří nádherné mladé ženě ze současnosti. Staroslovanský mládenec to byl Jiří Chadraba herec a Anička Dvořáková hrála Simonu. A tam byla taková scéna, že on se jí dvoří tak, že jako plácne přes zadku, trošku staroslovansky, jo. A ona mu na to dá facku. Taková normální scéna, ale my, protože jsme měli málo času, tak jsme většinu scény jeli třikrát, čtyřikrát a Anička za mnou přišla a říká, Adame, prosím tě, mohli bychom tu facku tam nedávat, jako mě to přijde, jako já nechci toho Jirku fackovat a to pásnutí přes zadek, taky je to takový prostě. A říkám, Aničko, prosím tě, musí tam být, ale slibuju, budeme to natáčet ten menší počet. No a my, jak jsme dva režiséři, tak jsme v tu dobu, když jsme natáčeli tady tu scénu, jak jsme byli rozdělení a Honza točil jinde. A ke konci té scény právě přišlo tady to plácnutí a Honza v tu chvíli akorát přišel a už jsme to jakoby, jsme to považovali za hotový a Honza říká, co když jsme to ještě natočili na jeden záběr celý. A v tu chvíli se stalo to, že jsme tenhle ten záběr jeli nejčastěji zkrát z celého filmu, takže to bylo 13krát, takže na konci máme přichystaný pro Jirku a pro Aničku takový sestřih 13 facek a plácnutí. Myslím si, že nás

0: noci, aby v pozadí za těmi našimi herci svítil Karlův most. Takže jsme se na tu scénu hodně připravovali, nainstalovali jsme takové platformy, které vlastně umožnily lidem opravdu chodit po Vltavě, takže tu noc bylo možné prostě si takhle procházet a dělat si hezký fotky. No ale stalo se, že v tu noc, kdy jsme to točili, tak Karlův most nesvítil, přestal svítit. A my jsme říkali, co se děje, my to strašně potřebujeme, tak jsme volali na zprávu Karlova mostu a oni nám řekli, že ten den zrovna tam nainstalovali nějaký spořivky a že to zrovna testujou. A my jsme řekli, no a jak to bude zase, jako, jak to bude fungovat? A oni říkali, ne, to bude jenom dneska, ale jinak to svítit bude. Tak jsem řekl, no, tak to je příšerný. Scénu jsme kvůli tomu nenatočili, vyhodili jsme spoustu peněz jako do vzduchu, do koše a potom jsme znova vlastně se snažili sehnat nějaký prostředky, aby jsme to mohli znova natočit. No a když jsme se tam vrátili zpátky po 3 měsících, tak jsem volal znova na ten most, abych se ujistil, že dneska svítit bude. A oni řekli, že jim tam vypadla nějaká pojistka a že zrovna to vypadá, že tuhle noc to taky nebude fungovat. No a tak já jsem vlastně říkal, no ale to bude hrozný, protože Vica Kerekeš najednou nebude mít zadní světlo a vůbec jí to nebude slušet, to by bylo fakt pro ten film velká škoda. No a nějaká mluvčí právě jejich říkala, cože Vica, no tak to nedopustím. A řekla, budou tady technici, dával jsem jim prostě, že tady budou přes noc a jestli to vypadne, tak to budou muset nahodit. A víte co, ten most vám bude svítit celou noc. takže i přesto, že má v nějakou hodinu zasínat, tak tuhle tu noc naopak svítil Karlův most celou noc.
1: Výborně, tak to jsou naprosto úžasné historky a my se po písničce budeme těšit na spoustu dalších, protože si tady delegaci filmu Máma a táta jsou boží rozhodně ještě chvilku nechám.

0: Krásné odpoledne z Ostrova nad Ohří, kde právě teď probíhá 58. dětský filmový a televizní festival Otty Hoffmanna. A já bych se chtěla zeptat režisérů filmu Máma a táta jsou boží, jestli jsou tady poprvé, nebo jestli už tady někdy byli i s nějakým jiným filmem, nebo třeba jako děti.
1: Já jsem tady poprvé, myslím si, že Honza taky. Takže to pro mě premiéra, jak našeho filmu, tak i tady na festivalu. Ale samozřejmě Ottu Hoffmanna moc dobře znám. A seriály, který natočil, tak jsem se na ně díval jako dítě. Pana Tou jsem naprosto zbožňoval. A vlastně i za náma dneska přišel syn Otty Hoffmanna a říkal nám, že mu přijde, že ten náš film trošku jde v šlépějích toho jeho táty. Že vlastně jsme přinesli magii do současného světa, což byl přesně princip, který jim psali v těch 60. 70. letech. Tak to byl takový hezký zážitek.
0: Se synem Otty Hoffmanna budu mít rozhovor dneska po 19. hodině a zároveň s paní Bohumilou Zelenkovou, která napsala třeba scénář k pohádce Jak se budí princezny. A povídat si budeme hodně o Popelce, o třech oříškách pro Popelku, protože my rozlouskneme takzvaný čtvrtý oříšek, tajemství okolo tohoto filmu, protože paní Zelenková v té době, kdy vlastně vzniknul scénář, teda paní Zelenková, tak ona vlastně ten scénář nenapsala, ale ona musela nebo podepsala se pod ten scénář, aby mohl vyjít, protože ho napsal František Pavlíček a ten tehdy nesměl psát, takže ona byla ohromně odvážná, že se pod ten scénář podepsala, dokonce i chodila na natáčení a říkala, když tam točili prostě Popelku, Tři oříšky pro Popelku s Libuškou Šafránkovou, tak třeba doporučovala nějaké věci a tak dál, aby to vypadalo fakt věrohodně a měla tu možnost vlastně takhle pomoct tomu filmu na svět, jinak by ten film třeba vůbec nebyl a Tři oříšky pro Popelku by nikdy jsme nemohli vidět. Byla by to velká škoda.
1: Národní tragédie by to byla, ale doslova.
0: Přesně tak, tak o tom si budeme povídat po 19. hodině, ale pojďme se vrátit k vašemu filmu Máma a táta jsou boží. Jak vás to vůbec napadlo? Kdo napsal scénář? A fakt máte rádi slovanský bohy?
2: Jo, tak tenhle ten film, ten nápad, vlastně námět jsme vytvořili na základě toho, že nám náš kamarád Petr Kubík, který je vlastně režisérem, teda producentem tohoto projektu, ale zároveň režisérem třeba pohádky Princezna ztracená v čase, tak nám řekl, že by vlastně dokázal zprodukovat fantazy. A že když přijdeme s nějakým nápadem, takže věří, že by to dokázal vlastně na to sehnat prostředky a udělat to. Takže jsme si sedli s Adamem, začali jsme se vlastně scházet, přemýšlet o tom, co by to mohlo být a velice rychle nás napadlo, že by bylo hezký pracovat právě s tou slovanskou mytologií, protože vlastně velice dobře známe řecké bohy, římské bohy, učíme se to, skládáme z toho maturity, ale vlastně neznáme ty naše bohy slovanské a přišlo nám to škoda a chtěli jsme tohleto téma vyzvednout. Tak a vlastně jsme opravdu nadšený, že i v rámci podprojekčních diskuzí se na to děti hodně ptají a že lidi jsou vlastně nadšený z toho, že přicházíme s něčím, co tu vlastně už bylo, ale my jsme byli ti, co to teď vytáhli na světlo a myslím si, že a jsem hrozně rád za tenhle ten nápad.
0: Já si tak vzpomenu na bohyně jara, to je Vesna, že jo, potom je nějaká bohyně podzimu Morena, nebo zimy, Morana, ale jaké bohyně, já Radegast tam chodím často a ráda, myslím, ne na pivo, ale na kopec, protože na hoře Radhoš v Beskydech je tam obrovská socha Radegasta. Vy tam budete mít které bohy?
1: My tam máme boha Peruna, což je opravdu staroslovanský bůh, bůh blesku, ale třeba taky bůh nějaké životodárnosti. A potom tam máme bohyně Černeju, která je smyšlená a je to vlastně z toho důvodu, že my jsme objevili několik staroslovanských bohů, kteří by mohli být záporní. Je to Černobůh, potom to byla Vesna nebo Morana, což byly všechno bohové války, úpadku, smrti, chaosu. Ale my jsme samozřejmě potřebovali jenom jednoho, protože představovat všechny staroslovanské bohy v tom filmu nešlo. Takže jsme vybrali Černeju, která už podle toho názvu je taková temná a zastupuje tady tu temnější stranu slovanských bohů.
0: Slyšeli jste vy už někdy o slovanských bozích předtím?
3: Já se musím přiznat, že já upřímně jsem o nich moc neslyšela. Snad jenom jednou a to jenom tak jako třeba od učitelky, jenom tak jako ve zmínce, ale před tím filmem jsem o nich moc nevěděla.
0: A máš nějakého oblíbeného teďko slovanského boha, který tím byl z nich nejsympatičtější?
3: Já teď nevím, ten Perun je reálný? Jo? Tak asi ten Perun.
0: Bůh blesku, jo?
3: Mokuše, možná.
0: A co dělá Mokuše?
2: Teda jako úrodnost a tak.
1: Bohyně životodárnosti.
0: A co Kuba?
4: Já jsem teda o těch staroslovanských bozích taky teda před filmem moc nevěděl. A nevím, jako, jestli se dá říct jako oblíbený bůh jako staroslovanský, ale asi ten Perun.
0: No vlastně vy děláte takovouhle osvětu, že jo? Protože to se, jak jste to říkali přesně, jako učíme se všechno možné ve škole, ale zrovna tohle, což jsou vlastně naše kořeny, že jo? Slované, my jsme Slované, že? Takže by to bylo fajn tyhle věci znát. Co ještě bychom o vašem filmu Máma a táta jsou boží měli vědět? Proč by měli se holky a kluci přijít podívat do kina toho 19. listopadu, pamatuju si to dobře? Jo.
2: Tak já řeknu jednu důležitou věc. Je to podívaná. Určitě se nebudete nudit. Uvidíte tam obrovské množství zajímavých efektů, scén. Ten film je, myslím, velice hravý. Má krásnou hudbu. A už jenom z toho, co my zažíváme na těch testovacích nebo festivalových projekcích, tak opravdu v tom sále jsou bouře smíchu a jsme z toho nadšený. Stejně tak, jako že když jsou tam napínavý scény nebo nějaký trošku temnější scény, tak je vidět, že jsou všichni tak jako semknutí a bez dechu. Takže z toho jsme nadšený. Myslím, že ten film vám nabídne takovou opravdu velkou dobrodružnou jízdu plnou efektů.
1: No, on za to pojmul úplně všechno, takže já asi nevím, co bych dodal. Myslím si, že se nám povedlo prostě udělat film, který asi vyzvednu dvě hlavní věci. Jedno je, že si troufnu tvrdit, že je hodně originální, že to není nějaká jako další pohádka, kterou jste viděli, ale je to něco, co tady možná od 60. let nebylo. A druhá věc, kromě té originality, je, že taky uvidíte herce v jejich netypických polohách. Myslím si, že to je moc pěkný vidět třeba Vicu Kerekeš, která u nás je známá velká herečka takových milostných rolí a femme fatale, a tady najednou hraje zápornou bohyni a ohromně jí to tam sekne, ale zároveň v poloze, kterou jste nikdy předtím neviděli. A Petr Lněnička, který je známý jako detektiv z metody Markovič, tak tady hraje otce, ale taky boha Peruna. A to jsou věci, které, myslím, pro ty herce byly velmi zajímavé, že si mohli osahat role, ve kterých se jen tak neobjeví.
0: Jak jste si je vybírali, ty herce, a i tady mladý herce? Jak to probíhalo?
2: No, byl nějaký casting, ale nebyl tak široký, jako to většinou u filmů bývá. Měli jsme už svoje typy a vlastně konkrétně na Aničku a Kubu, kteří tady s námi jsou, tak tam jsme v podstatě velice rychle věděli, že to budou oni. Nebo ten casting byl v podstatě takové ověření toho, co už jsme si mysleli, a jenom nás na tom castingu přesvědčili, že to perfektně funguje.
0: Co byste nám prozradili na režiséry? Jo? Protože, znáte to, jo? Někdy jsou režiséři strašně přísní, jo? Herečky se pomalu až jako bojí, třeba brečí před natáčením. Tak jak to měla Anička? Co bys nám prozradila na tuhle dvojku?
3: No, to bylo úplně jako peklo s něma, fakt jako strašný úplně. Já jsem to tam málem nevydržela. Ne, fakt jako nevím úplně, co bych na ně mohla říct jako špatnýho. A nic si teď úplně nepamatuju, možná Kuba by mohl něco doplnit.
0: Takže počkej, bylo to peklo, nebo ty jsi to říkala jako z legrace?
3: Tak říkala jsem to z legrace určitě. Ne, fakt to bylo v pohodě.
0: Bylo to v pohodě, jo, nemusela si vstávat ve 3 ráno, abys byla někde na nějakým třeba Karlově mostě, nebo tak?
3: No, jako je pravda, že jsme natáčeli třeba dlouho, že, ale to takhle většinou bývá u natáčení, že se dlouho čeká a je to hodně očekání a prostě fakt se natáčí dlouho a ten herec moc ani nespí. Ale za mě to bylo v pohodě a možná bych řekla, že většinou třeba tak bývá u dvou režisérů, že třeba mají jiný názory, protože prostě každý to chce třeba udělat trošičku jinak a pak se vlastně domluvají na tom, jak by to bylo lepší. Ale takhle to většinou bývá, když jsou podle mě dva režiséři.
0: Jo, takže se tak trošku hádali občas, jako nám chcím říct.
3: Podle mě ne, spíš jenom vyměňovali třeba názory, co by bylo lepší zahrát. Tak.
0: Říká Anička, co Kuba?
4: No, mě by asi napadlo jenom to, že prostě občas se jako nedohodli a potom vlastně mezi sebou a potom vlastně to dopadlo tak, že jsme čekali, než se teda dohodnou.
0: A co jste dělali, když jste čekali? Jo? To by mě zajímalo, jak si takhle mladí herci ve věku 14 přibližně, že jo, let, zkracují čas během natáčení?
3: Tak podle mě jako docela různě. Třeba si většinou třeba něco hrajem, nebo zpíváme hodně často, tancujem, povídáme si, vymýšlíme třeba nějaký příběhy, jak by to mohlo vypadat jinak, třeba ten film, děláme si jako srandu třeba, říkáme si vtipy, všechno možný.
0: Jakože byste třeba přišli a řekli, hele Adame, Honzo, jo, co kdyby to skončilo jako úplně jinak, jo? Nebo co kdybych já teď odletěla tamhle někam do vesmíru a tam potkala mimozemšťana a ten by se zkamarádil s tou bohyní a pak by spolu měli děti na nějaký úplně jiný planetě a tak?
3: Jo, tak diskutujeme takhle třeba, ale většinou mezi těma hercema a děláme si pak z toho jako srandu, no.
4: No tohle se nebezpečný říkat, protože oni by to třeba tam mohli ještě dát a to by bylo na hodně dlouho.
0: Plánujete druhý díl?
2: No, plánujeme, budeme rádi, ale hodně to závisí na tom, kolik nám přijde lidí do kin. Věříme, že zatím to vypadá opravdu pěkně, tak těšíme se, že když to bude vypadat dobře i nadále, tak by další díl mohl vzniknout.
1: Já k tomu jenom doplním, že k tomu filmu vznikla i knížka, která se taky jmenuje Máma a táta jsou boží. A na rozdíl od toho filmu jsou tam další kapitoly, které jsou třeba z minulosti právě starých Slovanů. A taky je v nich vysvětleno, jak ty naši záporáci, ty dva bohové, kteří se objeví na dnešním světě, taky jak vlastně to s nimi bylo v minulosti. A taky se tam objeví záporák právě pro dvojku. Takže kdybyste chtěli, tak se v knížce dozvíte něco o pokračování a já doufám, že natočíme dvojku a tam právě tohleto pokračování budeme moct ukázat divákům.
0: Máte i nějaký soundtrack, nějakou písničku, která byla ve filmu, protože já jsem zároveň i moderátorkou hitparády Rádia Junior a dáváme novinky do hitparády, tak třeba by se nám písnička z filmu Máma a táta jsou boží taky hodila. Kdo pak to naspíval?
2: Písničku naspíval Roman Procházka z Divokého Byla, který i celou připravil, složil, otextoval a máme s ní velkou radost, dokonce už na nějaké hitparádě, nevím vlastně teď úplně přesně na které, ale vlastně úspěch má, máme k ní i videoklip, takže zase, když byste chtěli už dopředu se trošku víc dozvědět o tom filmu, tak můžete si pustit na YouTube písničku Chtěl bych ti říct od Romana Procházky a podívat se i na další záběry z filmu, které třeba nebyly v trailerech.
0: Tak to zní naprosto, naprosto skvěle. Zpíváte tam i vy ve filmu?
3: Já myslím, že...
0: Teď jsme Aničku. Aničku jsme zaskočili. Anička zapomněla, že zpívá s Klárou Isovou. Tady slyším do ucha, mi to vlítlo zprava.
3: Já jsem nějak zapomněla, že jsem fakt jako zpívala, ale teď mi režiséři připomněli, že jsem zpívala v jedné části, kterou podle mě úplně nemůžu prozradit, ale můžu říct, že jsem zpívala s Klárou Isovou, která hraje moji maminku, která už teda... jako není v tom filmu, protože mě vlastně umřeli rodiče, když jsem byla malá, s mým starším bráchou, ale mám na ní občas takové vzpomínky a proto jsem tam možná třeba zpívala s ní v nějaké vzpomínce.
0: Ty jsi teda holka z minulosti, která, jak vzdálená je ta doba, ze které se dostaneš k nám do současnosti? Takže tady slyším...
2: Je to 7. století, nebo 6.
0: Co jsi měla na sobě v tom 6. a 7. století?
3: Tak já jsem měla takové zelené šaty, které byly podle mě ušitý z nějaký kůže možná. Pak jsem k tomu měla takovou červenou druhou vrstvu šatu. K tomu jsem měla kožený hnědý boty, ale takový malý, jako, něco jako tenisky, jenomže byly prostě jakoby na kaničku, ale byly celý z kůže. Pak jsem měla spoustu korálků, copánky jsem měla, brašnu a pásek.
2: Mám takovou zajímavost k tomu, protože kostýmy tohohle filmu vytvářela moje manželka Pavla Chramostová a protože Pavla sbírala svoje zkušenosti u zahraničních produkcí, který, když například se tady začal seriál Wheel of Time, tak tam byla v kostýmním týmu, tak potom, když jsme potřebovali tyto kostýmy, které ona vytvořila napatinovat, tak to patinovala patinérka, která například pracovala na filmu Duna. nebo takže vlastně je to skvělý, i když Pavlínka ty kostýmy dodělala, tak potom to ukázala zase těm svým kolegům a kolegyním, kteří jsou opravdu jako mezinárodně uznávaní, a měl jsem radost, že máme takovýhle jako profesionální vlastně feedback k těm kostýmům.
0: Je ještě nějaký další kostým, na který jste pyšní, který to tam úplně, já nevím, jestli z Peruna tam jako vystřelujou blesky?
1: Pavlínka odvedla opravdu neskutečnou práci a kromě kostýmů hlavních hrdinů, především těch z minulosti, který byly nádherný, tak tam máme právě kostým třeba bohyně Mokuto,

0: kuše, která se tam objeví, která je nádherný, kterou si zahrála manželka Petra Kubíka, producenta. To se jí moc povedlo. A potom tam byly přímo bohové, který vlastně v tom filmu vystupují jako stíny, ale my jsme to natáčeli tak, že Pavlínka vytvořila kostýmy bohů, který byly charakteristický hlavně nějakým dlouhým pláštěm a nějakou korunou specifickou, to znamená černá má místo vlasů vlastně takový větve, který rostou z hlavy a Perun tam má zase takový jako kolo a tohle to jsme natočili na zeleném plátně, oni byli celý v černém a potom jsme z toho vytvořili stíny, které jsme promítali různě, to nebudu přesně prozrazovat divákům, ale zjevují se ty bohové opravdu v takovýhle stíný nadpřirozený podobě.
1: No, zní to úžasně mysticky, celý ten film. Jirko, jak to posloucháš? Chtěl bys se ještě na něco zeptat našich hostů?
2: Já bych to chtěl hlavně už vidět.
1: Jirka by to chtěl hlavně už vidět, tady překládám. Že to zní naprosto fantasticky.
2: Zní to naprosto skvěle a já jsem si tady našel i tu písničku, takže si ji můžeme pustit.
1: Aha, výborně, já jsem věděla. Jsi nejlepší, Jirko.

0: Princezna stokrát jinak, o ní se právě teď povídáme ve vysílání Rádia Junior. Nepovídáme, vidíte, špatně jsem si to tady dala. Máma a táta jsou boží. Samozřejmě mám tady Adama Hobziga a taky Jana Chramostup. A my jsme právě teď slyšeli tadyhle ten úžasný song, který hraje v princezně. Ne, vidíte, úplně jsem se zamotala. Ano, máma a táta jsou boží, ale nebojte se, i o dalším filmu si budeme tady povídat. Ale ne teď. Teď si povídáme o filmu Máma a táta jsou boží. A Adam tady rozkliknul tabulku, ve které má spoustu barevných takových, ano, takových nápisů. Tak Adame, co to je?
1: Jo, my jsme tady už zmiňovali, že premiéra je 19. listopadu, ale pokud by diváci chtěli vidět ten film a třeba vidět nějakou delegaci, tak my pojedeme i před premiéry toho filmu. Před premiéry v Čechách budou v listopadu. Je to v listopadu? Ne, pardon, v říjnu budou 30. října, 31. října a 1. listopadu budou v Čechách a potom pojedeme i na Moravě, ve Zlíně, v Ostravě, v Šumperku, v Olomouci a to bude 6., 7. a 8. října. Listopadu, pardon.
0: My jsme se teď tady úplně krásně jako zamotali, ale jsme v tom všichni, takže to je skvělý. A ty máš další kalendář tady v ruce.
2: Taky kalendář. A teda doplním za Adama, který se ztratil v tabulce, že ještě 13. listopadu budeme v Uherském Hradišti, 14. budeme v Boskovicích a 15. na Comic Con Brno. A zajímavý na těch předpremiérách je, že tam jezdíme, jezdí tam i herci, můžete se tam s námi setkat, popovídat, ty diskuze po filmu bývají fakt skvělý, trvají klidně i hodinu a moc se na to těšíme, že si vlastně budeme s vámi moc popovídat s vámi, co přijedete na tyto předpremiéry. A sledujte Instagram filmu Máma a táta jsou boží a tam se dozvíte ještě více o tom, o zákulisních věcech z natáčení a zároveň se dozvíte i, kdy přesně tyhle ty předpremiéry budou.
0: Říká Jan Chramosta a já ještě tady dám mikrofon našim dětským hercům, Aničce Vyčítalové. Aničko, samozřejmě hraješ ve filmu Máma a táta jsou boží, ale kdyby tě ještě chtěli holky a kluci vidět někde jinde, tak kde mají tu příležitost?
3: Tak mě teď v září, nebo myslím, že v říjnu vyšla druhá série seriálu Ellen Supertajný deník, který je na Déčku. Takže pokud mě někdo znáte z tohle seriálu, tak mě můžete vidět teď někdy každou neděli na tom Déčku asi od 11.20. A tak.
0: Ellen Supertajný deník tady taky soutěží v Ostrově nad Ohří, kde je festival Oty Hoffmana, takže držíme palce, ty máš vlastně dvě želízka v ohni, že kdybyste vyhráli, ale vy si nekonkurujete, přesně tak, protože Ellen Supertajný deník je seriál, zatímco vy jste film Máma a táta jsou boží, takže klidně můžeš mít, když to dobře dopadne, tak vyhrát třeba v obou kategoriích, budem držet palce. No a jak to má Jakub Jenčík, kde můžeme vidět jeho? Už víme, že hraješ ve Vyšehradu, tam hraješ koho?
4: Tam hraju Richarda, to je syn Laviho.
0: Jsi mu podobnej docela.
4: Jo, to bych neřekl.
0: No a kde ještě tě můžeme vidět?
4: Můžete mě vidět v seriálu Kamarád, který bude taky vycházet na české televizi.
0: Tak moc děkujem a těšíme se na to, že si s vámi třeba zase někdy popovídáme i o dalších projektech, které děláte. Byla tady s námi delegace Máma a táta jsou boží, režiséři Adam Hobzik, Jan Chramosta a taky herci Jakub Jenčík a herečka Anička Vyčítalová. Moc děkujeme za rozhovor a těšíme se zase na slyšenou.
2: Děkujeme.
1: Děkujeme moc.
3: Děkujeme.
0: No a teď už je tady pravidelný čas pro písničku z hitparády Rádia Junior, tak se pojďme podívat na to, pro koho můžete hlasovat v tomto týdnu.
5: Novinka hitparády Rádia Junior.
0: A máme tu novinku, která se hodí úplně přesně k tomu, co teď mnozí z vás každý den zažívají a řeší. Škola. Tak se totiž jmenuje nová písnička 11-leté zpěvačky Bay Wolf. Bea v ní s trochou humoru zpívá o školním prostředí a návratu do lavic. Písničku napsal její táta Johnny Wolf a vyšla 19. srpna letošního roku. Bea už má na hudebních platformách i další vlastní písničky, například Tatínek, Můzy nebo Maminko má. A do konce roku chystá své první album. Hudbu si užívá nejen ve studiu, vystupuje také v hudebním divadle Karlín. No a já jsem zvědavá, jak se vám tato vycházející dětská hvězda bude líbit. Tady je 11-letá Bea Wolf a její novinka Škola.

0: Klára Nováková se opět hlásí z terénu, tentokrát z Ostrova nad Ohří, kde se koná 58. dětský filmový a televizní festival Oty Hoffmana. No a my jsme se přesunuli z centra dění, kdy jsme stáli přesně uprostřed kulturního domu v Ostrově. Jsme se přesunuli do ředitelny, protože tady přede mnou právě teď sedí ředitel festivalu a kulturního a kreativního centra Ostrov Vladimír Keblůšek. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj, zdravím všechny posluchače i tebe.
0: Děkuju moc, že jsem si mohla tady sednout do toho pohodlného křesílka, kam za tebou chodí určitě i spousta herců a dalších osobností, protože ty máš na starost celý festival a i celý tento kulturní dům.
1: Ano, je to tak. Je pravda, že se mi tady v kanceláři střídají známé a významné osobnosti a teď během festivalu je to o to intenzivnější, protože my jsme samozřejmě rádi, že do Ostrova si rok od roku nachází cestu čím dál tím více známých hereckých osobností.
0: On totiž Ostrov nad Ohří je hodně speciální místo právě tím svým kulturním domem, protože ten má spoustu takových jako primátů, že snad jako největší vůbec v Česku nebo něco, nebo jeden z nějakých má tady největší sál, tím to určitě budeš vědět přesně, jak to je.
1: No, jestli největší, to nevím, protože úplně největší nejsme, možná rozlohou a rozsahem vlastně asi ano, ale je to vlastně unikátní architektonické dílo, takzvaná sorela, a takových kulturních domů opravdu moc v České republice není. To je pravda.
0: Takže naprosto úžasný, unikátní dům, ať už svou architekturou, tak i tím, co se tady děje. Letos je to 58. festival v Ostrově nad Ohří. Co tady letos můžeme vidět? Kolik je tady filmů, kolik je tady seriálů?
1: Letos budeme mít přes 40 projekcí celkem. Soutěžních filmů máme 8, seriálů máme 5 soutěžních, máme i nesoutěžní snímky, máme studentské filmy, těch máme asi 15. Takže myslím, že se tady každý přijde na své a máme spoustu premiér, předpremiér, zrovna teď probíhá jedna premiéra, máme z toho radost, že tady vůbec poprvé je uveden krásný příběh Pitomá příroda. Ono to zní jako tak hanlivě, ale je to opravdu krásný příběh o tom, jak je dobrý odložit mobil, počítač a vyrazit do přírody s jedou. Je to opravdu velmi jako hezký rodinný film, doporučuji ho. Do kin jde, tuším, zítra pozítří od středy, jde do kin, takže můžete vyrazit i u vás do kina na tenhle skvělý snímek. A takových skvělých filmů tady máme spoustu.
0: Festival začal včera, v neděli, a trvá až do pátku. Kdyby ještě někdo měl chuť sem přijít podívat, je stále místo na projekce?
1: Určitě, lístky jsou v prodeji, tak mi udělali radost, protože máme projekce, my jsme přidali projekce filmu každý den, což jsme neměli tady v Ostrově, a protože jsme filmový festival, tak jsme přidali každý den, promítáme filmy pro veřejnost a udělalo mi to radost, protože máme vyprodáno dvakrát po sobě, ale lístky ještě dneska k sehnání byly a na ty další dny jsou lístky k sehnání taky na filmové projekce. No ale když přijdete, tak nemusíte jenom na film, můžete jít na krásnou výstavu Pantau 60 let, a pokud nevíte, kdo je Pantau, tak vám to rodiče určitě řeknou. Je to takový kouzelný pán, který s Buřinkou uměl spoustu krásných věcí. No a nebo můžete vyrazit na výstavu, která je taková multimediální, můžete si vyzkoušet, jak se animuje, jak vzniká animovaný film, jak se rozpohybují obrázky, a to je úplně pro všechny, od malých dětí až po ty velké. No a odpoledne pak patří na náměstí třeba Domů České televize, koncertům, budeme mít Stardance, budeme tančit, budeme mít AZ Quiz a spoustu dalších krásných věcí.
0: Říká Vladimír Keblůšek, který byl tady samozřejmě i včera, když bylo to slavnostní zahájení. Jak to probíhalo?
1: No, byl to úžasný den, my vždycky začneme koncertem, tak jsme pozvali tentokrát Michala Hrůzu a on má spoustu krásných filmových písniček, třeba Pohádky pro Emu a z vyprávěj ze seriálu, takže jsou to krásné skladby. Pak nasledoval Lampionový průvod, ten byl moc hezký, protože když se rozsvítí ten průvod, který jde od zdejší základní školy až do centra, tak je to nádherný pohled. Setkání na Červeném koberci, kde se všechny ty hvězdy, které se sjely do Ostrova, ukázali místní, a máme velkou radost, že opět bylo náměstí narvané, protože včera nebylo úplně dobré počasí u nás, byla zima, pršelo, ale i přesto opravdu náměstí praskalo ve švech a to je vždycky super. No a pak nás čekalo slavnostní zahájení jako takové, kdy jsme rozdali první dvě ceny a myslím, že si všichni ten den užili.
0: Kdo pak ty ceny vyhrál?
1: Pan Zdeněk Svěrák a Veronika Frajmanová. Veronika Frajmanová hrála spoustu princezen, pak hrála královny a určitě ji všichni znáte, i třeba ze Snowboardiáků nebo Sněženky a Machři. No a Zdeněk Svěrák, toho asi ani představovat nemusím, legenda, nejen režisérská, herecká, muzikantská, takhle bych mohl pokračovat, scénárista, a tak bych mohl jmenovat další role, který pan Zdeněk Svěrák má.
0: Dneska je to druhý festivalový den. Co dneska je taková tvoje srdcovka? Co se dneska děje?
1: My se věnujeme vždycky na festivalu nějakému tématu. Tentokrát je to téma alopecie, což je taková ta nemoc. Možná, že někoho ve své třeba třídě nebo okolí máte, kdy nemá vlasy, nemá obočí. A je to taková zvláštní nemoc, kterou my se snažíme ukázat, jakože to není žádná vada na kráse. A můj kamarád Tomáš Drahoňovský, moderátor bývalý z televizí, tak touto nemocí trpí, má skvělou funkovou kapelu, teď tady hraje na náměstí. A vlastně jsme sebou přivezli i stánek, který řekněme, představuje tuto nemoc, mluví o ní a vlastně říká, že to není špatný život, nepotřebujete možná gel na vlasy, ale jinak se máte skvěle. Oni si z toho takto i dělají vlastně jako v úvozovkách legraci. A Tomáš Drahoňovský, když zval na koncert, tak se svojí kapelou stál a říkal, ať už nemáte vlasy, nebo máte kníra, nebo máte dlouhý vlasy, prostě všichni přijďte a užijeme si společně koncert. Takže bavíme se vždycky o nějakém takovémto tématu a tentokrát je to alopecie, protože vlastně i ve zdejších školách máme samozřejmě žáky, kteří tou nemocí trpí a chceme ukázat, že vlastně jako to není nic strašného.
0: Říká Vladimír Keblušek, co dál nás čeká v následujících dnech. Já třeba tady budu vlastně zítra a pozítří moderovat, takže všechny posluchače Rádia Junior sem zvu klidně i na Mírové náměstí, protože třeba mezi 15. a 19. hodinou bychom se tam mohli potkat. Ale co dál tady bude v programu, na co by nás pozval ředitel festivalu Vladimír Keblušek?
1: No já když mluvím vlastně jako s Českým rozhlasem, tak musím říct, že Dismančata, my jsme navázali spolupráci s Dismanovým souborem a mám z toho velkou radost, že zítra přijedou. Budou tady hrát představení věnované vlastně životu a dílu Jaroslava Foglara. Odprezentují se tady, protože si myslím, že je to prostě legenda, která patří nejen k tomu rozhlasu, ale i právě do těch uměleckých sfér a i k nám. No a budou nám tady ve středu pomáhat s podcastama, takže vlastně budou moci diváci i vidět, jak se točí podcast naživo. A myslím si, že to je super, že jsme se takhle dokázali propojit nejen ten film, ale i to divadlo a vlastně řada známých osobností, které potkáváte v televizi, protože my jsme televizní a filmoví, tak prošla Dismančatama Libor Bouček. Vlastně velký příklad toho, který začínal v Dismančatech a dneska je v rádiu velkou hvězdou.
0: Ty jsi taky prošel televizí, protože máš ze svou taky bohatou televizní zkušenost. Co jsi všechno dělal?
1: Já jsem začínal nejprve v rádiu, kdy jsem dělal moderátora, pak vedoucího šéfa toho rádia, pak jsem odešel do Prahy na televizi Nova a tam jsem pokračoval ve zpravodajství a tak vlastně mi to provázalo i v České televizi. Mezi tím jsem byl chvíli na Frekvenci 1, tak různě jsem to jako střídal. Vždycky to rádio se mi jako stýskalo po něm, tak jsem na něj kousek němu vrátil a pak jsem zase šel do té televize. A teď už jsem v takovém, říkám tomu, mediálním důchodu, už nechci do televize, už nechci do rádia, no rádia bych možná chtěl ještě, kdyby náhodou, tak jsem tady, ale myslím si, že jsem si užil už dost a že mě teď baví tvořit právě takové hezké příběhy, jako je festival.
0: Festival je to naprosto úžasný, já jsem tady byla loni a taky mě vzal za srdce, protože je tady opravdu spousta možností, kam se člověk může podívat a není to jenom o těch filmech, ale taky jsou tady i seriály, pak různé studentské filmy, další doprovodný program. No a pak bude asi slavnostní zakončení, co chystáte na tento výjimečný den?
1: My slavnostní zakončení máme v pátek, v 11 hodin, kdy budeme vyhlašovat výsledky. Ono samo o sobě to vyhlášení výsledku nebo to zahájení festivalu je určeno spíše pro partnery, dospělé, pro rodiče, protože je večer, ale naopak to vyhlášení výsledku je celé o dětech. Takže ho sledují v sále školní děti ze škol, vlastně, kteří se přijdou podívat na ten slavnostní ceremoniál vyhlášení. Hvězdy se sem těší, protože přebírají ceny a následuje vždycky projekce toho vítězného snímku. Takže je to taková pěkná tečka za tím příběhem a my to tady všechno máme o dětech, takže vlastně jsme rádi, že to zakončení je právě věnováno dětem a že tam je dětské publikum.
0: To je pravda, protože vlastně děti, když odcházejí z projekcí, tak potom mají i takové speciální hlasovací zařízení. Pojď nám o něm prozradit, jak vypadá a co děti mají dělat, když se jim film líbí nebo nelíbí, nebo jim přijde tak akorát.
1: Máme tam 4 čudlíky. Jeden je zelený, usměváček, smiley klasický, kdy vlastně film se líbil. Pak se začíná pomaličku jako smát míň, až se mračí. To je, že se mi to vůbec nelíbilo. Takže děti mají 4 možnosti, jak ohodnotit film. A vlastně to je ta naše hlavní cena. My máme i odbornou porotu, ale vlastně jako tu tady máme, jenom aby tady byla. Ne, to si dělám srandu, samozřejmě má svoje vážné slovo, protože pro ty tvůrce filmu je to důležité. Ale pro nás, jako pro festival, jsou, a doufám, že mi to porotci odpustí, jsou jako největší cenou je to hlasování těch diváků, protože právě oni jsou ti, kteří plní ty sály. Dneska jsme měli 1000 lidí v největším sále v České republice v Termálu. Měli jsme 450 dětí u nás dvakrát po sobě. A to je super. A všechny ty děti hlasovaly. Všechny mají právo dát svůj hlas.
0: Tak to jsem zvědavá, jak to dopadne. Já musím říct, že jsem viděla spoustu autobusů, které sem dneska přivážely děti a zase odvážely děti. Tak je vidět, že i organizace celého toho festivalu musí být teda opravdu náročná, abyste sem dostali všechny porotce, všechny herce, všechny děti.
1: Jo, je to takový jako oříšek, občas nejhorší je ta logistika, aby jsme sem všechny přivezli, protože my sem opravdu vozíme děti nejen z Karlovarského kraje, ale i z Ústeckého kraje a vlastně máme radost, že ten přesah toho festivalu je už za hranice našeho Karlovarského kraje a každý, kdo s námi bude chtít spolupracovat, jenom ho přivítáme. Čím víc dětí, tím líp.
0: Říká Vladimír Keblušek, ředitel festivalu Otty Hofmana v Ostrově nad Ohří. Moc děkujeme za rozhovor a budeme se těšit v dalších dnech, že zase přijdeš k mikrofonu a prozradíš nám nějaké další zajímavosti z Ostrova.
1: Já budu moc rád a děkuju, že jsme si takhle krásně mohli povídat.
2: Klub Rádia Junior.
3: 18. hodina je tady, posloucháte speciální klub Rádia Junior z filmového a televizního festivalu Otty Hofmana v Ostrově nad Ohří. Ze studia Rádia Junior zdraví Jirka Kohout, ahoj. Atmosféru a zajímavé hosty festivalu přináší přímo z terénu Klára Nováková. Než se podíváme na festival, zjistíme, co se děje kolem nás a jaké zítra očekávat počasí. Příjemné odpoledne s Rádiem Junior.
2: Minutové zprávy.
3: Dnešek je prvním dnem letošní zimy, kdy některá ze stanic hlásí souvislou sněhovou pokrývku. V pravidelném termínu měření v 8 hodin ráno ležely na sněžce 2 cm sněhu. Na sněžce sněžilo již během neděle a díky tomu, že teplota byla pod nulou, sníh se udržel. První sněžení letos bylo na sněžce zaznamenáno už 24. září, ale tehdy se sníh neudržel. Judista Lukáš Krpálek přivezl z mistrovství světa v Baku bronzovou medaili. Dvojnásobný olympijský vítěz slavil úspěch v kategorii nad 100 kg. Krpálek si z azerbajdžánské metropole odvezl celkově už 6. medaili ze světového šampionátu. Ve své sbírce už měl 2 zlata, 1 stříbrnou a 2 bronzové medaile. No a jaké bude zítra počasí? Bude jasno až polojasno, ráno a dopoledne místo mihly nebo nízká oblačnost. Později večer se v Čechách místy vyskytne déšť. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů Celsia.

0: bez přistání.
1: Posloucháte speciální vysílání Rádia Junior z Ostrova nad Ohří, kde je teďko 58. dětský televizní a filmový festival. No a já už jsem tady odchytila děti, protože to je dětský festival. Tak já mám velkou radost, že tady na červeném koberci před domem, kulturním domem, a taky před náma je, na jedné straně máme kulturní dům, a před námi je zase obrovské pódium, kde teďko byl koncert. Kluci, poslouchali jste? Byli jste na koncertě?
2: Jo.
3: Jo.
1: Jak se jmenuješ?
2: Daniel Pac.
1: Kolik je ti let?
2: Sedm.
1: Sedm roku, jo. A bylo to funky, byla to funky skupina. Líbila se ti?
2: Jo.
1: Tancoval jsi tady na to?
2: Ano.
1: Co vy ostatní, jak se jmenuješ, kolik je ti let?
4: Jmenuji se Dominik a je mi 8 let.
1: A líbilo se ti to?
2: Jo.
1: A pak tady máme ještě jednoho chlapíka.
5: Kristian je mi taky 8 a chodím do třetí.
1: Super. Tak, vy jste... Ty chodíš do první, ty chodíš do třetí. Tak mi řekněte, co jste tady všechno zatím viděli? Viděli jste už nějaký film?
6: Já jsem viděl Zootropolis dvojku.
1: Tady na festivalu?
6: Tady ne.
1: Ale je to tvůj oblíbený film?
6: Ano.
1: A tady viděli jste něco dneska?
6: Dneska se školou mám a táta jsou boží.
1: A bylo to boží? Co se ti na tom filmu líbilo nejvíc? My jsme si před chvilkou o něm povídali s režiséry a taky s herci.
6: Ty blesky.
1: Blesky, takže když Bůh Perun, staroslovanský Bůh, začal metat blesky, tak to ti přišlo fajn.
6: Ale jak viděl ty mámě fialově ty oči.
1: A když si potom vych... Ještě jednou.
6: Jak zaječila. Z ty skály.
4: To bolelo na uši hlavně.
1: Takže to se ti taky líbilo. No a když si potom vycházel ven z toho kinosálu, tak si hlasoval? A jaký si dal smajlík? Dal si ten hodně veselej, nebo takovej ten jakože jako rád, anebo takovej ten zamračený smajlík?
6: Hodně veselej.
1: Kdyby si to měl srovnat s filmy, které jsi viděl, je to jako hodně dobrý film, jako takovej, na který by ses podíval klidně znova?
6: Aha.
1: No super, tak to mě těší. Co ty? Co jsi si viděl? Ještě nám jednou řekni, jak se jmenuješ.
4: Dominik Žáček.
1: A co jsi tady viděl, co jsi dneska užil tady na festivalu?
4: Si film Táta a máma jsou boží.
6: Já jsem si užil ten zvuk, já jsem si užil i ty, jak tady byly ty, jako, ty pohádkový lidi.
1: Jasně, protože tady chodí spousta pohádkových maskotů. Vyfotili jste se s někým, nebo třeba jste si s někým plácli?
6: Já s Lištičkou, protože já jsem ho měl na sobě jednou. A plácl jsem si jí hodně a taky jsem to...
1: Takže jste si splácli s Vochomurkou, Křemílkem, Patem a Matem, s Večerníčkem, s panem Tau?
6: Ještě tu budou.
1: Budou tady do konce festivalu určitě. Festival trvá až do pátku, takže si ještě máte šanci plácnout s kýmkoliv. A znáte pana Tau? Protože pan Tau vlastně tady chodil před chvilkou. Dokázali byste ho popsat, jak vypadá pan Tau?
6: Je takovým černou obleku a že si poklepá na ten svůj klobouk, takhle si pojede tam a zpátky a prej splní nějaký štěstí.
1: Ano, splní přání. Tomu klobouku se říká buřinka, takže má takovou speciální buřinku. No a právě, že Ota Hoffmann je tvůrce pana Tau, on vlastně napsal k tomu scénář a my si budeme o panu Tau povídat ve středu v živém vysílání Rádia Junior a dokonce se budeme podívat na výstavu pana Tau, která je tady taky. Kluci, půjdete se na to podívat, abyste viděli další třeba věci z filmu pana Tau? Tam budou fotky, bude tam určitě taky buřinka nebo nějaký ten jeho speciální deštník, s kterým lítal. Půjdeš se tam mrknout?
6: Kdy?
1: No někdy, do konce festivalu máš příležitost jít se podívat na výstavu pana Fau.
6: Asi jo.
1: Super, no tak to mám radost, že se vám tady takhle líbí. A jak dlouho tady kluci budete?
4: Nevím, dlouho ještě.
1: Až do pátku?
4: Jo.
1: Až do pátku, a vy tady bydlíte?
6: Tamhle.
1: Takže každý rok, když bydlíš vlastně tadyhle hned u toho festivalového dění, tak to je docela výhoda, to se můžeš chodit každý rok se koukat, co je na festivalu. Chodíš sem?
6: Mhm. Já sem chodím za Péťou, a to... A já už jsem to zapomněla.
1: To je asi někdo, kdo tady pracuje na festivalu, že jo?
5: Že to dneska jsem v tady tom roce asi poprvý na festivalu.
0: Jo, po druhý jsem tady.
1: No tak...
6: Budu a já, kdybych neměl úkoly, tak my už jsme byli by jsme už doma a já už bych dávno spal, ale jak je nemám, tak už, tak já nebudu spát. My jsme tady až do 5 večer.
1: No koukám, kluci, že si to užíváte, to je prima, že nemáte úkoly a já vám přeju, ať si skvěle užijete i další čas tady na festivalu, klidně můžete dál tancovat. No a já předávám slovo Jirkovi zase do studia. Jirko, co ty a festivaly? Máš rád festivaly?
3: Já miluju festivaly, je to prostě krásná věc, protože člověk si může vybrat kam a na co půjde. Je to tam vždycky hrozně moc, je to takový frčák a je to takový kulturní mega zážitek, protože tě tam číhá spoustu zajímavých věcí na každém rohu.
1: No, ty jako herec jsi samozřejmě taky určitě byl jak v nějaké festivalové delegaci. Vzpomeneš si na nějaký svůj zážitek? Protože nejsi jenom moderátor, jsi i herec, že jo? Připomeň našim posluchačům, kde jsi hrál.
3: Tak já jsem hrál různě a tak třeba pro naše posluchače by to mohla být třeba Čertova nevěsta, pohádka. Ale s těma delegacema je to takové, že vlastně, já nevím, jak to mají ostatní herci, ale člověk se na sebe neúplně jako rád kouká, protože pokaždý by vlastně zjistil, že by to udělal trošičku jinak už, a na tom filmu to nejde, od toho je divadlo lepší, že tam člověk furt může ladit něco, ale když je tam takhle ta delegace, tak člověk přijede, vyjede třeba, já nevím, někdy po obědě, když jede třeba někam dál, no a pak čeká, než se všichni podívají na ten film, aby si s nima mohl popovídat. Tak to čekání, to není úplně příjemné, ale potom to povídání s těmi lidmi, to je prostě fantazie, protože ty lidi potom zážitku jsou takový bezprostřední, rádi si popovídají a je to pro ně taková příležitost, tak to je pak takové milé. A jak říkal pan režisér, že se někdy ta debata protáhne třeba na hodinu, tak někdy to jsou hodiny, 2, 3, prostě někdy je to velká zábava.
1: No a já tady mám taky 2 holčičky, které tady čekají na to, až si budou moct říct něco do mikrofonu. Ahoj, já jsem Klárka, jak se jmenujete?
7: Adelka.
1: Kolik je ti let, Adelko?
7: 7.
1: A pak tady máme ještě jednu slečnu?
8: Kateřina Nežatická.
1: A kolik je ti let?
8: 10 3/4.
1: Teď mluvíte do Rádia Junior, vás asi přilákal můj mikrofon, se kterým jsem tady stála. Tak co kdybyste mi řekli, co jste tady na festivalu viděli, co jste tady zažili už?
9: Nejvíc mě bavili maskoti, my jsme jim ukázali 67, oni udělali 67.
1: Takže tady to je největší zážitek, že který maskot to udělal, vzpomeneš si?
9: Na Večerníčka ani na tu Veverku to neplatí, jinak na Křemilka a Lochomurku to platí.
1: Takže všichni maskoti tady na festivalu umí udělat 67. Byli jste i na nějakém filmu, nebo půjdete teprve?
10: Já jsem už byla s rodičema.
1: A jak se jmenoval ten film?
10: To nevím.
1: No ono těch filmů je tady opravdu hodně. A co ty?
11: Já jsem ještě nebyla. Ale dneska jsme se třídou byli ráno hned na ukázce při alopeci.
1: O tom jsme si před chvilkou taky povídali. Alopecie, to je takové speciální onemocnění, kdy lidé nemají...
11: Přijdou o vlasy, je jich několik druhů, ale asi nejznámější je univerzalis, takže je jako, že ti vypadají vlasy, obočí a i řasy.
1: A to jsi věděla už předtím, nebo jsi to dozvěděla až teď na festivalu?
11: Věděla právě teď na festivalu.
1: No tak to je naprosto úžasný, že si to všechno takhle pamatuješ a že festival má i takovýto doprovodný program, nejenom filmy, seriály, ale že se děti mohou dozvědět i něco o zdraví a dalších záležitostech. Tak holky, já vám moc děkuju. A ještě mi řekněte, třeba vaše nejoblíbenější pohádka, na kterou se rádi koukáte, jaká by to byla?
11: Tak třeba asi Locika.
1: Jasně, na vlásku. A tvoje?
10: SpongeBob.
1: SpongeBob, takže to je seriál. A kdyby vy sami jste se mohli proměnit v nějaké herečky nebo zahrát si nějakou roli, tak kterou roli byste si chtěli zahrát? Princeznu nebo nějakou čarodějnici, vodnici nebo prostě cokoliv si představte, co by to mohlo být?
12: No tak to asi já bych chtěla dubbing nějakej.
1: Chtěla bys dubovat něco? Umíš tak dobře rychle číst?
12: Umím.
1: Super, tak tady máme třeba budoucí dabérku. A co bys chtěla dělat ty?
13: Já bych asi chtěla jako práci.
1: Jako, ne, jako kdybys mohla hrát ve filmu. Jakou roli bys si chtěla zahrát? Třeba princeznu?
13: Asi princeznu.
1: Jasně, princezna, to je jistota. Tak měla jsem tady super holky. Prozraďte nám ještě jednou, jak se jmenujete.
13: Já jsem Adéla.
14: Kateřina Nežatická.
1: Tak holky, děkuju moc. Užijte si festival až do pátku tady v Ostrově nad Ohří.

0: Posloucháte speciální vysílání Rádia Junior z Ostrova nad Ohří, kde se právě teď koná 58. ročník televizního a filmového festivalu Otty Hoffmanna. Otta Hoffmann je naprosto úžasný člověk, který stál třeba i za postavou pana Tau. No a já tady mám dokonce jednu herečku, která hrála ve filmu Pan Tau a Cesta kolem světa. A jmenuje se Veronika Helcelová, teďko Renčová. Obráceně teda, když byla dítě, tak byla Renčová. A Veronika se teď tady na mě směje. A já jí jdu vyspovídat, kolik jí bylo let, když si zahrála v tomto úžasném filmu s panem Tau, což je pán, který plní přání dětem. Takže zaťuká na takovou speciální buřinku, takový černý klobouk na hlavě, dvakrát objede tam a zpátky a najednou se to přání se vlastně zhmotní. Tak Veroniko, kolik vám bylo let?
1: Mně bylo 8 let, když jsme začínali na Hluboký natáčet. Když jsem dělala konkurs, tak mi bylo 7. A potom byl rok přestávka a v 11 letech jsme pokračovali, v mých 11 letech se pokračovalo dalšími díly.
0: A vám bylo tedy 8 let, když jste si poprvé zahrála ve filmu?
1: Ne, já jsem točila už od nějakých 3 let, 4, v muzikálu Kolotoč, potom v muzikálu Žvanivý slimejš, pak jsem točila Večerníček Kocourkov, nebo taky jsem si zahrála i princeznu. Tom každá herečka musí mít za sebou prostě princeznu, jinak není herečkou, tak já si to představuju. A to se jmenovalo Klíčová dírka pro zvědavou princeznu. Ještě by se vám něco našlo, už si nevzpomenu teď.
0: No a ve filmu Pan Tau a Cesta kolem světa jste hrála Klaudy. A kdo byla ta Klaudie, kdybyste nám ji popsala?
1: Klaudie byla vnučka milionáře, který byl jejím dědečkem. A on se vlastně věnoval své práci a i když bydleli spolu na zámku, moc jí nevšímal. A protože pan Tau sleduje děti, které jsou smutný, kterým něco chybí, hlavně, že si jich dospělí nevšímají, tak se zjevil i u Klaudie na zámku Hluboká a zařídil situaci tak, aby byla holčička spokojená, protože si jí ten dědeček konečně začal všímat. A toho dědečka hrál Jan Werich.
0: Tak to musela být naprosto úžasná zkušenost a obrovský zážitek, protože pan Werich, můžeme ho znát třeba z filmu třeba Pekařův císař, Císařův pekař, kde hrál Rudolfa II., nebo ho můžeme znát třeba z pohádky Sůl nad zlato, která se ale jmenuje trošičku jinak, ale je tam taky Maruška. Byl jednou jeden král, takhle se to jmenuje. Pohádka, která běží vždycky o Vánocích. A zároveň to byl naprosto úžasný herec. Vzpomenete, máte s ním nějaký zážitek? Protože tento zážitek vám určitě závidí spousta osobností herců a vlastně lidí. Zahrát si s panem Werichem by byl jejich sen.
1: No, tak já jsem to tenkrát nevěděla, neznala jsem jako holka pana Wericha, takže maminka mě doprovázela na každý natáčení. Byla se mnou na place vždycky a několikrát mi opakovala snad ze začátku pořád: hraješ s panem Werichem. To je úžasná osobnost. To je úžasný pán, to je fantastický. Hraješ s panem Werichem. No tak mi to vtloukla do hlavy. Takže samozřejmě jsem už dneska ráda, že jsem mohla být v takovéto společnosti. Samozřejmě i ve společnosti pana Šimánka, který hrál pana Tau. No, příhod bylo víc, ale protože už uplynulo 55 let od těch prvních natáčecích dnů, tak si toho pamatuju už málo, jenom takový malý perličky. Při tom filmu, nebo v tom díle Pan Tau a Cesta kolem světa, jsme někde v lesíku měli jíst vajíčka natvrdo a mě šíleně chutnaly. A ono se při natáčení pořád čeká. No a já jsem mezi těmi záběry pokusnými pořád ty vajíčka jedla. Nejenom když se pustila kamera, ale i mimo ní. A šíleně mi chutnaly. Buď jsem měla hlad, anebo byly moc dobrý, ale už, to už si nepamatuju. Ale no a všichni ze štábu, pan režisér, asistent režie, další asistentka, každý postupně mi říkali, nejez ty vajíčka. Vždycky se tak ke mně naklonili, protože my jsme seděli s panem Rychem na zemi. A nejez ty vajíčka, nebudou ti pak chutnat v záběru, když bude potřeba, aby si jedla s chutí. A tak jsem zakejvala a zase jsem je jedla, samozřejmě ládovala jsem, tam jich bylo plno, že jo, připravených. No a takhle mě napomínali a já jsem je neposlechla. Takže se mnou asi měli občas trápení teda, ten štáb. A i pan režisér, až nakonec pan Verich řekl, no ale to je neprofesionální. Tak to zabralo.
0: A už jste vajíčka nejedla?
1: No, buď už jsem teda byla plná, anebo zabralo Verichovo, že jsem neprofesionální. Myslím si, že to byla kombinace, ale vtipný je na tom to, že takový starý pán říká 8letý holčičce, že není profesionál. To je docela vtipný.
0: Já se směju a směje se tady i pan Otto Hoffmann, který bude za chvilku také hostem vysílání Rádia Junior, protože po 19. hodině si budeme povídat o dalších úžasných filmech od jeho tatínka. A my si ještě, mě teda zajímá, protože ten film, ve kterém jste hrála, se jmenuje Pan Tau a cesta kolem světa. Měla jste šanci se podívat se štábem před těmi 50 lety i kolem toho světa?
1: 55. No, tenkrát se nesmělo vůbec jezdit na západ. Vůbec prostě prakticky nikam skoro. A tady se nám poštěstilo díky prostě týhle tomuhle filmu zkrátka, se mi poštěstilo se dostat do Holandska na 3 dny a do Belgie na 3 dny. A to bylo moc krásný, ale jenom díky tomu, protože já jsem chtěla ležet na hotelu, číst si a jíst ty místní bombony, které byly úžasné, takový ovocný bombony. Ale moje maminka, která ráda nakupovala a trajdala takhle jako po obchodech, no tak to pro ní bylo úplně něco úžasného. Bejt na západě, ty úžasné obchody a mě byly úžasný. A takže mě takhle vlíkla po ulicích, mě bolely nohy, ale zaplať pámu, že tohle to takhle udělala, protože jsem tam aspoň něco viděla. Například se tam na ulicích chválili hippies. To děti nevědí už, kdo to byl. Dospělým to možná dojde, tak nechám to na dospělých, aby to dětem vysvětlili. Ale v tom 70. ještě byly hippies. Ty se mi moc líbily, no. No
0: jasně, oni měli takový ty široký kalhoty, ty zvonáče a různě kytkový oblečení a zpívali a byli veselí.
1: No mně se líbilo, že byli zarostlí.
0: A měli dlouhý vlasy, chlapi měli dlouhé vlasy, což vůbec v té době nebylo obvyklé. Bylo to vlastně něco jako nepředstavitelného.
1: No u nás v Československu bývalém za komunismu se nesměli nosit dlouhý vlasy. No a oni měli fousy, vlasy, váleli se tam po různých památnicích, chodnících a hlavně nic nedělali. To bylo úžasný. Z těch jsem si vzala příklad.
0: To je zážitek, který v 8 letech měla Veronika Renčová, nebo v 9?
1: To už mi bylo 11, protože v 8-9 letech jsme točili prostě část, pak byl rok přestávka a teda až v 11 se pokračovalo. A to teda bylo zrovna to Holandsko-Belgie.
0: To jste jim musela trošku vyrůst. Nevadilo to, že jste se zvětšila?
1: No budete se divit, že oni se divili. Jo, že jsem jim vyrostla, mám jiný zuby, protože už mi vypadly nějaký ty mliční zuby, takže mi tam na Barandově zubaři dělali nový zuby. Jo, a fakt se divili a pozorný divák si všimne, že v některých těch dílech mi ten kostým, jako ty kalhoty s tím tričkem, normálně seděj, ale pak, že je mi to trochu malý.
0: Takže i takovéto zážitky má Veronika Renčová ze svého dětství, když natáčela film Pan Tau a Cesta kolem světa. Když jste se tedy podívala do toho Holandska, ochutnala jste tam třeba ještě něco dalšího než ty bombóny?
1: Než ty bombóny. Vzpomínám si, že jsme s mámou chtěli vyzkoušet místní sýry, protože tady se za komunismu prodával jeden druh.
0: Ajdam, předpokládám.
1: No ne, tak on se prodával i čedar teda, jo. Ale to bylo maximum výběru. A takže jsme tam vyzkoušeli sýry, takže jsme tam ochutnávali. A potom ještě taky jsme byli na trhu. A tam já jsem milovala kyselý okurky a ve velký kádě tam měli okurky, jo. Tak to mě úplně fascinovalo, takové množství kyselých okurek. To bylo úplně úžasné a máma mi koupila jednu takovou velkou, tu jsem si užívala, no. To bylo hezký. Pak mi tam ještě koupila nějaké oblečení, lakové střevíčky. To bylo zvláštní. Ten prodavač se mi věnoval. Takový mladý chlapec. Klečel mi nohou a vždycky přinesl další střevíčky a další. To jsme neznali za komunistů, že by se nám prodavač věnoval. V žádném obchodě. To bylo fascinující, no.
0: Tak to byl výlet na západ před 55 lety. Ale vy jste vlastně film Pan Tau a Cesta kolem světa natáčeli i v Česku, konkrétně teda na Hluboké, což je naprosto nádherný zámek. A vy jste tam byla vlastně skoro až taková princezna.
1: Jo, to se mi líbilo, ano, protože pan Tau totiž změnil čas a díky tomu dědečkovi nefungovaly telefony, nic prostě nefungovalo, on nemohl vlastně dělat svoje obchody a vydělávat další miliony a proto si začal všímat tý malý vnučky. A změnily se nám právě i kostýmy. Oblečení se nám vlastně všem změnilo. I služebnictvu. I panu Verichovi. No a mě taky. A moc se mi líbily ty šaty, které jsem měla jako princezna. No. To jsem byla šťastná. To byl krásný pocit.
0: Když jste chodila po ulici jako holka, poznávali vás lidi a říkali, je, to je Klaudie z pana Tau.
1: No, jasně, samozřejmě, poznávali mě lidi celý život. A dneska je mi 65 a stále se najdou lidi, kteří mě poznají. Je to hrozný.
0: Vy jste totiž hodně charakteristická tím, že máte rusovlasé vlasy, jak bych to řekla, teda rudé, no prostě jste rusovláska, takže máte vlastně rezaté vlasy. Měla jste takové i ve filmu?
1: No jasně, to byl možná jeden z důvodů, proč jsem vyhrála ten konkurs. Nebo proč jsem byla zajímavější zkrátka než jiný holčičky, no.
0: Jsou ještě nějaké další zábavné historky nebo vaše vzpomínky z filmu nebo o čem bychom si ještě mohli popovídat. Ještě vím, že když jsme si před chvilkou povídali, tak jste nám na pana Vericha prozradila, že když byl v Holandsku, takže tam pořád chodil něco umlsávat.
1: No tak pan Verich zcestoval svět, takže tam si zavzpomínal na svoje jaksi zkušenosti kulinářské, to znamená nějaký dobroty, a tam se na každém rohu prodávaly ústřice. Na takový, to byly stánky a dávali to ti prodavači na tácek, dávali k tomu takovou citronovou žlutou omáčku, kterou se ty ústřice, to jsou takový mořský škeble, pokapali tou omáčkou. A on to s takovou chutí jedl, jo. A srkal to, a protože ty ústřice vlastně se vycucávají z té škeble. No a mně to připadalo hrozně hnusný. Já jsem se tenkrát zařekla, že ty ústřice nikdy neochutnám, že to je odporný. A on s takovou chutí, on to musel znát, proto byl šťastný, že si to tam může užívat, no. Ale fakt, nechci se toho dotknout.
0: Říká paní Veronika Helclová za Svobodná Renčová. Paní Veroniko, chtěla byste říct něco závěrem posluchačům Rádia Junior?
1: Je, to jste mě teda překvapila. Rádia Junior, dětem, no, děti, mějte rádi filmy a kdybyste se náhodou dostali k natáčení, co by herci, tak si to užijte, ať vám to přinese štěstí do života.
0: Děkujeme moc za krásný rozhovor s paní Veronikou Helclovou za Svobodná Renčovou, která si zahrála roli Klaudie ve filmu Pan Tau a Cesta kolem světa. A já můžu říct, že už za chvilku po 19. hodině si budeme povídat s panem Otou Hoffmanem, což je syn pana Oty Hoffmana, podle kterého je pojmenovaný celý tento festival v Ostrově nad Ohří, a budeme si povídat také s dramaturgyní paní Bohumilou Zelenkovou, která napsala třeba pohádku Jak se budí princezny, a nebo taky se podepsala pod film Popelka, Tři oříšky pro Popelku. Ale jak to vlastně s těmi třemi oříšky byly, a tak to se dozvíme taky po 19. hodině, protože rozklouskneme takzvaný čtvrtý oříšek.
2: Tak, děkujeme Kláře na filmový festival a teď už nás čeká četba na pokračování. Já vám přeji příjemný, ničím a nikým nerušený poslech.
3: Rádio Junior, čtení na pokračování.
2: Ale super, teďka je tady do 50.
1: Třídy jsem dorazil až na další hodinu a dal jsem si záležet, abych přišel až po zvonění. Učka měla záchvat.
4: Ještě 5 minut a volali jsme policii, Tomáši. Myslíš si, že můžeš opustit budovu školy bez omluvenky? Kde si myslíš, že jsi? Nechtěl jsem být drzej, ale vypadlo ze mě, myslím, že jsem v pekle. A už jsem ji měl. Uděluji 3 dní důtku zachování. Švandová. To je naše Úča. Najednou byli všichni sticha. Jenom se občas ozvalo zachechtání. Na lavici jsem měl fixama namalovanýho kluka v sukni, jak dělá holubičku. Vsteky se mi chtělo brečet. Seškrábal jsem to kružítkem a už jsem měl druhou důdku za ničení školního majetku. Úča si mě nechala po škole, ale překvapila mě. Nebyla totiž vůbec zlá. Když jsme spolu osaměli ve třídě, přisedla si ke mně na lavici a snažila se být kamarádská. Tome, co se děje? Nechceš mi to říct? Neubližují ti kluci náhodou? Nebo nějaké problémy doma? Zkusila měkce. Ale ne, kroutil jsem se, jenom se něco prozradilo, no. Velké tajemství, které není pro dospělé? Tomáši, tobě se líbí kluci? Asi si to nastudovala v nějaký příručce o chování k dětem, kdy jsou gay. Jenže mě už bylo všechno jedno. Jestli to ví celá třída, může to klidně vědět i Úča. Já nejsem na kluky, pančitelko. Já mám jenom rád klasický tanec, víte? Balet. Tancuju od 3 let. Až do dneška to tu nikdo nevěděl a měl jsem klid. Jenže na poslední hodině baletu mě bohužel viděla Sabina, když si šla vyzvednout ségru, která je u nás v začátečníkách. No a teď už to ví celá třída. Já tady nebudu moc být, pančitelko, chápete to?
5: Chápete to? Tomáš nepřišel ani na další trénink. Furie už byla pěkně nervní. Cholky, nemá některá z vás telefon na Tomáše nebo na jeho rodiče? On Tomáš jezdí na tréninky z jiný čtvrti, Sašo, takže s žádnou z nás nechodí do školy, řekla jsem, protože tohle vím najisto. Tak něco jsem si o Tomášovi prostě zjistila, no. A nesmějte se. Co dělat? Do doby, než já seženu kontakt na Tomášovu mámu, musí rolu zkoušet Peťa. Rozhodla Fúrie. Ale já už mám solo, Sašo. Já už přece tančím kolombínu, zachvílel Péťa zoufale. Tu rolu já budu pohušel muset dát Janičce. Je mi to líto, Peťa. A Fúrie smutně odešla a mně se zdálo, že má snad slzy v očích. Petřík je tam měl docela jistě. Zabouchl se na záchodech a kvílel tak strašně, že jsem myslela, že slezou ze zdi dlaždičky. A to je mu už 12, prosím pěkně. Klepali jsme s holkama na dveře. Péťo, nebuď smutnej, to nevadí. Louskáček má přece taky pěkný kostým. Teď Louskáček je hlavní role. Ale Péťa byl neoblomný. V tom jsme uslyšeli zvuky ze zrcadlového sálu. Bylo jasný, že zatímco Petřík si dává záležet na záchodové scénce, v sále někdo je.
1: Na trénink jsem přišel zase pozdě, takže jsem do sálu radši vůbec nešel. Bylo mi jasný, že mám zase průšvih. Já nevím, jak to dělám. A to nemluvím o mámě. Včera byla na koberečku v ředitelně a vrátila se smutná. Asi budeš muset začít chodit do jiné školy, Tome, povzdychla si. Ale já nechci zase jinam. Já to zvládnu sám, přece nejsem sráb. To teda ne, mami. Nepleť se laskavě do mých věcí, jo? Já se ti do tvých taky nepletu. Ale prosím tě, usmála se máma a pohladila mě po vlasech. Abys nebyl zbytečně zničený. Děti umí být někdy hrozně zlí. A šla mi o dva kroky dál ke sporáku smažit řízky. Asi mi chtěla udělat radost, když už mám ve škole to peklo. Že nechodím na obědy, protože posledně do mě v jídelně kluci tak strkali, až jsem rozlil polívku na družinářku, se mámě teda neřek. Balerínaha má polívčičku, řval Honza jak na lesy, teda na jídelnu. A strkal do mě u okýnka, kam vracíme špinavý nádobí, takže teď už to ví celý druhý stupeň. V baletním sále nikdo nebyl. A to bylo divný. Slyšel jsem jenom ze záchodu, jak někdo brečí. Chvíli jsem stál jak tvrdý i, ale pořád se nic nedělo. Tak jsem si do sluchátek pustil Čajkovskýho a užil si ten závratný moment svobody, kdy mám celý sál pro sebe. Ze stropu zářily světla, zrcadla byly nablejskaný. Zkoušel jsem si tichý doskoky v assemblé a échappé i s otočkou anturnan a svý vymyšlený krokový variace. Zavřel jsem si oči, jak mi máma vždycky radí, abych si vochočil prostor. Máma je skvělá. To byste viděli, kdyby byla vaše máma. Ale ona je naštěstí jenom moje. A kdyby bejvala neměla to zranění z autonehody, je z ní dneska prima balerína a ne učitelka v tanečních, kde dělá akorát tak valčíček. Jenže mě živit nějak musí, když jsme spolu sami dva. Až budu velký, bude mít máma svůj sál. Budu ji vyhazovat do vzduchu jak barevný míček. A mezi tím teda budu muset nějak pracovat, abych si na ten sál vydělal. Třeba bejt popelářem vůbec není špatný. To bych mohl dělat od rána do dvou a pak tancovat. S ní s mámou. Nic jinýho si nepřeju.
5: Fúrie se pěkně lekla, co se to ve velkým sále děje. Jako jestli tam někdo něco nepáchá. Celá naše skupinka se vydala po špičkách od záchodu k sálu. Dokonce i Péťa se hlasitě vysmrkal do toaleťáku a plížil se za náma. Naštosovali jsme se za dveřma, za tím těžkým, rudým sametovým závěsem a jenom jsme zírali. V sále byl totiž Tomík. A sám. Tančil. Fúrie se ani nehnula. A když jsem k ní zdvihla oči, viděla jsem, jak se jí po kostnatý tváři kutálej slzy. Všichni jsme zadržovali dech, ale Tom by nás stejně neslyšel, jelikož měl sluchátka. Navíc se ukázalo, že má celou tu dobu zavřený oči. Úplný Baryšnikov, vydechla omámeně Fúrie. Michail Baryšnikov je slavný ruský tanečník, takže to byla velká pochvala. Poznala jsem, co si Tom pouští, ale nic jsem neříkala. On má Tomíkrát Čajkovskýho, jako Saša. Klidně si v tramvaji poslouchá i jeho klavírní koncerty, místo aby si pustil Shakiru. Všechny holky zíraly. A nejvíc asi Péťa. Nemusím vám ani vykládat, že jsem s Toma byla paf, ale nemohla jsem to dát najevo. To Péťa se neostejchal a spustil obrovský aplaus. Tomáš se nakonec jak dlouhej, tak širokej svalil na zem a jenom dejchal. Péťa vřískala radostí. Furie se rozběhla k Tomovi a začala ho objímat. A to ho probralo.
1: Probral jsem se v něčím obětí. Čajkovský ve sluchátkách dohrával klavírní koncert bémol. Furie ke mně tiskla svůj ubrečený obličej. Že by to bylo nějak příjemný, nemůžu říct. Gratulovala mi, jako kdybych pokořil Mont Everest. Pořád děkovala, přitom neměla za co. Říkala, že mi Louskáčkovo solo předělá podle mýho. Že něco tak krásného od desetiletýho kluka neviděla. Chvíle mi přecházela do ruštiny, takže jsem jí moc nerozuměl. Teď ty budeš trénovat Kristýnku, Tomáš, aby ona tobě stačila. Kde ty byl? Nestálo tobě něco? Dotazovala se jak naše úča. No, Sašo, ve škole prasklo, že tancuju a já mám teď peklo, víte? To si neumíte představit a mimochodem už mi bylo 11. Peklo? Prasklo? A víš ty, že já umím představit si? Ty nech na mě. Přikázala tajemně Furie a tvářila se spiklenecky. Já si to taky umím představit, já to moc dobře znám, křičel Péťa a hopsal okolo mě. Nesmíš dát najevo, že ti to vadí, rozumíš? Nesmíš se vztekat, když se ti budou smát. Volal dramaticky a cvičil se u toho temslevé. Musíš si stát za svým, za balet se nikdo stydět nemá. Klidně bys mohl ještě jako já vyšívat a co? Co jim je do toho? Mě se smáli celou první třídu, smáli se mi celou druhou třídu, ale ve třetí už je to přestalo bavit. A víš proč? Protože jsem nereagoval. Nevstekal jsem se, nebrečel jsem, nehádal se, nic jsem jim nevracel. A to je znudilo. Klidně jsem si vzal vyšívání o velký přestávce ke svačině. Zpočátku se chechtali, ale pak už tomu nevěnovali pozornost. A holky ze třídy to docela zaujalo. Brali si tuhle ode mě vzory na křížkový steh. A hurá, Kolumbína je zase moje. Peťa měkce odtancoval do šaten. Myslím, že ta rada byla chytrá. A musel jsem ho obdivovat, jak se výsměchu postavil. Já bych to nedokázal.
5: Furie poručila Tomovi, že mě má naučit ty svý skoky. Děsně jsem se snažila, aby Tom nebyl zklamaný. A asi nebyl, protože se na mě fakt krásně usmíval. Vy dva budete chodit na víc ještě v úterý. Nechám vám to tu celé na hodinu jenom pro vás. Ale Tomáš, ty musíš chodit brzy, já budu to chlíšet. A Furie se obrátila k objednávce stuh a látek na kostýmy. A na tuhle soutěž se budete muset připravovat i o víkendu. A pamatujte, balet bolí. To mě učil náš baletní mistr staneční konzervatoře. A teď já to naučím vás. Tak my teda pěkně děkujem, ušklíbil se Tom, ale tak nějak zvesela. Sašo, já jsem vám chtěl nabídnout, máma by třeba něco ušila, jako na tu soutěž, ozval se po chvíli rozpačitě. Byl celý rudej a ruce zatínal v pěst. Víte, ona dřív tancovala, ale pak měla úraz a dneska už učí jenom standardy. Maturanty v tanečních, víte? Ale moc to nevynáší, tak ještě šije. Ona ví, jak má baletní kostým vypadat a kdyby jí studio třeba něco zaplatilo, tak bych mohl trénovat 4x týdně, jinak to úterý navíc nepůjde, to se omlouvám. Tomáš, pro tvoje rodiče tyto chodiny moc strache? Nějak my to už uděláme. A Furie Tomáše, tomu byste nevěřili, pohladila po hlavě. Já mám od jak živa jenom mámu, žádný rodiče. A jo, je to pro ní moc drahý. Už takhle kvůli tomu šije po nocích. 4x týdně, to už po ní nebudu moc chtít. To my už zašidíme, oznámila stručně Furie a tím svým baletním krokem se špičkama do stran bojovně odběhla. Zůstali jsme sami.

0: Tome, já nevím, jestli to dokážu. Já prostě nejsem tak dobrá jako ty, řekla jsem popravdě. Nejsem rozený tanečník jako ty. Ale Kristýnko, řekl mi Kristýnko, přece by tě Saša nevybrala, kdyby nevěřila, že to zvládneš. Přece by nám nedala hodinu navíc, kdyby si nemyslela, že to spolu dokážem. Aha, sklopila jsem hlavu. Takže Saša. No ne, promiň, Tomík začal zase rudnout. Já samozřejmě vím sám, že jsi šikovná. A hlavně já nejsem žádný mistr, tak ho ze mě nedělej. To bych nepotřeboval trénovat 4x týdně, ne? A začali jsme se smát. Jak jsme seděli na zemi, tak se naše ruce ocitly vedle sebe a na moment se konečkama malíčků dotkly. Ale hned zas od sebe odskočili, jako kdyby jsme se jeden od druhého spálili. Doma jsem ten malý okamžik nemohla pustit z hlavy.
1: Zajímá tě, kdo čtení napsal a natočil?
2: Chceš si poslechnout další příběhy?
1: Jdi na web radiojunior.cz

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Junior.
1: Posloucháte speciální vysílání Rádia Junior z 58. dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana z Ostrova nad Ohří. Už tady krásně 2 hodiny živě vysíláme a teď jsme se dostali do hodiny 3., ve které rozlouskneme 4. Popelčin oříšek. Já tady totiž mám paní Bohumilu Zelenkovou, scénáristku. Krásný den.
2: Dobrý den.
1: A potom tady mám taky Otto Hofmana, což je syn pana Otty Hofmana, podle kterého je celý tento festival pojmenovaný. Krásný den.
3: Dobrý večer.
1: Otto, jaké to je, když jste na festivalu, který nese jméno vašeho tatínka?
3: Je to krásný pocit a jezdím sem strašně rád, protože ten festival žije, má atmosféru, je to o přátelství, je to taková, já nevím, jak bych to prostě pojmenoval, ale vždycky se tady cítím strašně dobře.
1: Festival začal včera, v neděli, bude trvat až do pátku. Během té doby se tady vystřídá spousta úžasných filmů, seriálů a taky třeba animovaných filmů, pro které mohou hlasovat děti. Je tady i odborná porota, spousta doprovodného programu a taky spousta úžasných besed. A já jsem měla velkou čest se tady loni seznámit právě s vámi dvěma, protože jsem moderovala besedu, ve které se probírali zajímavé historické události. Možná Ota to trošku nastíní, co jsme tady loni řešili.
3: No, loni jsme řešili takovou otázku několika filmů, které v podstatě neměly vůbec vzniknout. Neměly právo vzniknout, protože doba jim nenahrávala a bylo pár prostě jedinců, statečných lidí, kteří prosadili tyto filmy navzdory době, navzdory času a o těchto filmech jsme se bavili a dneska ty filmy jsou zlatým fondem československé nebo české, teda respektive kinematografie a ještě je prostě kouzelné, že je u toho Bohumila Zelenková, to byla neuvěřitelně statečná žena, ale o tom si povíme dál.
1: Paní Bohumilu Zelenkovou tady máme a paní Bohumila Zelenková je člověk, díky kterému se můžeme koukat každé Vánoce na pohádku 3 oříšky pro Popelku, protože vlastně svým podpisem pod scénář tohoto filmu vlastně umožnila, aby se tento film natočil. Film totiž napsal pan František Pavlíček, který v té době nemohl zveřejňovat svoje, nemohli se vlastně natáčet filmy podle jeho scénářů. A vlastně se to tak semlelo a podařilo, že vlastně díky vám tento film mohl být natočen.
2: No, ona to není jenom moje zásluha, abych si nepřivlastňovala ty zásluhy, protože nejlepší na tom je, že je ten scénář krásný. A to bylo to nejsmutnější, že takový krásný scénář se nemohl dělat. A nedělal se z těch důvodů, že František Pavlíček byl potrestaný za své politické názory. Byl vyhozený z rozhlasu, byl vyhozený z filmové skupiny, která dělala dětské pořady. A měl zůstat jako úplně netvůrčí člověk bez možnosti zaměstnání. Protože tehdy to bylo tak, že člověk musel mít zaměstnání, nemohl si zůstat jako doma a psát, jinak byl stíhán jako příživník. A jiné zaměstnání než třeba takovýho topíče nebo takový by on nesehnal. Že jo? Takže to, a z této situace mu pomohl právě tatínek tady Oty Hofmana, jmenovali se stejně, akorát se liší jedním no a druhým to, že jo? Ale jinak se jmenují stejně, který byl nesmírně statečný člověk a ve chvíli, kdy se toto stalo, podotýkám, je to 53 let a bylo to po vstupu armád do Československé republiky, jo? Čili po 68. roce. A tento Ota našel tu sílu v sobě a jako solidaritu a nedovolil teda, aby tyhle lidi zůstali bezprizorní. Takže sám nabídce, že podepíše scénář místo Jana Procházky, a pak hledal pro Tři oříšky někoho, kdo by to přijal, jo. A ta v jednom článku, tady myslím teď syna, napsal, že se hledal ten blázen, který to přijme, a že tatínek jako vůbec si to vymyslel, ale taky hledal. Jo? Takže našel mě, no tak já jako jsem ráda, že jsem tohleto mohla umožnit. Jo? A je to hezký, právě vy jste začala moc hezky ten rozhovor, že budem mluvit o tom čtvrtým oříšku, protože ta popelka v tom scénáři je krásná taky tím, že má ty tři kouzelný oříšky, které se otvírají, že jo, a všechny ty tři pomůžou, ale byl potřeba ještě ten čtvrtý oříšek a ten byl, aby vůbec ona mohla vzniknout. A na konci vám pak povím, co v tom čtvrtém oříšku bylo, jo, jak bych to pojmenovala jako celek.
1: Říká paní Bohumila Zelenková, která ale zároveň byla v té době i v tvůrčí skupině v České televizi a napsala jste třeba i Jak se budí princezny, což je naprosto úžasná pohádka, kterou já mám moc ráda, protože vlastně je to taková veselější pohádka o šípkové růžence. A to byl váš scénář, takže se vlastně ani moc nedivím, že vlastně sáhli po vás jako po člověku, který by byl schopný napsat Tři oříšky pro Popelku.
2: No ono to bylo trošku obráceně, víte. Ono nejdřív byla ta žádost, jaksi teoretická, o to, kdo to zastoupí, kdo poskytne své jméno. A nabídli to teda mýmu mužovi, který byl zaměstnaný na Barandově jako scenarista. Jenomže on psal satirické komedie, on nepsal pohádky a jeho rukopis už byl tak jako vyhraněný, že by bylo podezřelý, že najednou on napsal takhle lirickou pohádku. No a on to teda neodmít, on to přijal, ale přišel domů a říkal, hele, a je to uvěřitelný. A já jsem se nahlas zasmála a říkala jsem, no ty a pohádka, no to nikdo tomu nebude věřit. No a říkala jsem já, ale už jsem psala pro děti, já už jsem měla v dětském divadle nějakou hru, no a hlavně jsem neměla tak jako výrazný rukopis autorský, jo. Takže o mně se ještě nevědělo, k čemu se vlastně vyvrbím, jo. Takže bylo to pro mě tohle snažší a bylo to uvěřitelnější, takže, no ale bylo to nebezpečnější o to, že já jsem byla zaměstnaná v televizi jako dramaturg a jak si jako všichni vzpomínáme, televize byla podřízena přímo Ústřednímu výboru komunistické strany. A tam byly ty poměry mnohem jaksi těžší, takže ten postih by tam byl veliký. No.
1: Ale i přesto vlastně se to podařilo, že jste se potom tady podepsala pod scénář Tři oříšky pro Popelku a díky tomu se vlastně ten film mohl natočit. Kdo ho natáčel? Kdo byl režisér?
2: Režisér byl Václav Orlíček. A ještě bylo jedno fajn, že díky právě Ottovi Hoffmanovi, teda myslím otci, který vedl tu skupinu, se podařilo jako koproducenta získat Defu. Takže nejen jako dobrý filmový materiál, ale jako finančně se to celý snadno uhradilo. Jo? Protože bez toho by to bylo asi obtížnější. Ty pohádky jsou hrozně drahý, ono se to nezdá, ale kostýmy jsou drahý, ty lokace, jako jak se musí se vybrat hezký. Tak, no a díky tomu koprodukci s těma Němcema se taky stalo, že oni měli nějaký volný termín a potřebovali točit v zimě. Takže se to přepsalo, to už přepisoval Václav Orlíček, na zimní krajinu a to si myslím, že tomu dalo další půvab ty pohádce. Jo. A no, prostě to vzniklo mnoho takových, jako bych řekla, náhod kolem toho a nebylo to snadné teda tu pohádku uvést do realizace, no.
1: Říká Bohumila Zelenková, co k tomu chce dodat Otto Hoffmann?
3: Ta pohádka se začala tvořit vlastně před rokem 1968, kdy teda napsal tu filmovou povídku František Pavlíček. A tam byl ještě ten pátý oříšek. Nebylo jich čtyři, ale byly pátý a to přesně si Bohunko tady krásně nakousla a to byla ta Defa, protože v té době byl pokyn z vedení Barrandova, že se musí na filmech šetřit. Tam byl, natočil se totiž jeden film, který je dneska asi ten, říká se, nejlepší film vlastně československé produkce, to je Markéta Lazarová, kde autorem scénáře byl taky František Pavlíček a režisérem František Vláčil. A ten film byl nesmírně, ale nesmírně drahý a prostě vyluxoval, teda řekl bych, pokladnu teda Barrandova. A jelikož táta měl teda ty kontakty na tu defu, tak to byl ten pátý oříšek, který musel rozlousknout, protože kostýmy a výpravná pohádka, to skutečně je obrovský teda balík peněz, který je proto potřeba. A tady se to rozdělilo potom půl na půl, že teda ty náklady šly částečně na ten Barrandov, to byla polovina, a druhá polovina byla defa. Ještě bych rád poznamenal k tomu, že obrovský zájem v té době ještě vstoupit do koprodukce této pohádky měl Gert Mintefering, který byl produkční filmové stanice WDR Westdeutsche Rundfunk. Jenže východoněmecký partner, ta DEFA, tuhle spolupráci zamítla. Je to úplně šílené, že v dvě německé země v té době, to znamená ta východní část a západní část, neměly podepsanou smlouvu o kulturní spolupráci. Tak to byl ten důvod, kterým vlastně řekli, že to WDR do tohohle z toho nesmí vstoupit, ale to by přineslo další peníze a možná by ta pohádka byla ještě výpravnější a ještě hezčí.
1: Ale v podstatě jenom pro naše posluchače Rádia Junior, aby tomu rozuměli, tak v podstatě tam se ta pohádka natočila v části z Německu se točila třeba a taky v část se točila u nás v Česku a vlastně díky této spolupráci Česka nebo vlastně tehdy Československé republiky společně s Německem tak mohla vzniknout tato pohádka, protože přidali na to spoustu peněz. Já vím, že se třeba natáčelo na úžasném německém zámku Moritzburg, kam já se pořád toužím vypravit, protože to je vlastně podél Labe, když takhle jako jedete, že jo, na Děčín a potom Bad Schandau a dál na Drážďan, tak Drážďany, tam je mezi tím úžasný zámek Moritzburg, kam si můžete třeba vyjet někdy s rodiči, až budete mít chuť.
2: Že vás přerušuju, ale je tam stálá výstava, která, já nevím, po kolikáté vždycky se na podzim otvírá. A jsou tam originál kostýmy, v kterým se to točilo. A je to nesmírně úspěšný a je tam obrovská návštěvnost, protože v tom Německu je ještě populárnější ta Popelka snad než tady.
1: Tři oříšky pro Popelku jsou tam velice populární a já vím, že tato pohádka je velice populární po celém světě, i na severu, třeba ve Švédsku, v Norsku a v těchto zemích taky. I mají svoje potom další nějaké další třeba písničky natáčí, které jsou jakoby po vzoru Popelky a tak dále. Takže je vidět, že Popelka, Tři oříšky pro Popelku opravdu žijí. A my si pustíme písničku a potom si budeme povídat dál o této úžasné pohádce s paní Bohumilou Zelenkovou a taky s panem Otou Hoffmanem, který je synem Oty Hoffmana, kterého naopak znáte ze spousty dalších filmů.

0: klubu Rádia Junior si právě teď povídáme o pohádce Tři oříšky pro Popelku. A je to takový skoro až detektivní případ. Jsme na festivalu Oty Hofmana v Ostrově nad Ohří a já si povídám s jeho synem Otou Hofmanem a taky s paní Bohumilou Zelenkovou právě o této pohádce, která je snad nejkrásnější českou pohádkou, alespoň podle mého názoru. A teď zrovna tady probíráme vlastně, jak vůbec ta pohádka mohla vzniknout. O to váš tatínek tedy, kromě toho, že natočil spoustu úžasných filmů, sám napsal scénáře třeba k pohádce Pantau, Chobotničky z druhého patra, Návštěvníci, to jsou prostě filmy, které a seriály, které naprosto jako zbožňujeme, nebo Lucie Postrach ulice, tak zároveň měl na starost tedy i vůbec jako dětskou tvorbu, která se točila v Barandovských studiích. A pomáhal vlastně na svět scénářům, o kterých si myslel, že by měli velkou šanci na úspěch. A právě tímto scénářem byl taky scénář k Popelce od pana Františka Pavlíčka. Ale jak jsme to před chvilkou řešili, ten v té době prostě ten scénář nemohl podepsat. Podepsal ho paní Bohumila Zelenková, kterou tady máme. No a jak to teda ten táta vlastně všechno takhle dokázal skoulit dohromady, aby se ta Popelka vlastně stvořila?
1: Já nevím, ale táta měl jednu zásadu, že opravdu, když měl nějakou kvalitní látku a dobrou látku, tak byl schopný jít teda opravdu důsledně za tím, aby ten film vzniknul. A zase na druhou stranu měl teda zásadu dvakrát a dost. Když někdo přinesl nějakou látku tak, a nebyla dobrá, tak mu to dal přepsat. A když to ani to přepsání druhé nebylo dobré, tak prostě to schodil ze stolu. A byl takový zásadový. No ale tadyhle byl ten problém s tím, že on teda už předtím podepsal právě tomu Janu Procházkovi ten film Už zase skáču přes kaluže, který je taky krásný a s Vladimírem Dlouhým myslím, že prostě je jednou z perel teda československé nebo dnes už jenom české kinematografie. No a tak teda vyhledal právě Bohumilu Zelenkovou, ale tam byl ten problém, že skutečně to prostě to nesmělo prasknout, protože kdyby se to dozvěděl teda ten režim v té době, tak ty lidi, kteří to udělali nebo tohle z toho dohodli, tak vlastně by měli pocit ty komunisti, že je to podraz. A tyhle ty lidi by do smrti nesměli tvořit stejně jako ten František Pavlíček. Takže to byla veliká odvaha a tuhle tu skutečnost, že teda je tam takovéto krytí Bohumilou Zelenkovou toho Františka Pavlíčka, věděla opravdu malá skupina lidí a tadyhle nastoupil takový zákon, který je zákon mafie na Sicílii, teda zákon omerty, že teda nikdo jiný nesměl vidět. Čili vědělo to 5-6 lidí a jsem přesvědčený, že ani pan režisér Vorliček nevěděl, že autorem tohoto dílka nebo tohoto scénáře je František Pavlíček. A byla to obrovská odvaha, ani já jsem to nevěděl, protože jsem nepatřil do té skupiny těch málo vyvolených, kteří teda znali tu skutečnou pravdu.
0: Kolik vám tehdy bylo let, když se točila Popelka? Vlastně Popelka byla vydaná v roce 1973, takže kolik vám tehdy bylo? To jste byl ještě kluk?
1: Mně bylo nějakých 18-19 let a já to mohu samozřejmě někde prostě vyzvonit. To prostě... tak a dozvěděl jsem se to až teprve po revoluci 89, kdy teda mě to vyprávěla máma. Jednak jsem nevěděl ani tu skutečnost, že podepsal teda Už zase skáču přes kaluže a nevěděl jsem ani ty skutečnosti o Popelce. A tehdy už se to mohlo teda otevřeně říkat a ať si říká, kdo chce, co chce, tak opravdu třeba

0: pan režisér Volíček tvrdil, že to věděl, ale já jsem přesvědčený, že to nevěděl.
1: Bylo to velké tajemství, aby vlastně film Tři oříšky pro Popelku mohl vzniknout. Ale paní Bohumila Zelenková musela být uvěřitelná scénáristka, když to vlastně musela jste vlastně si na to hrát, že jste ten scénář napsala.
2: Byla jsem dobrá jako herečka, to je pravda, ale já ještě k tomu řeknu, že ona to nebyla normální doba, víte. V normální době se slušní lidi domluví, že mlčej, ale tady byl velký tlak společnosti, teda přímo strany a vlády, na to, aby se lidi si mysleli to, co oni si přáli. A bylo dost jako nebezpečný, třeba já jsem s tím Pavlíčkem nemohla komunikovat, protože on měl odposlouchovaný telefon, já možná taky. Jo? Takže jsme pracovali pod různýma heslama, pod nějakýma, psali jsme si třeba dopisy, když jsem mu napsala vrať lyžařské boty, tak on věděl, že musí rychle dodělat verzi a odezdat. Jo? No jenomže já mu to taky napsala v červenci, že jo? protože se to protáhlo. Takže v tomhle to bylo strašně, jako bych řekla, nebezpečný, že ne, že by v okolí ty lidi byli takový jako mluvkové a roznesli to, ale spíš tlak toho, ty společnosti na to, aby ty lidi, kteří jsou potrestaní za své politické názory, opravdu nesměli pracovat. Takže v televizi se třeba strašně pátralo, jo, po těchto těch autorech a kdo koho kreje a to byla celá prostě na to taktika vymyšlená, jo, odposlouchovací zařízení u výtahu a takovýhle věci. Takže ta komunikace byla strašně těžká a teda trvalo to 20 let, takže jak říkáte, že jsem byla dobrá herečka, hrajte 20 let jednu roli, že jo? No, tak to bylo, bych řekla, jako dost těžký a je to skoro zázrak, že se podařilo to udržet v tajnosti. No. Což ono bylo mnoho krytí, mnoho scénářů bylo takhle potom, jako tyhle ty byly začáteční, jo, ale samotného Pavlíčka krylo asi 20 lidí, když jsem po revoluci, jako to vyšlo na jeho všechno, takže ty lidi se snažili pomáhat a byli dobrý, nicméně nikde to nebylo tak vyhraněné jako tady, že jo. Někde se to tušilo a nebylo takový nebezpečí, tohle to bylo, bych řekla, hraniční, no.
1: I přesto ale jste musela občas vlastně něco upravit sama v rámci toho scénáře, protože vlastně asi potom jste byla i k ruce panu Vorlíčkovi, když ten režisér vlastně film natáčel, tak třeba se potřeboval na něco zeptat, nebo se tam muselo něco doplnit. Tak i vy jste musela vlastně částečně se podílet na tom scénáři.
2: Já jsem měla tu výhodu, že jsme se s tím Františkem Pavlíčkem znali, protože já, když jsem absolvovala divadelní fakultu na AMU, tak jsem si vybrala jeho trilogii divadelní jako téma diplomní práce. A on mi velice moc důvěřoval jako dramaturgovi. A dramaturgie je moje druhá profese, nebo bych řekla první, protože tu mám skoro radši než psaní. A takže já jsem de facto mohla na místě rozhodovat. Normálně jsem začala pracovat s dramaturgií, jenomže jsem třeba řekla, ne, tyto připomínky já dělat nebudu, protože nejsou proto a proto dobrý. Nebo takže ta diskuze už probíhala v té dramaturgii. Drobný škrty jsem měla dovoleno od Pavlíčka udělat sama. Takže, no, ale to nic nebere jako zásluhy na tom, že ten scénář je nádherný a napsaný nádherným dialogem. Jo, to všechno, jako, ale aby to bylo uvěřitelné, no, tak jsem to musela podstoupit. A já jsem, to nebylo jenom tak, že jsem podepsala smlouvu a tím to skončilo. Že jo. To probíhalo celé natáčení, nejdřív to začalo v dramaturgii, dostávala jsem připomínky, samozřejmě já to dělala Marcela Petrmanová, výborný dramaturg, já jsem tušila, že ona to musí vědět, protože tu první verzi asi toho Pavlíčka znala, to bylo u nich v dramaturgii, ta pracovala právě jako dramaturg toho Hoffmana, ale my jsme o tom nemluvili. My jsme nikdy, já jsem vždycky říkala, prosím tě, že potřeba zaplatit ty peníze za ten scénář, já nemám na dovolenou. Jo? A to bylo proto, že nikdy jsme nevěděli, kde jaký odposlouchávací zařízení. I v bytě, jo, jsme tomu nevěřili. Takže jsme si tu hru jsme takhle jako drželi stále. A hezký bylo, že jako Otovi bylo 16, ale mýmu klukovi bylo 5 až 6 v té době. A já jsem třeba musela jezdit na Barrandov na ty schvalovací projekce. Že jo? A jednou jsem ho neměla kam dát, tak jsem ho vzala sebou, ještě to bylo v němčině. A byli jsme domluveni, že v autě si probereme připomínky. Jo? No jenom, že náš hoch byl tak užvaněný a tak se pořád ptal, ale ptal se zdvořile. Jo? Tak jako říkal, pardon, můžu vás vyrušit až neuměrně k věku. No a vím, že ten Otahov mal prostě řekl, hele, tohle to vůbec nejde, zítra přijít na skupinu a budeme to probírat. Pak jsme to už ani nepotřebovali probírat, ale jako ten kluk to nesměl vědět třeba. Ačkoliv jsme jezdili za tím Pavlíčkem na chatu, tak to byl strejda Cinda, protože měl psa Cindu. Takže no a jednou vím, že jako v 9:30 večer někdo volal, my jsme byli v divadle a ráno, a když jsme přišli, tak tam byl vzkaz, mámo, okamžitě volej strejdu Cindu, je to nutné. A teď mi byli úplně zoufalí, že jsme říkali, no on se přece nepředstavil tomu Petrovi. Vysvětlení je, že Petr měl výborný sluch, takže odposlouchal podle hlasu ho. A tak muž teda běžel někam do nějaký hledat budku, jenomže ty budky telefonní byly většinou rozbitý a utržený ty sluchátka, takže to trvalo dlouho, no a když se ho dovolal, tak on už řekl ne, že nic, že nechce. A ráno stahoval kluk slovy, prosím tě, mámo, zavolala si mu, já jsem cítil, že něco potřebuje. No a ještě povídal, já jsem říkala, počkej, a on ti představil, nebo ti řekl, že mi to máš říct, nebo jak jsi na to přišel? On říká, ne, to jsem vycítil, on mi tykal, takže to je jasný, že mě zná. A pak povídal, no jo, ale já jsem řekl, že to divadlo končí v 10, směl jsem to říct. No, tak to je výpověď o té době, jak to bylo všechno takový sešněrovaný a jak to bylo všechno těžký, no.
1: A vlastně muselo se udržet tajemství.
2: No, ale já jsem opravdu došla k jednomu poznání, že jsem si říkala, že slušný člověk se neptá. To myslím na ty další, protože já jsem měla ještě další krytí toho Pavlíčka. Já jsem ještě asi 2 filmy podepsala a pak jsem dělala dramaturgii s ním. Takže on to psal jako pod jiným jménem a já jsem to dramaturgovala v televizi. Že? Takže to byly ještě horší okamžiky, ale jako nebylo to tak, že slušný člověk se nezeptal, neříkal, kdo to napsal a nenarážel na to a další, že slušný lidi neudávali. Jo? A těch udání normálně bylo strašně moc. Jo?
1: Byla to tedy doba 70. léta minulého století, kdy vlastně se toto dělo, kdy lidé, kteří třeba psali krásné scénáře nebo mohli dělat různé věci, tak vlastně nemohli kvůli tomu, že měli nějaký jiný názor, než tehdy po nich chtěl stát v podstatě. A díky tomu jste vlastně se takhle dostala nebo stala se součástí celého toho příběhu o 3 oříškách pro Popelku. My si pustíme další písničku a po ní si budeme povídat dál o tom tajemství, které film 3 oříšky pro Popelku ještě skrývá.

0: Který je dnes speciálně z Ostrova nad Ohří z 58. televizního filmového festivalu Otty Hoffmanna. A my si tady povídáme se synem Otty Hoffmanna a taky s paní Bohumilou Zelenkovou. Teď jsme slyšeli písničku, která byla z pohádky Jak se budí princezny. A to je naopak pohádka, kterou vy jste skutečně napsala. Kterou jste a skutečně podepsala, ano. Předtím jsme řešili to, že jste vlastně se podepsala pod scénář Tři oříšky pro Popelku, protože pan František Pavlíček nesměl. Jak jste mi ale ještě předtím říkala, když jsme jeli v autě sem na festival, tak ty peníze jste samozřejmě posílala panu Františku Pavlíčkovi. Není to tak, že byste za ty peníze jela na svoji dovolenou z Třech oříšků pro Popelku, ale samozřejmě hned ty peníze jste posílala panu Františku Pavlíčkovi, který ten scénář skutečně napsal, takže takhle jste byli domluveni. Ale teď bych ráda se na chviličku zastavila u pohádky, kterou jste napsala vy. Je to nádherná pohádka, protože je o šípkové růžence trošku jinak. Je totiž taková veselější, žertovnější a třeba ten princ, který tam hraje hlavní roli, je takový trošku nešika, že jo? Že to není takový ten udatný princ, který hned jde jako do boje a proseká všechno to růžový trní u toho zámku nebo u toho hradu, ale je takovej malinký nešika. Tak jak to bylo s touto pohádkou, když jste přemýšlela nad tím, jak napíšete ten scénář?
1: No, mě k té pohádce vyzval Otta Hoffmann. Jakoby neměl dost toho krytí, tak si uvědomil, že já jsem v trochu nepříjemné situaci, protože jsem podepsaná pod něčím, co jsem nenapsala. Navíc problém byl, že to bylo krásný. Kdyby to byla normální průměrná pohádka, tak jako to nebylo tak obtížný. A protože on sám viděl, když někoho kryl a oni mu pak říkali, někdo mu říkal po scénáři, který napsal Jan Procházka, ale o to je tvoje nejlepší dílo, jo. A v dobrým chtěl ho pochválit, že jo, a on viděl, jak je to nepříjemný, takže mi řekl, prosím tě, a teď si napíšeš svoji pohádku filmovou. A víte, co on riskoval? Riskoval, že se mi to zaprvé nepovede a on by byl takový, že by těžko mě s tím jako asi vyhnal. To byla jedna věc. A další věc vlastně, no, zadělával si zase na další problém. Takže já jsem byla strašně svázaná tím, že ta pohádka musí být prostě dobrá. Tak já jsem se hodně dlouho na ní trápila, protože ta předloha, tam prostě ta šípková růženka usne a spí 100 let, že jo? A co těch 100 let to ve filmu prostě se nedá takhle udělat, jako se to dá udělat v proze. No, takže dokud jsem nepřišla na ten princip těch dvou princů, jo, že se zamiluje do toho nepravýho prince a ten ji osvobodí, tak jako jsem se do toho vlastně nepustila. Že? No, ale jednu výhodu jsem měla, jak ten Vorlíček jako tvrdí, že to poznal hned, že jsem to nepsala, tak tady je vidět i to, že se mnou jako okamžitě navázal kontakt, že by to chtěl režírovat a slíbil mi menšíka do ty prostě. Takže pravda je, že jsem se trochu poučila z té Popelky, že je dobrý, když je trochu humoru. No a tak, protože já jsem vždycky psala komedie, tak jsem toho humoru tam dala trošku víc do ty pohádky, no.
0: Jaké humorné scény bychom mohli dětem přiblížit právě z pohádky Jak se budí princezny?
1: No, tam je hezká scéna, jak ho učí menšík plavat. Pak se ukáže, že on sám to neumí. Jo. No a pak mně se osobně strašně líbí, jak ten Hašek se chce dostat do zámku a na trhu poprosí, aby ho teda zavázali do pytle, jo, a propašírovali ho tam do toho hradu. No a oni ho stráže chytnou a on říká, no vidíte, tak já jsem zaplatil za prase a oni mi tam dali člověka.
0: Takže to jsou veselé historky z pohádky Jak se budí princezny. Měla jste možnost si třeba vybrat i, kdo bude princezna, kdo budou ti princové?
1: No, já jsem pochopitelně strašně chtěla Libušku Šafránkovou, jenomže to Vodlíček jako odmít po druhý. Jo. Takže menšíka mi vyhověl, ale tuhle tu hledal z konkurzu. Tuhle princeznu, nevím jako proč, ale je to, já si myslím, že tam ta pohádka trochu utrpěla. Kdyby tam byla zase Libuška Šafránková, tak by to byla roztomilejší pohádka. No.
0: To byl takový druhý díl, jakože první díl Tři oříšky pro Popelku a druhý díl, jak se budí princezny.
1: Pohádka, to by tam by, tohle by nevadilo, jako, a lidi by se na tu Libušku rádi podívali znova.
0: No to určitě, Libuška Šafránková, to je taky moje nejmilovanější princezna, tuším, že i spousty dalších lidí. O to, co vy víte o pohádce a jak se budí princezny?
2: Je to krásná pohádka, moc se mi líbí a rád se na ní dívám a je to prostě taky zlatý poklad české kinematografie. A když mluvíte o té Libušce Šafránkové, tak se si vzpomněl zase na další pohádku, kterou pak natočil Tonda Moskalík, a to byl teda Třetí princ, kde hraje zase princeznu a ta pohádka je taky moc, moc pěkná.
0: Bohunko, ale když se píše taková pohádka, jak se vlastně píše? To si máte nějakou předlohu, že jo? Nebo vám řekli, napiš pohádku o šipkové růžence.
1: Já jsem si mohla vybrat, ale jako zadání bylo od toho Otty Hoffmanna klasickou pohádku. Jo? Takže tam zbývá Božena Němcová a problém byl, že všechny ty předlohy už byly zpracované. To nebylo jednoduché prostě nalíst. Ale i ta šípková růženka už existovala. Že? Jenomže tohle bylo trochu jako jiný žánr a jiný vidění. Ale dá to dost práce a já si myslím, že jak si dneska lidi myslejí, že v pohádce se může jako všechno, protože tam může být fantazie a překvapení a já nevím, co všechno, prostě pohádkový triky, tak je to velice těžký žánr napsat pravou a dobrou pohádku, jo? Protože ona má svý přesný zákonitosti, který se musí naplnit a není to jenom to, že musí dobro zvítězit na zlem, to je to základní, ale nějaký zásady ve stavbě a v týhle tom má prostě ten žánr.
0: Kdyby si naši posluchači chtěli taky napsat nějakou pohádku, co byste jim poradila, třeba nějaké Tři fígle, jak na to?
1: No to nevím. To by záleželo podle toho, jaká ta pohádka je, ale jenom bych jim nedoporučoval, aby míchali do klasické pohádky třeba mobily. Jo? To je teďka strašná moda, jako udělat moderní klasickou pohádku a já si myslím, že tam by nikam nedošli, ale kdyby si přečetli třeba nějakého Erbena, tak si to můžou na tom zkusit přesně udělat tak, jak to ten Erben napsal. To bych řekla, že pro začátečníka je nejlepší cesta.
0: Ještě nějaký tip nebo něco, co jste třeba i vyradila svému synovi, což je taky známý scénárista, pan Petr Zelenka?
1: No on je hlavně režisér a hlavně divadelní autor, ale začínal hlavně teda jako scenarista. A co bych mu radila, já nevím, on už mě přerost přes hlavu, on už jako dělá dlouho profesionálně a já už zase dlouho profesionálně nedělám, takže, ale dává mi ty věci číst, to jo, ale když začínal, tak já jsem dost, i s manželem jsme dost jako dbali na to, aby se naučil stavbu.
0: A tu stavbu jenom, kdybychom trošku představili našim posluchačům?
1: No, oni jsou takový nepsaný, jako bych řekla, zákony, oni to jsou doporučení, že, a to je asi tisíce let, to je prostě ze starého Řecka, zákonito, že má být expozice, kolize, krize, peripetie a katarze. Jo? To jsou teda složitý slova, ale v podstatě to znamená, že se musí začít a ukázat, o čem to je. Pak se musí vyjasnit, jaký to je téma, to znamená zase. A pak se musí všechno to uzavřít, to je ta katarze a tam musí být nějaký poznání nebo něco, katarze je očista, že jo? Takže něco takového tím to musí končit. To neznamená, že to musí končit dobře, ale ta postava toho hlavního hrdiny od něčeho k něčemu musí dojít. Jo?
0: Kdybychom to napasovali na tu pohádku, třeba jak se budí princezny nebo Tři oříšky pro Popelku, vyberte si, že byste nám řekla třeba tohle, to je ta expozice, to je ta kolize, to je ta krize, to je ta peripety a to je ta katastrofa.
1: Hele, to je strašně složitý takhle po rádiu a bylo by to dlouhý, protože když to řeknu jednu větu, tak to bude zkreslený. Jo?
0: Ale ta katastrofa ale třeba?
1: Chci říct, že no ne, katastrofa to je obrat v ději. Jo, to je ve chvíli třeba, kdy se ten princ druhý rozhodne, že ji půjde osvobodit, tu princeznu. Jo? A ta katarze, to je ten konec, že to dobře dopadne, jo? Protože diváci si mají odlevit a být spokojený. Jo? No a pohádka musí zvítězit dobro nad zlem. A teď ještě je strašně důležitý, jak se to zlo a to dobro pojmenuje. Aby to bylo přesně pojmenované. Jo? Abyste věděla, co, s čím, jak si zápasí. Jo? No není pohádka lehký žánr. Není, ale ono nic, ona komedie taky. Musí se vyhovět tomu žánru.
0: Říká Bohumila Zelenková v klubu Rádia Junior, který to je neuvěřitelné, ale už nám chybí jenom 7 minut do jeho konce. Tak pojďme si ještě popovídat. Co ještě si myslíte, že by mělo v našem dnešním vysílání zaznít? Povídáme si o pohádce 3 oříšky pro Popelku, ke které se teď znovu můžeme vrátit.
2: No, mě fascinuje vlastně ta doba, která byla strašně zlá, ošklivá. Strašně si nepřeju, aby se vrátila, aby se něco podobného opakovalo, protože bavíme se sice o pohádkách, ale prostě ten stav ty výroby těch pohádek, vůbec žádná pohádka nebyla. V té skupině dětského filmu třeba měl táta nasazeného fízla, který se jmenoval Mareček, a ten sledoval teda každé hnutí a každou prostě repliku a hnedka to referoval teda svým nadřízeným teda členům tajné služby. No a táta to odnes teda opravdu nervově potom, protože měl nenadálý teda zdravotní problém, že mu praskl žaludeční vřed, který, jak jistě víme, je od nervů, a málem teda zemřel, ale ten tlak byl obrovský, to je nepochybný. Ale to, co vzniklo, vlastně ty pohádky, to, pojďme si říct, o které se jedná, třeba 3 oříšky pro Popelku. Už zase, to není to pohádka, ale už zase skáču přes kaluže, Prince Bajaja, nebo film, který napsal zase Jan Procházka, který teda vzniknul později, a to jsou Páni kluci, to jsou prostě skvělý filmy, a všechny tyhle ty filmy vlastně neměly vzniknout. No a k té Popelce bych ještě řekl, že to je fenomén. Tohle ten film se prodal do neuvěřitelného množství zemí, myslím, že asi 40 nebo možná 50 zemí koupilo tenhle ten film. Ale je tady druhý faktor, že bez tohoto filmu třeba v Norsku si neumí představit vůbec Vánoce. Jednou to zkusili, že teda norská televize nechtěla tuto pohádku vysílat, a okamžitě před televizí byla demonstrace teda obyvatel Osla, že prostě donutila tu norskou televizi, aby tuto pohádku zase reprízovali. No, v Německu se vysílala v loňském roce na Vánoce 22krát. Umíte si to představit? Předloni 27krát. 27 repríz v německé televizi, která má samozřejmě podstatně větší sledovanost než teda televize česká. A když k tomu přidám ještě Rakousko, Švédsko, Finsko, opravdu nevím, kde všude, tak si myslím, že tuto pohádku za těch 50 let zhlédlo, odhaduji, 1,2 miliardy, možná i víc diváků, čili já si myslím, že to je nejúspěšnější film české nebo československé kinematografie, možná i evropské, protože takovou sledovanost nemá žádný jiný.
0: Říká Otto Hoffmann. Bohunko, proč si myslíte, že tato pohádka byla tak úspěšná? 3 oříšky pro Popelku.
1: Já si myslím, že to je kolektivní dílo a všichni ty profese se zúčastnili úplně naplno a hlavně vytvořili harmonii. Jo, takže vzniklo takový harmonický umělecký dílo a je to nesmírně pravdivý a jako hezký příběh je to, no.
0: Byl jste se podívat i na place, když tam byl třeba Pestajtr Lík a Sova Rozárka a Kuň Jurášek?
1: Ne, ale viděla jsem denní práce. jako z toho to se schvalovalo, takže na ty jsem musela vlastně chodit. Jako jsem si toho musela zúčastnit, že jo. Ale aby jsme nezapomněli divákům ten čtvrtý oříšek vysvětlit. No, tak já bych řekla, každý řekněte, co si v tom čtvrtém oříšku, on je to spíš ořech teda, jo. Takže se to tam vejde víc. Co si myslíte, že tam je jako hlavní? Já si myslím, že to je statečnost a kamarádství.
0: Že to je ten čtvrtý oříšek, díky kterému mohla vzniknout pohádka Tři oříšky pro Popelku.
2: Ano, přesně tak. Je to... Prostě já říkám, že to je fenomén, tenhle pohádka a ta doba, už se opakuji, teda v podstatě byla strašně zlá a nepřející jakékoliv kvalitě a táta vedl tu skupinu jako pevnou rukou a byly na něj tlaky jako ze všech stran, aby filmoval také jakési politické angažované filmy. A vím, že v plánu Barrandova třeba každý rok se opakovalo, že bude natočen film o mládí Klementa Gottwalda, což byl tehdy vůdce vlastně komunistické strany. No a za celou éru teda s fungování mého táty ve vedoucí skupině dramaturgické skupiny.
0: A už nám to tady zvoní, už nám zvoní tatínek a telefon Pantau. Takže musím říct, že my si to domluvíme společně, protože vysílat z filmového festivalu budeme i ve středu a to přímo tady s panem Otou Hoffmanem, se kterým probereme právě pana Tau, kterého stvořil váš tatínek. Je to neuvěřitelné, ale čas se nám nachýlil, my se musíme rozloučit. Takže lákám na středeční vysílání zase od 19 hodin ze festivalu Oty Hoffmana v Ostrově nad Ohří. Loučí se s vámi Klára Nováková, taky paní scénaristka a dramaturgině.
1: Naschledanou.
0: Paní Bohumila Zelenková a pan Oto Hoffman.
2: Mějte se moc hezky a nashledanou.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. Máte rádi cestování? Malá Emilka, o které vám budu vyprávět, má cestování ráda skoro tak jako dobré jídlo. Je to holčička s velkou představivostí. Díky ní se dokáže přenést do dávných dob a dalekých krajů, kde vznikly její oblíbené recepty. První díl seriálu Sladké a slané cestování se jmenuje Chleba a přivede Emilku na rozbouřené moře. Ať se vám hezky poslouchá.

0: Dobrý večer, děti. Někdo má nejradši sledování vlaků, někdo si rád maluje a Emilka miluje jídlo. A nejen to. Emilka má tak silnou představivost, že ji dokáže přemístit v čase do jakékoliv doby a prostoru kamkoliv na světě. A dneska má obrovskou chuť na chleba. Uvnitř krásně měkký a s křupavou kůrkou. A tak si začne představovat, kde asi chleba vznikl, jak dávno to mohlo být a fantazie už jí nese tam, kde se to stalo. Bonjour, petite Emilie. Na rameno jí klepe vysoká Francouzka a omotává jí zástěru kolem pasu. Emilka se nestihne ani nadechnout a už má v ruce i vařečku. Co se to děje? Všude kolem běhá spousta kuchtíků. Ano, jsme v kuchyni. Ale není to kuchyň jako u vás doma, s elektrickou troubou a myčkou. Tahle má uprostřed místnosti obrovské otevřené ohniště. Na podlaze leží sláma a běhají tu slepice. Prosím vás, paní, kde to jsem? Zeptá se Emilka a trochu se zakucká kvůli kouři, který se zrovna vydal jejím směrem. Le petit, na tohle já nemám čas, nestíháme, vit. Vysoká Francouzka mrskne utěrkou a šoupne Emilku k míse. Najednou se ozvou fanfáry a do místnosti vstoupí francouzský král Vilém Dobyvatel, aby ohlásil, že celá kuchyně se musí okamžitě zbalit a nastoupit na jeho loď, protože se rozhodl, že odjede dobít anglický trůn. A samozřejmě nelze nic dobývat ohladu. O lala, to snad ne. Já mám hrozný strach z otevřeného moře. Proč ten trouba musí pořád někoho dobývat? Vzdychne vysoká Francouzka. Emilko, popluješ místo mě a povedeš kuchyň. Tady máš moji šéfkuchařskou čepici. Ničeho se neboj. Hodně štěstí. Au revoir. Pronese svižně a bouchnou za ní dveře. Kdyby byl čas vzdorovat, asi by to Emilka zkusila, ale než se naděje, stojí v podpalubní kuchyni a kouká na ní asi 50 zvědavých kuchtíků. Co teď? Takže, dobrý den, asi bychom se měli dát do vaření, že? Ale co vlastně vaříme? Kuchtíci mlčí, čekají na pokyny a někteří se začínají ušklíbat. Tak to ne, řekne si Emilka. Mně se nebudou posmívat nějací Pierové, Pólové a Žánové. Prohlédne si lodní kuchyň. Teda nic moc. A tamhle? Krysa! No to je snad zlý sen. Dobře, kuchtíci. Vás 20 začne uklízet, vás 20 začne vybalovat potraviny a vás zbylých 10, vy si dejte pauzu. Bohužel balení potravin nechala vysoká Francouzka na kuchtících a ti pod tlakem moc nemysleli a zbalili jen mouku. Vás 10, co odpočíváte, co umíte uvařit z mouky? Zeptá se s nadějí v hlase Emilka. V tu chvíli se nejen těch 10, co odpočívá, ale i všech zbylých 40 kuchtíků začne posmívat a volat. Ty nevíš, co vařit?
1: Ona neví, co vařit a nosí šéfkuchařskou čepici. To je teda pěkná ostuda.
0: Emilka je všechny vyhodí z podpalubní kuchyně a zamkne se tam. Začne plakat, je zoufalá. Navíc zahlédne další krysu. Kouše pytel s moukou a ta se sype ven. Emilka rychle sáhne po misce, aby do ní mouku zachytila. Myslí na vysokou Francouzku, která jí natolik věřila, že jí svěřila tuhle výpravu a slzy se jí nepřetržitě dál řinou z očí přímo do misky. Myslí na to, jak Francouzka mluvila o králi. Proč ten trouba musí pořád někoho dobývat? Je to pravda. Kdyby ten trouba nepotřeboval plout do Anglie, mohla Emilka zůstat v hradní kuchyni a dát si něco dobrého. Jenže tenhle trouba to všechno zkomplikoval. No počkat, přece se sem dostala, protože dostala chuť na chleba. To je ono. Kuchtíci, pojďte zpátky. Poslouchejte, Upečeme chleba. Svolává je Emilka zpátky.
1: Eleba? Co to je eleba? Jak se to vaří?
0: Chleba se nevaří, ale peče, poučí je Emilka. Ví to, protože se doma v televizi často dívá na pořady o vaření. Chudáci tihle kuchtíci žádnou televizi nemají. No, tak teď je Emilka aspoň může něco naučit. Všem začne rozdávat úkoly. Misky, mouku a hlavně vodu.
1: Šéf kuchařko, my ale nemáme vodu.
0: Povídá pokorně jeden z 50 kuchtíků. Emilka vyběhne po schodech na palubu, kde spatří kormidelníka, jak napíná plachty. Rozhlédne se. Kolem dokola jen moře. To je sice voda, ale slaná. Přesolený chleba by nebyl k ničemu dobrý.
2: Za malou chvilku bude pršet,
0: konstatuje smutně kormidelník s pohledem na těžké černé mraky. To je přece perfektní, pomyslí si Emilka. Moře je slané, ale dešťová voda je sladká, prostě normální. Běží zpátky do kuchyně a zase volá úkoly na všechny strany. Kuchtíci běhají s miskami na palubu.
1: Co teď?
0: Ptají se nedočkavě. Emilka si narovná šéf kuchařskou čepici, utře si mouku z čela a zavelí. Teď čekáme. Všichni společně hledí na daleký modrý obzor, zatímco začíná pršet a déšť plní misky s moukou. A teď míchejte, zvolá Emilka a kuchtíci se dají do míchání. Tak, a teď necháme těsto chvilku odpočinout. Vás 25 rozdělá oheň v kamnech a vás zbylých 25 pak vloží těsto do pekáčků, přiklopí je víkem a vloží do ohně. Vůně čerstvě upečeného chleba přiláká do podpalubí nejen kormidelníka, ale i krále Viléma dobyvatele. A když kuchtíci vytahují první hotové chleby, Emilka je začne krájet a rozdávat. Později za ní přijde starý historik, který doprovází krále na jeho cestách a zaznamenává všechna jeho dobrodružství. V té době bylo zvykem velké události zvětšnit formou tapisérie. To je takový koberec, který na sobě nemá čtverečky nebo jiné ornamenty, ale obraz.
1: Ale to jsem já. Emilce spadne brada, protože na tomhle obrazovém koberci je vytkaná celá její cesta z francouzské kuchyně až na loď a nakonec i obrázek krásného, čerstvě upečeného chleba.
0: A tak díky Emilce, vysoké francouzské šéfkuchařce, která se bála otevřeného moře, a historikovi a tkalci koberců Viléma dobyvatele, máme první záznam o receptu na chleba, který je starý asi 1500 let. Teď visí kdesi v muzeu ve Francii, kdybyste se na něj chtěli jet podívat. Nebo si ho můžete zkusit představit a uvidíte, kam vás to zanese. Dobrou noc.

0: další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: Kamínek z orlího hnízda prý dokáže zázraky a mohl by pomoct Tonince, nevěstě Zemana z Boří, které se to v hlavě trochu popletlo. Jenže kouzlo pohádek spočívá mimo jiné i v tom, že nic není tak, jak se na první pohled zdá. Pohádku Orlí kámen napsal Karel Šiktanc, režie v roce 2004 Jaroslav Kodeš. Hrají Valerie Zavadská, Svatopluk Šuler, Vladimír Brabec, Miloš Lavica a další.

0: Vidíte to? To je habán. To je bydlo. No ten, co si tak píská. Ten by snad mohl hvězdy večer blejskat. A přelomit ho na půlku budou z něj dva malí. Teda takového tady na Boří ještě neviděli. Jenže Bůh ví, kam se hrne kolohnát. Jeden jeho krůček, jak mý dva.
1: Počkat, ať jsem trajcem. To je přece orel. Orel skalní, veličenstvo ptactva. Odkud se tu? Je to někde tady. Uvnitř. Pán Božíčku, kdo tě takhle lapil? Do rybářský sítě a ještě do klece. Počkej, teď máš skrvavený křídlo. Ukáž.
2: Hej, co se tady motáš u té klece? Sip z té kůlny pryč.
1: Má tu ránu samou krev.
2: No a co? Jsi snad doktor?
1: To ne. Ale hlídal jsem ptáky na Hořanském zámku.
2: Takže ptáčník, to je jiná. Takovýho tu náš pan Zeman zrovna potřebuje.
3: Číči, tak kde jsi? Co je s tebou?
2: Hej, žáho, dojdi pro pána, že tu máme ptáčníka. Pán Zboží neví, jak s dravcem dál. Čekali jsme na něj týden pořád nic. A pak ho žáha trefil rovnou pod křídlo. Dobrá rána.
3: Číči, máš ho přivést do zahrady.
2: Tak pojď. A chovej se slušně. Nevěsta pana Zemana je nemocná. Žádný křičení a žádný tajtrlíky, rozumíš?
1: Mm-hmm.
2: Na to jsme tu přísní. Dobrý den, jasnosti.
1: Dobrý den.
4: Ticho.
5: Splav. Přes něj lávka. Vír se točí. Od sluníčka mě slzí oči.
4: Ano, ano, ano, Toninko, dáme ti křesílko do stínu. Tak, no tak se ukáž, chastníku. Krutí, brko, ty jsi dlouhej. Kolik měříš, člověče?
1: Já to neměřím, pane. Pes mi snědl metr.
3: Hele, mladej, nech si legrácky. Nikdo na ně není zvědavý.
4: Ano, jsme tu teď trochu všichni moc vážní. Kvůli mé nevěstě.
1: Je krásná, pane. Jakživ jsem...
3: Ticho! To se nesluší.
4: Má pravdu. Má nevěsta, chlapče, je jako divotvorný květ. Není odtud, je zdaleka, ale postihla nás smutná věc. Ze samého štěstí, ze samého velkého těšení na svatbu, jak by se jí všecka ta radost v hlavě trochu popletla. Jen si takhle povídá, neusměje se, nedbá, co kolem, nic.
1: Třeba by se našel někdo, kdo to umí léčit.
4: Je to už pár týdnů a bylo jich tu dost, ale kde pak? Jen stoletá bába od oujezda, že prej možná kámen z orlího hnízda, že má velkou moc.
1: Orlí kámen. Aha, tak proto tu máte toho krasavce.
4: Jo, to žáha se síčem. Jo, jsou to pašáci, co?
1: To je ohromní, pane. Ale k čemu vám je? V síti, v kleci.
4: No. K čemu, na co? To snad víš ty? Říkali, že jsi ptáčník. Tak se předveď.
1: Jsem lecos, pane. Kočí, pastýř, kovář, převozník. A hořanskému panu knížeti jsem střežil vzácné ptactvo.
4: Hořanské milosti, pána krále! Tak to řeknu hned. Pan kníže má moji plnou úctu. Vozíme mu kořist z obory a obilí a medovinku.
5: Slyšíš? Les tichne. Křik se ztrácí. Nejpěknějc ze všech mluví ptáci.
4: Ano, ano. Ano, Toninka už je unavená. Odveďte ji rychle, vezměte to křesílko a jeďte s ní pomalunku posvátně. Naschledanou, krasotinko moje. Uvidíme se u večeře.
1: Nebude to lehký, pane. Ptactvo je samé tajemství. Sýkorka lítá vlnovkou a zvláštně zpívá. Cicipán, cicipán.
3: Hleď, nech pány na pokoji. U stolu s nima nesedáš.
2: Říkal jsem ti, abys mluvil málo.
6: Ale tak, ticho. Vezmeš si prostě toho dravce na starost, chasníku, a zjistíš, kde má hnízdo. Ten orlí šutříček už si potom vybereme sami.
1: Odpusťte jasnosti, příkaz je to pěkný, to jo. Ale já u vás nesloužím.
2: Ty slombidlo, co si to dovoluješ k pánovi?
3: Síči, popadni ho za lokýte, jo. Naučíme ho poslušnosti.
1: Tak to pozor, páni. Ani krok. Říkají mi Vinca s bičem. Čahoun Vinca s bičem. A nikomu jsem nic neproved, tak se mě nikdo ani dotýkat nebude.
2: No to snosíš,
6: žáho, nechte toho. No, s bičem to koukám umíš, chasníku. Půjde-li ti to takhle i s králem ptactva, nebudeš litovat, že si k nám našel cestu. Šetřit na tobě nebudu. Skoupí, já nejsem.
0: A tak dále, a tak dále. Zeman zboří mluvil a mluvil. O bohaté odměně, o povinnosti, o svatbě, že musí být brzy. A Čahoun Vinca se pomalu tiše smiřoval s tím, že tu hold pár dní zůstane a poprubuje slečnu nevěstinku léčit. Zvlášť, když mu to za ní, jak mizela v tvrzi, Bůh ví proč, táhlo nepokojné oči.
7: Sedm kozlů, kdo to trojcí? Je snad konec světa.
1: Dobrý den, teta. To ne, já jsem Vinca. Čahoun Vinca. Zkoušel jsem si bič.
7: No, zrovna mě pod okny. Copak, chceš, abych ti vyložila z ruky?
1: To ne, jdu z tvrze na boří a...
7: Tak pojď dál. Ukaž dlaň.
1: Ale...
7: Každý je zvědavej. Jen si vezmu cvikr. A už si někam sedni, prosím tě. Teď si jako čára. Nebudu se porád koukat do nebe.
1: Přemluvil mě Zeman, abych mu ošetřoval orla, ale hlavně, abych zjistil...
7: Jo, čáru života máš pěknou, dlouhatou. A žádný velký překážky tu nevidím. Jen tak sem tam něco.
1: Teta... Že prý jste mu poradila orlí kámen.
7: Má velikou moc.
1: Ten, že jeho nevěstu zachrání.
7: To jsem neřekla. Řekla jsem to jinak. Vlk nad ovcemi, pámbu nad štěstím.
1: Tomu nerozumím.
7: Víš, připadá mi to celý podivný. Přivede si bůhví odkud nevěstu a ta jako by ztratila rozum. Mluví z cesty, všecko se jí rýmuje. A v té křehonký dlani má zapsáno jedno dost velký neštěstí.
1: Opravdu?
7: A to neštěstí je už v tom, že si ji vybral zrovna náš Zeman.
1: On je divnej, co? A žádný mladík.
7: No, jako jeho táta. Mluvnej. Lakomej. Mazanej. A co vidí, chtěl by na to tata mít. Jak se říká, jaký otec takový syn? Jaká voda takový mlín?
1: Jenže co já? To se mám tomu orlovi pověsit na křídla, abych se dozvěděl, kde má hnízdo?
7: No, baborať. Jenže v tomhle ti nepomůžu, hochu. Já jen vím, že dravci tyhle šutráčky snášejí mladým do hnízda, aby je naučili tvrdýmu životu. Aby se jim odmala neleželo moc lehko.
1: Jo. No jo, to je všechno hezký, teta. Ale já myslel, že mi poradíte jak na to. A vy nic. Tak hold, s pánem Bohem.
7: Nepospíchej. A co kdybys tomu raněnýmu kápnul vždycky ráno do jídla trochu živý vody? Třeba bude mírnější. Počkej, pár kapek ti dám.
1: Děkuju, teta. Děkuju.
0: Moc klidnější po té živé vodě orel nebyl. Jen pořád tak divně upřeně na Vincu hleděl, když mu převazoval poraněné křídlo. Skoro bys řekl, že probuje řeč, že už promluví jako člověk. Vincovi ho bylo líto. A nevěsty Toninky taky. Té snad ještě víc. Neboť jak tam v zahradě celé hodiny s očima zavřenýma seděla, slunce jí tak nádherně rozsvěcovalo vlasy a obočí a spánky a líčka, že v něm vše sladce stálo jak uhranutý.
1: Pán Božínku, je jako z kaple obraz. Pano nevěstínko, nachytal jsem ti světlušky. Večer ti budou na terasce svítit.
5: Splav. Přes něj lávka. V tůni bílo. Kolo se náhle zastavilo.
1: Kolo? Ty myslíš mlýnské kolo? No jo. Možná si od někud z vodní země.
5: Na přes rok. Loni. Jinda. Zrovna. Nebeská voda. Vodorovná.
1: Chudáčku, máš to v hlavě jedno přes druhý. Kdo se v tom má vyznat?

0: Na tu se v malým mlejně čeká někdy hodně dlouho.
1: Jasmínek, bez. Dým táhne z polí. Hlava z té vůně celá bolí.
0: Aha, ano, už si na tom sluníčku moc dlouho.
2: No tak pojďte někdo pro slečnu.
3: No jo.
2: A odveste ji na terasu.
0: Sbohem, Toninko. Rozsvít si pak ty světlušky. A vzpomeň si i na mě. Já musím za tím svým marodem.

0: Vždyť se nezlob. Po ráně už skoro ani památky. Že jsem jí nekoupil lemování. Jenže, co teď dál? Nejlíp by bylo ztratit se, veď? Ale jak? A potom, já bych té krásné Tonince na mou duši hrozně rád pomohl, aby se uzdravila. Jestli má stoletá bába pravdu s tím zázračným kamínkem z vašeho hnízda.
1: Kr, kr.
0: Ano, už ti jdu pro vodu.
1: Kr.
0: Žádnej křik.
2: Radši mě pusť.
0: Hrdek, Filek. Kdo to tady mluví? Hej, je tu někdo?
2: Radši mě pusť na svobodu.
0: Krindáčka. Co pak je tohleto možný? To ty mluvíš?
2: Ale musíš rychle. Kr! Mám tam dvě malé děti na hnízdě.
0: No, počkej. Tobě se to lehko řekne, pusť mě. Ale co já? Zavřou mě na 9 západů.
2: Jen se neboj. Kr! Učíš si od zema na koně a pojedeš k Černým horám. Já se ti pak ukážu. Kr! Slibuju.
0: Je to daleko. Abychom se jeden druhýmu nestratili.
2: Zavedu tě až k hnízdu. Kr! Já stejně odletím s malými pryč. Musíme výš do hor. Lidi jsou zlí.
0: A dáš mi jeden ten zázračný kamínek pro Toninku?
2: Můžeš si vzít orlých kamínků, kolik budeš chtít. Utrhne ti to kapsu.
0: Mají opravdu takovou moc?
2: Co pak já se vyznám v lidských tajemstvích? V lidském čarování? Na drobném kameníčku lehají po narození všichni skalní orlové, aby brzy přivykli svým skalám.
0: Já jsem z toho ze všeho na moutě kutě jelen. Ale co? Hned letím za Zemanem. Zkusit se musí všechno.

0: nic nebojí.
1: Je ti nějak do zpěvu a slyším, že si i na nemoce troufáš. No tak se pochlup, ptáčníku. Jíš tu u nás chlebíček pro nic za nic nějak dlouho.
2: Ano, a proto taky zrovna utíkám za vámi, pane. Hledal jsem nejdřív síče a žáhu,
1: je
2: ale...
1: Je pátek! Pátek co pátek vozí úrodu a kořist do Hořan, to nevíš? Co pak je ti po nich?
2: Chtěl jsem, jestli by mi neosedlali koně.
1: Ale... Máš snad někam namířeno, chasníku? Ještě si nesplnil, co jsme ti nařídili.
2: Já vím, pane, ale právě se chci vydat pro ten orlý kamínek a...
1: Cože? Ty víš, kde je?
2: Popravdě řečeno, vymyslel jsem si takovou lest. Pustím orla na svobodu a pojedu na rychlém koni za ním, až k jeho hnízdu. A tam si kámen vyberu.
1: No, to je lest o 106. Dej ti ulítné hlupáku, to by uměl každý. Na to není třeba ptáčníka.
2: To ano, pane, to máte pravdu.

0: Pane, hned se přichystám na cestu.
1: Ale ptáčníku, kdyby ses chtěl náhodou na tom koni někam ztratit, svět ti buď milostiv, to tě varuju. Budeme tě hledat třeba celou věčnost, pak poznáš, co je moje černá věž.
0: To ne, pane, to já bych neudělal. Na to je vaše pana nevěsta moc krásná a moc smutná.
2: To s tím provázkem, to s těmi kličkami a uzlíky, kterými se posvazují křídla, samozřejmě žádná pravda nebyla. To jen, aby se pán Zboří moc necukal a svolil orla pustit. Ano, takže vše podle předpovědi. Pryč klec, pryč síť. Bylo čisté slunečné poledne, nebe vysoké jak chrám a země mírná. Moutný pták se vznesl z Vincovy napřažené pravičky a dravě nedočkavě letěl vzhůru, až tetelil se vzduch.
3: Grr! Děkuju ti, kasníku!
4: Leď, ale nezapomeň na mě!
3: Jeď, jak jsem říkal! Pořád k horám! Grr! Vidíš, je!
4: Kousíček je jich vzadu na obzoru, ale abych tě našel... Je to dálka!
3: Neboj se! Krr! Já si tě najdu sám! Krr! Krr!

0: Když tě nezavolá, když tě nezavolá. No jeď si, Váčku, cesty máme před sebou dost. Trmácení to bude dlouhý. Ale co? Heleď, stoletá bába zrovna pokropila prádlo. Pojď, ať nás postříká pro štěstí.
1: Ty z toho orla pustil, co?
0: Jo, orlí kamínek na něm přece nevykoukám. Slíbil, že mi ukáže cestu.
1: Aha, on nejspíš umí mluvit.
0: Bodeť, po té vaší živé vodě najednou promluvil jako člověk.
1: Oho, a tu lidskou řeč si od něj ze všech lidí slyšel jenom ty jedinej, viď?
0: Teta, co se budem přít? Radši mi řekněte, není tu někde v okolí nějaký potok? Nebo řeka?
1: Tady. Leda namalovaná na papír barvičkama. Člověče, teď to vidíš, kraj skoro bez vody.
0: Myslel jsem, jestli by tu někde nebyl třeba drnčák. Nebo krcálek.
1: Můj ty smutku, to spíš drnčí tobě ve věži, co to jako má být?
0: No malý mlejny. Krcálek ten je na nebeskou vodu a drnčák na drnovou. Z pramenů pod drnem.
1: Ne, nejsou. Snad někde dál, tam v horách, nebo pod horama.
0: Teď jste na to kápla, teta. Musím se cestou dívat na všechny čtyři strany.
1: Jo, to jo. Tak pánbu s tebou, hochu.
0: S Bohem, teta.
2: A čahoun Vinca v sedle siváka začal se zvolna vytrácet na konci pastvinek a luk. Zbylo po něm jen práskání a hvist, jak si rád na světě taktoval do štrapáce bičem. Kdo ví, jak mu to vydrželo dlouho. Ráno bylo však už všude při nich ticho jako v kostele. Šli zvolna, oči obou zakoukané do země. Jakoby kolem dokola nestrměly jim hory skoro do nebe.
0: Tak počkej, dál už naslepo jít nemůžeme. Slyšíš, siváčku? Co je to s tebou? Jsi najednou na klíček. Aha, semhle k té propadlině, viď? Máš pravdu, tady bude trochu místa pro oba. Siváku, slyšíš?
3: Lesníku, podívej! To jsou moje děti. Začaly už lítat.
0: Počkej, já tě nevidím.
3: Tady! Krr. Nad tou propenatou skálou.
0: Jo! Jeden, dva, tři!
3: Krr, krr. Letíme pryč, vysoko do hor.
0: A co já?
3: Vidíš, tamhle ten hranatý převis naproti vypadá jako věž.
0: Ten celý holej, tam se nikdy nedostanu.
3: Zepředu ne, ale obejdi ho přes těch pár šutrů v úžině. Krr, krr. No pojď, zkus to.
0: Počkej, uvážu koně.
3: Ano, tam. Tak. A ještě dál. Krr, krr. A teď vzhůru. Jsou tam výstupky. Skoro jako schody.
0: No žádný schodiště moc nevidím. Ale po kouskách, po kousínkách se tam doškrábu.
3: S Bohem, kasníku. Krr, krr. Nahoře je naše hnízdo. Tam najdeš, co hledáš.
0: Děkuju.
3: Já tobě děkuju. I za děti. S Bohem.
0: Je to tu čím dál hladší.
3: A chasníku, až budeš nahoře, nespěchej. Dobře se rozhlédni kolem. Kr, kr, kr, kr, kr.
2: Tak. ptákům je ve výškách lehounko, člověku pěšímu trudno. Vinca už sotva mohl. Ruce a nohy, jak objímali v jednom kuse kámen, byly samý škrábanec a šrám. Ještě, že nebyl čas přemýšlet, co kde bolí. Tu a tam táhle hvízdl vítr, tu a tam stříkla sprška přehánky, ale ví pánbů, zda si toho Vinca vůbec všiml. Oči mu táhla k nebesům, jenom ta špička skály, jenom ten vrcholek s orlým hnízdem.
0: Pánbů zaplať. Všechno se to se mnou točí. Ale je to tu jako na nebeském trůnu.
3: Hej a hej!
0: To je krása. A kde pak máme? Aha, tady. Velký hnízdečko. No bodeď, když jsme u králů. A kamínků tady. Páni, kolik si jich vemu? Dva. Tři. Tenhle je drobounký, tenhle větší a tohle je tedy pořádný šutříček. Ten si schovám na památku. No, jen mě nesfoukni. Orel mi radil, abych nespěchal. Jedanánku, odtud je výhled jedna paráda. Hory kolem jak natřáslý peřiny a mraky blizoučko. Počkej. Pro pána. Tamhle dole, tam v té kotlince. Že je to nebeská voda. A vedle? To je přece krcálek. Ach ano, ano. Mrňaveček mlejn. No, tak to musím honem dolů.
2: Řeklo by se, z vejšky dolů je to na to šup. Ale zlatý oči, bylo to dlouhatánské jako cesta nahoru. Kousek po kousku, schůdek po schůdku a ruce a nohy osláblé z té námahy, že dole dalo práci i odvázat koně. Přesto Vinca pospíchal. Mlejny měl od malička rád a tenhle mlejnek nebesáček, schovaný nízko ve skalách, mu připadal v horském bludišti jako učiněný zázrak.
3: Hej! Je tu někdo?
0: Kde pak? Nic. Ten je chudák opuštěný. A škoda. Stačilo by kolu trochu pomoct a vodu vepředu zvednout kamením.
4: Slyšíte? Tady jsem.
0: Jakoby zevnitř někdo křičel.
4: No tady. Nahoře, na půdě.
3: Počkej, už jdu.
4: Všecko je zamčený. Musíš zezadu, střechou, ale pospěš si.
2: Z Vinci všechno dlouhé trmácení spadlo. Pustil koně a pobídl ho nahoru do stráně, kde blištila se tráva. A jak byl dlouhý, honem přehoupl se přes zítku, přeběhl mlýnský dvůr a už lezl vzadu po hromadách dřeva k okapům a začal kousek po kousku rozebírat střechu. Šlo to rychle. Vincových sedm řemesel šiklo se náramně. Jenže jak slézal potom krovem dolů na půdu, v úleku strnul.
5: Pane bože, co tu děláš?
6: Ale...
5: uvázanej na provaze jako nějaký.
6: Jen to řekni jako pes. Mizerové. Dokud prej nedostanu rozum, budu tady na provaze a na zámek. Ve svým vlastním mlýně.
5: Ty jsi mlýnskej?
6: Jsem?
5: Je to tu krásný. Na mou duši. Všecko krásně bytelný. A prťavý?
6: Bylo tu jak v svatý pobožnosti, než přijel ten urozený náfuka a nespatřil mou dceru.
5: Pro krindáčka mlináři, že je to Toninka.
6: Jo, Tonka, moje holka. Že se mu líbí a že jí chce za ženu, že z ní učiní velkou paní, jasnost, ničema jeden, povídám, ani za nic, když ty bys jí mohl být otcem, frajírku.
5: A co on?
6: On? Že prej ještě rád svolím.
5: Pst, mlináři, někdo sem jede s vozem.
6: A to nebudou ti dva.
5: Kdo?
6: Dneska je neděle, viď? Jídlo mi vozí v pátek.
7: Počkej tady, žáho.
8: Hele, tamhle nahoře se pase kůň.
7: No jo.
6: Ale jo, jsou to oni.
7: A vypadá jako sivák našeho pána.
8: Kouknu se mu zatím na zoubek.
6: Tarebáci.
5: Mlináři, musím pryč.
6: Ale prosím tě, nenech mě tu na pospas.
5: Neboj se, vrátím se pro tebe.
6: Člověče, pán Bůh s tebou.
2: Páni marcipáni, heleme se Vincu, heleme se, jak se nese, ačkoliv pěšmo, ačkoliv bez koně, kterého musel zanechat na horské louce na pospas těm dvěma, aby se neprozradil, a přesto, jako by mu náhle v zádech povyrostla křídla, jak by se rozžal svět.
5: Nevěstinka, která prej samým štěstím ztratila hlavu. To tak. Jenom proto, že jsi to tak usmyslel, panáčku. Proti její vůli. Proto se jí to chudince v hlavě všechno porouchalo.
2: Čahoun Vinca upaluje, byč jen tak, k rozmachu, k lepšímu kalupu. Na velké práskání, na velké hvízdání je málo času. Dyť ví sám pámbu, jak ho přivítají na boří. Třeba ho zavřou dřív, než stihne promluvit.
8: A neříkal jsem vám to jasnosti, sebere toho dravce a frr, zdechne se jako prach. A takže jo, na mý slova došlo.
7: Kolohnát na nicovatej, že prej ptáčník.
8: A ještě si půjčí od jasnosti koně.
6: Však si ho najdeme, žáho, neboj se. Ale je to stejně divný. Proč toho koně pouštěl? Proč neutek s ním? To je zvláštní, ne?
9: Pšenka je žlutá. Žito bílý?
6: Cože?
9: Někdo jde křížem přes obilí.
6: Co to říkáš, Toninko?
7: Že přijde někdo přes obilí?
6: Opravdu přes... Přes pole? A já nikoho nevidím, Toninko. Spíš se ti něco zdálo.
8: Máme se za ním vypravit hned, pane. Myslím, že na to se síčem stačíme.
7: Vezmeme ho každý z jedné strany mezi kobylky na andělíčka.
6: Klid, nespěchejte. Možná, že si vědu s vámi.
9: Strž plná šípku. Kvetou stráně. Někdo jde kruhem k hlavní bráně.
6: Co pak to pořád na dálku slyšíš, Toninko?
7: Je, koukněte, pane. Opravdu. Ten kolohnát je před vraty.
6: Cože, Vinca? No, na mou duši.
8: Ty máš teda kuráž, habánku.
6: Jaho, síči, chopte se ho.
8: Ano.
10: No, puste, nebo... Co pak se děje, pane? Sám jste mě na tu cestu poslal. Či jsem se nesměl vrátit?
6: Půjčil jsem ti nejlepšího koně. Kde pak je?
10: To bohužel nevím. Když jsem slez z orlího hnízda, na smrt utahanej, padnul jsem do trávy a usnul jako špalek. A nějakej parchant mi zatím ukrad koně.
8: Co si to dovolíš, ty?
6: Ticho, ani slovo!
11: Ty chceš říct, že jsi našel to orlí hnízdo, chasníku?
10: Proto jsem tam přece jel?
11: No, proč to nepovíš hned? Pojď sem honem. No tak, a ukaž mi ten kamínek.
10: Jo? Jestli mě tihle vzácní muži pustí, hned vám ho dám. Ale drží mě trochu fest.
6: Safra, puste ho, neslyšíte. Ukáž. Ale že je tak malinký, ptáčníku. Proč si nevzal větší?
10: Víte, jasnosti, bál jsem se, aby slečno moc netížil, až si ho uváže na pentličku. Vždyť s ním asi bude i spát. Ale kdybyste myslel... Můžu se tam samozřejmě kdykoliv vrátit.

0: Ano, o to šlo teď Vincovi nejvíc. Ještě jednou se vrátit do hor a pomoct mlynáři. Snad se kvůli tomu začal v duchu i modlit, jen aby ten orlí kamínek nezačal kouzlit příliš brzy. Aby s tím zázrakem alespoň chvíli počkal. V tvrzi na Boří se ty dny chodilo divžené po špičkách a mluvilo se šeptem. Dlouho to ale urozený pán nevydržel. Vida, že kamínek nezabírá, popadl Vinska a rozjel se s ním do oujezda.
1: Hej, babo, vylez!
2: Co pak?
1: Přišlo mi na rozum, že se ti možná stýská po mé černé věži.
2: Proč tak zhorta, urozený pane? Co jsem udělala?
1: Obelhala si mě.
2: Já?
1: A tuhle ptáčníka si hnala z Bůh darma do hor pro čarovný šutr, který vůbec nečaruje.
2: Při čistotný vodě, při ledový skále.
1: Darmo se zaklínáš, to ti nepomůže.
2: Leda by se ptáčník porozhlíd v tom orlím hnízdě ještě jednou. A líp. Musí přivést větší kámen.
3: No, to já rád, pane.
1: No, dobrá, ale jestli ten kámen nezačne dělat zázraky, nepřejte si mě, skončíte v černý věži, oba dva.
0: Hromy a blesky, ale Vincovi to nevadilo, už mu všechno dokláplo. A taky věděl, co udělá. Naskočil na siváka a pustil se k horám. Měl to tak. Žáha se Síčem vyjeli už ráno do Hořan. Někdy večer by mohli být zpáteční cestou ve Mlejně. Takže teď pěkně z čerstva siváčku. Mlynář už jistě nemá stání.
4: Jsi moje spása, chasníku. Jestli se to povede, dám ti půl mlejna na mou duši.
5: Mlýnskej, žádný dojímání, teď na to není čas. Nahoru jsem na půdu. Chodí vždycky jenom jeden.
4: Je pohova. Už jsem měl ruce i nohy skoro dřevěný. Jo, jeden jde sem, druhej čeká dole u vozu.
5: Takže koukni. Budeš sedět jako vždycky. Jakoby nic.
4: Ty mě do toho zase uvážeš?
5: Jenom jako. Na jeden uzel. Stačí sebou trhnout asi volnej. Jasný?
4: Jasný. Chasníku, mám dole v kůlně dobrou sekeru. Dlouhou. Kdybys mi ji šoupnul tadyhle za tráp.
5: Pán táto. Žádný mordování. Na ty dva se musí pomalu a s fištrónem. Za tím trámem budu schovaný já.
4: Aha.
5: A při mě tenhle pro vás. Vidíš?
4: Aha.
5: Pro ten ty se ohneš, jen co po chlapovi zezadu skočím. Šátek nemáš?
4: Tadyhle. V náprsní kapse. Už jsou tady.
5: Tak ukaž. Sedni si stejně jako prvé.
6: Takže dneska jdu já.
7: Střídáme se, ne?
6: Jo. Stejně napůl chrápeš. Dej bacha, Síči, ať se nesvalíš ze šejtroku.
7: No, jsi nějak moc starostlivý. Hlavně dělej. Už bych byl rád doma.

0: Tak co, starouši? Jsi ještě naživu? Přinesem ti něco do žaludku. Ať se poměješ.
1: To víš, do ceruščiny veselky to musíš vydržet. Tvý požehnání je důležitý. Bez něho by pan farář nemohl.
2: Však on vydrží. Dělej, mlýnskej.
0: Co to? Hrbot!
2: Nejdřív ruce.
3: A teď ukaž nohy. Mizera.
0: Rodiři, to vás bude mrzet. Oba dva!
2: Trochu křičí. Uč mi ten šátek, pan tát.
3: Tady.
2: Tak, převážeme mu pusinku.
3: Jen se cukej. Aspoň vidíš, jaký to je.
4: A bylo ticho. Žáha ani nedutal. Nemohl. Zatím Vinca s mlynářem se potichu plížili dolů mlejnem ven a pak skrz křovíčko až k vozu.
5: Obejdeme ho. Aha. A přisedneme si každej z jedné strany. Tady vezmeme tuhle ručičku.
3: A tady vezmeme druhou ručičku.
6: Co je? Krucina? Co to děláte?
2: A svážeme je k sobě. Hezky, jemně.
3: Ale vítelně.
2: Ano, nohy zrovna tam.
6: Pomoc! Žáho!
2: Tak, a takhle tady zůstaneš. Já teď skočím zpátky nahoru k Žáhovi a vyndám mu z pusy ten čátek, abyste si mohli na dálku povídat, aby vám nebyla dlouhá chvíle.
6: Ptáčníku, ty jsi blázen, člověče. Víš, co ti pán udělá?
2: Ale ty zatím vypřáhni koně, mlýnskej.
3: Jo, jednoho osedlám a druhýho si povedu bokem pro parádu.
6: Pomoc!
2: To se budou na boží divit, co, síči?
6: Pomoc!
3: To křičení nech. Já to zkoušel stokrát a bylo to na kočku.
2: A pak pán si pro vás jistě brzy přijede.
3: Budete mu chybět.

0: Hory čisté, nebe kalné. Dva tažní koně šli si šourem, jak jim velel zvyk. Ten třetí sivák s nimi tak rovnal krok. Však čahoun Vinca vedl ho nakrátko. Bylo teď totiž rozumnější vše stokrát rozmyslet, než pomateně spěchat. Mlynář se věčně ohlížel, jako by nevěřil, že si jdou tak volně. Vinca si úkradkem mlel něco pro sebe. Snad se tiše kasal, snad si zpíval.
1: To je dost, že jdeš, ptáčníku. Všecko je zhůru nohama. Neviděl jsi síče a žáhu?
2: Pane, já vím. Čekal jste dlouho. Ale podívejte se, ten kámen. To snad stálo za to, ne?
1: To je parádní kousek. Je taky z orlího hnízda.
2: Je největší ze všech, co tam byli.
1: Toninko, jestli ti tenhle ten nepomůže, tak já už nevím.
3: Hrom slyšet z dálky. Vítr zblízka. Po něčem se mi pořád stýská.
1: No vidíš, v jednom kuse stejná písnička, že je jí smutno, že se jí stýská. Sevři ten kámen hezky oběma rukama, Toninko.
2: Nebojte se, pane, to se zlepší. Za chvilku se bude smát jako sluníčko.
1: Abys měl pravdu, člověče.
2: Určitě. Vemte, Toninku, a pojďte ven. Něco vám ukážu.
1: Co to vyvádíš?
2: Čáry máry, pane. Čáry máry. A podívejte se k bráně.
1: To jsou naše koně. Fuxa a Groš. A kde je vůz?
2: Ten hlídají žáha se síčem. Ale koukněte se dobře, kdože vám ty valachy přivádí. On ještě mezi nimi není pořádně vidět, ale...
3: Tatínku, tatínku, pán buď ti to zaplať.
1: Co to má znamenat, ptáčníku?
2: Nerozčilujte se, pane.
1: Zavolám na tebe.
2: A nikoho nevolejte. Pohleďte na Toninku.
3: Tatínku.
1: Toninko.
3: Není ti nic. Myslela jsem na tebe od rána do večera.
2: Teď ona se směje. Jako sluníčko. Najednou se celá uzdravila. To jste přece chtěl, ne?
1: Tačíku, tohle tě bude mrzet.
2: A když je teď na svobodě i její otec, snad by bylo na místě promluvit o svatbě, kterou jste si tak přál.
1: Žádná svatba nebude. Nebo, Tonka, ty ji chceš?
3: Ne, nechci, tatínku. Ani za svět. S Teskem bych tu na tvrzi umřela. A být urozenou paní o to nestojí.
1: Oh, kdo se tě na to bude ptát? Tady rozhoduju já.
2: Ano, pane. O sobě rozhodujete vy. To máte pravdu. Ale o mlynářovi, o Tonince nebo o mně, to už ne.
1: A kdo mi v tom zabrání?
2: Nechal jsem stát toho rychlého koně, toho, co jste mi půjčil venku před vraty. Za pár hodin budu na něm u hořanského pana knížete, který mi naposled kázal, abych mu ohlásil, kdykoliv budu co potřebovat. Mám ho požádat, aby v tomhle sporu spravedlivě rozhodl?
1: Či zpropadeč? Pakáži jedna. Ven! Všichni ven! Nebo pustím si! Ať už se od vás spokojí!
0: Hromy blesky. Vyhazov se vším všudy. Ale nikdo z těch tří nelitoval. Vinca se rozloučil se sivákem a dali se pomalu šourem k horám. Mraky byly samý beránek. Stoletá bába od oujezda za nimi mlčky hleděla, jako by věděla své. Za to Toninka se v jednom kuse smála. Snad si chtěla vynahradit to dlouhé stýskání, ty ptačí brebentky.
2: Hlavně, že už nemluvíš ve verších jako dřív. Já jsem ti skoro nerozuměl.
3: Samo mi to šlo na jazyk, ale teď bych to nesvedla ani za nic.
4: Vinco, máš u nás půlku mlejna, jak jsem řekl.
2: Ale mlýnskej, co já bych si s takovým majetkem počal? A byl by hřích dělit tak krásný krcálek na dvě půlky.
3: Co víš, třeba se ti u nás bude líbit.
2: Jo, takhle za mládka nebo za stárka to bych šel. A kdybys mi sama poroučila.

0: Šli, hory byly čím dál blíž a obzor náhle nikde ani skvrnku, takže i vidět, i slyšet bylo daleko.
1: Šťastnou cestu, čahoune!
0: Tři draví ptáci táhli převysoko od jihu rozpjatí krásní. A jak k nim přes pole, přes luka dolítli, zůstali na výsostech chvíli stát. Jakoby nad nimi, nad těmi pěšími, drželi v nebi krátkou hlídku.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: na ty dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Hezký večer
2: s Rádiem Junior.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Balet je pořádně náročný. Je to umění a zároveň i vrcholový sport. Spousta holek se chce stát baletkami. Jaké to ale je, když se baletu chce věnovat kluk? Pětidílný seriál Kluci netančej napsala Olga Stehlíková. Režie v roce 2019 Izabela Šenková. Čtou Matěj Havelka, Sofie Louise Branston a další.

0: třídy jsem dorazil až na další hodinu a dal jsem si záležet, abych přišel až po zvonění. Uča měla záchvat.
1: Ještě 5 minut a volali jsme policii, Tomáši. Myslíš si, že můžeš opustit budovu školy bez omluvenky? Kde si myslíš, že jsi?
0: Nechtěl jsem být drzej, ale vypadlo ze mě, myslím, že jsem v pekle. A už jsem ji měl.
1: Uděluji 3 dní důtku zachování, Švandová.
0: To je naše Úča. Najednou byli všichni sticha. Jenom se občas ozvalo zachechtání. Na lavici jsem měl fixama namalovanýho kluka v sukni, jak dělá holubičku.
1: Vzteky se mi chtělo brečet.
0: Seškrábal jsem to kružítkem a už jsem měl druhou důtku za ničení školního majetku. Úča si mě nechala po škole, ale překvapila mě. Nebyla totiž vůbec zlá? Když jsme spolu osaměli ve třídě, přisedla si ke mně na lavici a snažila se být kamarádská.
1: Tome, co se děje? Nechceš mi to říct?
0: Neubližují ti kluci náhodou? Nebo nějaké problémy doma? Zkusila měkce. Ale ne, kroutil jsem se, jenom se něco prozradilo, no.
1: Velké tajemství, které není pro dospělé? Tomáši, tobě se líbí kluci?
0: Asi si to nastudovala v nějaký příručce o chování k dětem, kdy jsou
1: gay.
0: Jenže mě už bylo všechno jedno. Jestli to ví celá třída, může to klidně vědět i Úča.
1: Já nejsem na kluky, pančitelko.
0: Já mám jenom rád klasický tanec, víte?
1: Balet.
0: Tancuju od 3 let. Až do dneška to tu nikdo nevěděl a měl jsem klid. Jenže na poslední hodině baletu mě bohužel viděla Sabina, když si šla vyzvednout ségru, která je u nás v začátečníkách. No a teď už to ví celá třída. Já tady nebudu moc být, pančitelko, chápete to?
2: Chápete to? Tomáš nepřišel ani na další trénink. Furie už byla pěkně nervní. Cholky, nemá některá z vás telefon na Tomáše nebo na jeho rodiče? On Tomáš jezdí na tréninky z jiný čtvrti, Sašo, takže s žádnou z nás nechodí do školy, řekla jsem, protože tohle vím najisto. Tak něco jsem si o Tomášovi prostě zjistila, no. A nesmějte se. Co dělat? Do doby, než já seženu kontakt na Tomášovu mámu, musí rolu zkoušet Peťa, rozhodla Fúrie. Ale já už mám solo, Sašo. Já už přece tančím kolombínu, zachvílel Péťa zoufale. Tu rolu já budu pohušel muset dát Janičce. Je mi to líto, Peťa. A Fúrie smutně odešla a mně se zdálo, že má snad slzy v očích. Petřík je tam měl docela jistě. Zabouchl se na záchodech a kvílel tak strašně, že jsem myslela, že slezou ze zdi dlaždičky. A to je mu už 12, prosím pěkně. Klepali jsme s holkama na dveře. Péťo, nebuď smutnej, to nevadí. Louskáček má přece taky pěkný kostým. Teď Louskáček je hlavní role. Ale Péťa byl neoblomný. V tom jsme uslyšeli zvuky ze zrcadlového sálu. Bylo jasný, že zatímco Petřík si dává záležet na záchodové scénce, v sále někdo je.
0: Na trénink jsem přišel zase pozdě, takže jsem do sálu radši vůbec nešel. Bylo mi jasný, že mám zase průšvih. Já nevím, jak to dělám. A to nemluvím o mámě. Včera byla na koberečku v ředitelně a vrátila se smutná.
3: Asi budeš muset začít chodit do jiné školy, Tome, povzdychla si.
0: Ale já nechci zase jinam. Já to zvládnu sám, přece nejsem sráb. To teda ne, mami. Nepleť se laskavě do mých věcí, jo? Já se ti do tvých taky nepletu. Ale prosím tě, usmála se máma a pohladila mě po vlasech.
3: Abys nebyl zbytečně zničený. Děti umí být někdy hrozně zlí.
0: A šla mi o 2 kroky dál ke sporáku smažit řízky. Asi mi chtěla udělat radost, když už mám ve škole to peklo. Že nechodím na obědy, protože posledně do mě v jídelně kluci tak strkali, až jsem rozlil polívku na družinářku, se mámě teda neřekl.
1: Balerína hamá polívčičku, řval Honza jak na lesy, teda na jídelnu. A strkal do mě u okýnka, kam vracíme špinavý nádobí, takže teď už to ví celý 2. stupeň.
0: V baletním sále nikdo nebyl. A to bylo divný. Slyšel jsem jenom ze záchodu, jak někdo brečí. Chvíli jsem stál jak tvrdý i, ale pořád se nic nedělo.
3: Tak Tak jsem si do sluchátek pustil Čajkovskýho a užil si ten závratný moment svobody, kdy mám celý sál pro sebe. Ze stropu zářily světla, zrcadla byly nablejskaný. Zkoušel jsem si tichý doskoky v assomble a échappé i s otočkou anturnan a svý vymyšlený krokový variace. Zavřel jsem si oči, jak mi máma vždycky radí, abych si vochočil prostor. Máma je skvělá. To byste viděli, kdyby byla vaše máma. Ale ona je naštěstí jenom moje. A kdyby bejvala neměla to zranění z autonehody, je z ní dneska prima balerína a ne učitelka v tanečních, kde dělá akorát tak valčíček. Jenže mě živit nějak musí, když jsme spolu sami dva. Až budu velký, bude mít máma svůj sál. Budu ji vyhazovat do vzduchu jak barevný míček. A mezi tím teda budu muset nějak pracovat, abych si na ten sál vydělal. Třeba bejt popelářem vůbec není špatný. To bych mohl dělat od rána do dvou a pak tancovat. S ní s mámou. Nic jinýho si nepřeju.
2: Fúrie se pěkně lekla, co se to ve velkým sále děje. Jako jestli tam někdo něco nepáchá. Celá naše skupinka se vydala po špičkách od záchodu k sálu. Dokonce i Péťa se hlasitě vysmrkal do toaleťáku a plížil se za náma. Naštosovali jsme se za dveřma, za tím těžkým, rudým, sametovým závěsem a jenom jsme zírali. V sále byl totiž Tomík. A sám. Tančil. Fúrie se ani nehnula. A když jsem k ní zdvihla oči, viděla jsem, jak se jí po kostnatý tváři kutálej slzy. Všichni jsme zadržovali dech, ale Tom by nás stejně neslyšel, jelikož měl sluchátka. Navíc se ukázalo, že má celou tu dobu zavřený oči. Úplný Baryšnikov, vydechla o mámeně Fúrie. Michail Baryšnikov je slavný ruský tanečník, takže to byla velká pochvala. Poznala jsem, co si Tom pouští, ale nic jsem neříkala. On má Tomíkrát Čajkovskýho, jako Saša. Klidně si v tramvaji poslouchá i jeho klavírní koncerty, místo aby si pustil Shakiru. Všechny holky zíraly. A nejvíc asi Péťa. Nemusím vám ani vykládat, že jsem s Toma byla paf, ale nemohla jsem to dát najevo. To Péťa se neostejchal a spustil obrovský aplaus. Tomáš se nakonec jak dlouhej, tak širokej svalil na zem a jenom dejchal. Péťa vřískal radostí. Fúrie se rozběhla k Tomovi a začala ho objímat. A toho probralo.
3: Probral jsem se v něčím obětí. Čajkovský ve sluchátkách dohrával klavírní koncert bémol. Fúrie ke mně tiskla svůj ubrečenej obličej. Že by to bylo nějak příjemný, nemůžu říct. Gratulovala mi, jako kdybych pokořil Mont Everest. Pořád děkovala, přitom neměla za co. Říkala, že mi Louskáčkovo solo předělá podle mýho. Že něco tak krásného od desetiletýho kluka neviděla. Chvíle mi přecházela do ruštiny, takže jsem jí moc nerozuměl. Teď ty budeš trénovat Kristýnku, Tomáš, aby ona tobě stačila. Kde ty byl? Nestálo tobě něco? Dotazovala se jak naše úča. No, Sašo, ve škole prasklo, že tancuju a já mám teď peklo, víte? To si neumíte představit a mimochodem už mi bylo 11. Peklo? Prasklo? A víš ty, že já umím představit si? Ty nech na mě. Přikázala tajemně Fúrie a tvářila se spiklenecky. Já si to taky umím představit, já to moc dobře znám. Křičel Péťa a hopsal okolo mě. Nesmíš dát najevo, že ti to vadí, rozumíš? Nesmíš se vztekat, když se ti budou smát. Volal dramaticky a cvičil se u toho temslevé. Musíš si stát za svým. Za balet se nikdo stydět nemá. Klidně bys mohl ještě jako já vyšívat. A co? Co jim je do toho? Mě se smáli celou první třídu, smáli se mi celou druhou třídu, ale ve třetí už je to přestalo bavit. A víš proč? Protože jsem nereagoval. Nevstekal jsem se, nebrečel jsem, nehádal se, nic jsem jim nevracel. A to je znudilo. Klidně jsem si vzal vyšívání o velký přestávce ke svačině. Zpočátku se chechtali, ale pak už tomu nevěnovali pozornost. A holky ze třídy to docela zaujalo.
1: Brali si tuhle ode mě vzory na křížkový steh. A hurá, Kolumbína je zase moje.
0: Péťa mě kce odtancoval do šaten.
3: Myslím, že ta rada byla chytrá. A musel jsem ho obdivovat, jak se výsměchu postavil. Já bych to nedokázal.
2: Fúrie poručila Tomovi, že mě má naučit ty svý skoky. Děsně jsem se snažila, aby Tom nebyl zklamaný. A asi nebyl, protože se na mě fakt krásně usmíval. Vy dva budete chodit na víc ještě v úterý. Nechám vám to tu celé na hodinu jenom pro vás. Ale Tomáš, ty musíš chodit brzy, já budu to chlíšet. A Fúrie se obrátila k objednávce stuh a látek na kostýmy. A na tuhle soutěž se budete muset připravovat i o víkendu. A pamatujte, balet bolí. To mě učil náš baletní mistr staneční konzervatoře. A teď já to naučím vás. Tak mi teda pěkně děkujem, už klíbil se Tom, ale tak nějak zvesela. Sašo, já jsem vám chtěl nabídnout, máma by třeba něco ušila, jako na tu soutěž, ozval se po chvíli rozpačitě. Byl celý rudej a ruce zatínal v pěst. Víte, ona dřív tancovala, ale pak měla úraz a dneska už učí jenom standardy. Maturanty v tanečních, víte? Ale moc to nevynáší, tak ještě šije. Ona ví, jak má baletní kostým vypadat a kdyby jí studio třeba něco zaplatilo, tak bych mohl trénovat 4x týdně, jinak to úterý navíc nepůjde, to se omlouvám. Tomáš, pro tvoje rodiče tyto chodiny moc strache? Nějak my to už uděláme. A Fúrie Tomáše, tomu byste nevěřili, pohladila po hlavě. Já mám vody jak živa jenom mámu, žádný rodiče. A jo, je to pro ní moc drahý. Už takhle kvůli tomu šije po nocích. 4x týdně, to už po ní nebudu moc chtít. To my už zašidíme, oznámila stručně Fúrie a tím svým baletním krokem se špičkama do stran bojovně odběhla. Zůstali jsme sami.

Tome, já nevím, jestli to dokážu. Já prostě nejsem tak dobrá jako ty, řekla jsem popravdě. Nejsem rozený tanečník jako ty. Ale Kristýnko, řekl mi Kristýnko, přece by tě Saša nevybrala, kdyby nevěřila, že to zvládneš. Přece by nám nedala hodinu navíc, kdyby si nemyslela, že to spolu dokážem. Aha, sklopila jsem hlavu. Takže Saša. No ne, promiň, Tomík začal zase rudnout. Já samozřejmě vím sám, že jsi šikovná. A hlavně já nejsem žádný mistr, tak ho ze mě nedělej. To bych nepotřeboval trénovat 4x týdně, ne? A začali jsme se smát. Jak jsme seděli na zemi, tak se naše ruce ocitly vedle sebe a na moment se konečkama malíčků dotkly. Ale hned zas od sebe odskočili, jako kdyby jsme se jeden od druhého spálili. Doma jsem ten malý okamžik nemohla pustit z hlavy.

Consider healed. I'm Happy Dr. Crazy. Okay.

když jdeme tmou, kde se nevyhrává, ta tma nás v koutě svírá a tlačí ke stěnám, noci pominou.

Nikdy jen nemávnu rukou, a kde co není mi jedno. Nikdy se nezvládnu zasmát, nikdy se nezvládnu zvednout. Nikdy se dívám na seriál, pořád na další díly. Radši než abych se snažila být blíž svému cíli. Třeba teď.

kde se nevyhrává, ta tma nás v koutě svírá a tlačí ke stěnám, noci pominou.

0: tmou, kde se nevyhrává, ta tma nás v koutě svírá.
1: Hezký večer
2: s Rádiem Junior. Oh Lord.

0: kouzelník má hůlku, lezou oči z důlku.
1: Provádí s ní kouzla.

0: Zlato Vlasko, rád tě mám.
1: Posloucháš?
2: Rádio Junior.

0: I say something crazy? Will you marry me?
1: Can I say something even crazier? Yes!
2: Posloucháš Radio Junior.
3: Tap, tap. Tap, tap. Tap, tap. Tap, tap.
4: Jedna tlapka, druhá tlapka.
3: Tap, tap.
4: Posloucháme ticho šlápka.
3: Tap, tap.
4: Jak si tady tiše šlapka.
3: Tap, tap.
4: Jedna tlapka, druhá tlapka.
3: Tap, tap.
4: Ticho šlápku, mlcho šlápku.
3: Tap, tap.
4: Ukaž nám svou měkkou tlapku,
3: tap, tap.
4: Snad ti na ní roste peří,
3: tap, tap.
4: Tomu se však těžko věří,
3: tap, tap.
4: Snad máš na ní vátičku,
3: tap, tap.
4: Bys nevzbudil mátičku,
3: tap, tap.
4: A nebo květy pampeliší,
3: tap, tap.
4: Ty jsou možná ještě tiší,
3: tap, tap.
4: Jedna tlapka, druhá tlapka,
3: tap, tap.
4: Posloucháme ticho šlápka.
3: Tap, tap.

0: Posloucháš? Rádio Junior.
1: Jsem hodný a pracovitý,

0: Rádio Junior.
1: Někdy v dálce zdá se mi, že je nejlíp na zemi. Kde jinde je sokol, nádělník a cvičky. Nejlepší buchty ve vesmíru jsou ty s mákem od babičky. Kam bych letěl? A já...

0: Počkaj.
1: Hele, Vendelíne, zdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.